0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiši, to jsem já, dobrý, ale ne.
3: Co? Haló, kdo?
1: Haló?
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
1: Ne!
3: Ne!
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
3: to je nemožný.
0: Jsme Evropa 2.

0: jen tady je mrážek ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
0: Hej, dobrý den, tady je Mrázek ústředná. Prosím vás, to je pan Josef Marešek?
3: No, u telefonu.
0: Hlejte se, já vám volám z pizzerie Dobrou chuť.
3: Ano.
0: A my jsme teďka pořádali takovou předvánoční soutěž. A já vám s radostí musím oznámit, že jste od nás vyhrál jednu velkou pizzu.
3: Pizzu?
0: No, pizzu, kapričiosu.
3: A odkud jste?
0: Říkám, já jsem z pizzerie Dobrou chuť. A vy jste v předvánoční soutěži u nás vyhrál pizzu, poněvadž jsme vás vylosovali, takže jsem se chtěl zeptat, co si na ní dáte, jestli chcete něco extra, jako nějaký houby nebo něco.
3: Ale já pořád nechápu, odkud voláte, prosím vás. Já jsem někdy v pizzerii teď v poslední dobou nebyl, jak jste na mě přišli.
0: Helejte se. Normálně podle telefonního seznamu my vždycky vybíráme naše klienty. Odkud jste, prosím vás?
3: Já jsem z Mostu.
0: Vy jste z Mostu, jo?
3: No.
0: Jo, rozumím. Prosím vás, jediná podmínka je, že si musíte zaplatit dopravu, ale to nebude problém, ne pro vás?
3: No snad ne, pokud to nebude jako z nějaký dálky.
0: No není to z dálky. My jsme z Poděbrad, čili...
3: Počkejte, z Poděbrad? To si musím zaplatit z Poděbrad?
0: No, musíte si to zaplatit z Poděbrad, ale nebojte se, to bude asi 2500 jenom, to není moc.
3: No to já nechci tu pizzu teda, to si nechte.
0: Prosím vás, to se nedá bohužel odvolat, on už jede, už je na cestě, čili počítejte s tím, že tak během půl hodinky bude u vás.
3: Ne, já
0: Já vám moc gratuluju, přeju vám dobrou chuť a zase se vám někdy ozveme.
3: To já to nechci, slyšíte mě?
0: Naschle!

0: 6 hodin 0 minut, tedy 6 přesně. Ráno, pátek a jedno velké setkání. Jedno velké shledání je tady. Něco jako když se prostě Vinetu po několika měsících potká s Oldou Šetrným. Olda Šetrný, Old Shatterhand, Vinetu. Katka Podrazká je zpátky.
1: Tak spíš s Rybanou, ne? Čau.
0: Jsi Rybana.
1: Rybana jede na koni a šátkem zamává. Pá, pá, pá. To se uděláme až v 9 hodin.
0: Takže Katka Podrazká je zpátky. I vždycky to slovo Rybana mně přišlo prostě ve spojení s holkou takový, jakože, že nechceš být Rybana.
1: Nechceš být, no. Radši ten Olda, veď.
0: Já nevím, tak ne, Olda vlastně taky ne. Chceš být Rybana?
1: Ale tak proč ne vyzkoušet si to, viď, na dnešek.
0: Rybanu.
1: Rybana.
0: Máš právě?
1: Dám si je.
0: Tak pojď.
1: Tak jo. Krásné dobré ráno, začínám skvělou zprávou, protože český zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku Mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Ve druhém semifinále, které se konalo včera večer, zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. Do zítřejšího finále se probojoval se zástupci dalších 9 zemí, zatímco dalších 5 soutěž opustilo. Mám tady ještě podrobnosti. Eurovize se letos koná ve Vídni a protože ji loni vyhrál rakouský zpěvák, vystupující pod jménem JJ, co by pořadatelská země má Rakousko zajištěnou účast ve finále automaticky. No a co mě šokovalo, tak stejně jako Británie, Francie, Itálie a Německo, který patří k největším sponzorům soutěže. A já si říkám, jak je tohleto možný? Co to jako můžou koupit, jo? Že jsi jako největší sponzor a automaticky jsi ve finále. No, takže Daniel Žižka, když přimhouříš oko, tak jdou skvělá zpráva, ne?
0: Jako dobrý for s přimhouřením oka. Pojďme si to asi zahrát.
1: No pojďme, já jsem zvědavá strašně.
0: Ty jsi to neslyšela?
1: Já jsem to neslyšela ještě.
0: My jsme to tady hráli už hodněkrát v ranní show, protože Katka Říhová, tvoje kolegyně,
1: ona to miluje.
0: Ona je ujetá na Eurovizi.
1: Já to vím, že jo.
0: No, takže jsme samozřejmě celý týden hráli Daniela Žižku s písničkou Crossroads. Takže jsme se už jakoby snažili napojit na tu atmosféru. A včera jsem viděl v noci zprávy, že právě postoupil, což se zase nestává tak často. Takže
1: po 3 letech jsme
0: měl jsem radost.

0: Crossroads, Daniel Žižka, to je náš zástupce v Eurovizi.
1: Teď už finalista.
2: Ano.
0: Si pamatuju, že jsme drželi loni, to byl Adonis?
2: No, nevím.
0: Myslím, že Adonis...
2: Jako ve finále nebyl.
0: No nebyl, ale drželi jsme palce a nepostoupil. A Daniel Žižka to dokázal, je ve finále v sobotu.
2: V sobotu. Zítra.
0: Jo, to je zítra už.
2: To zítra je sobota.
0: No jo. Ranní show má zprávy, teď tedy o ne-Eurovizi.
2: Jedeme dál. Třídílný dokument s názvem 72 hodin ukáže, jak jsou Češi připraveni zvládnout krizovou situaci bez elektřiny, vody a internetu. První díl experimentu, který vychází z loňské kampaně ministerstva vnitra, bude na internetu už v neděli 17. května.
0: Takovejhle seriál, jo?
2: No. Prostě kolik máš mít doma to lahví s vodou a baterek
0: a tak. Ty nosíš takový super zprávy, to je super.

0: 6.09, posloucháte ranní show na Evropě 2. Káťa Podrazka je dneska tou dívkou, která tady ve studiu září. A stále pokračujeme ve zprávách, takže...
1: No, já to předám jiný dívce, bohužel, Zuzka.
2: Ústecký kraj se chce znovu připojit do programu na podporu malých venkovských prodejen. Uvolní na to 3 miliony 800 tisíc korun, o jejichž proplacení požádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které program vyhlašuje. V minulosti takto dostalo 200 prodejen v regionu 17 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: A je to sport. Čeští hokejisté dnes vstoupí ve Freiburgu do 89. mistrovství světa. V první hrací den šampionátu bude jejich soupeřem v základní skupině B Dánsko. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut. Na úvod turnaje čekají svěřence kouče Radima Rulíka dva zápasy ve dvou dnech. Zítra nastoupí proti Slovinsku.
0: Takže počkej, ty mi chceš říct, že dneska,
1: ano.
0: Oji, dnes začíná mistrovství světa v hokeji?
1: Je to tak, 89.
0: Já nevím, já se to nečekal.
1: No, dneska,
0: to je dneska už.
1: Ty jsi dneska z těch zpráv úplně hejný.
0: Já jsem, ty máš samý, jako no. To jsi vymyslel, ne, s tím hokejem.
3: Evropa 2, kde to stojí?
0: Kde to stojí?
1: Kde to stojí? Bouralo se na silnici číslo 34 z Jindřichova Hradce ve směru na Třeboň. K nehodě došlo konkrétně za stráží nad Nežárkou. Na místě aktuálně zasahují záchranáři. No a pozor taky na silnici číslo 331 u Staré Boleslavy ve směru na Borek. Tady se zase převrátilo osobní auto.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na Shell CZ.
0: Jedna z nejdůležitějších věcí v pátečním vysílání je vždy předpověď počasí na víkend. Takže, chci se zeptat, bude teda pršet jako hodně, nebo tak jako normálně?
1: Já jsem hlavně ráda, že těm zmrzlíkům už jsme dali pápa, už mě kluci nebavili.
0: Dobře, dobře.
1: Teploty 11 až 15, to už mi přijde sympatičtější.
0: A bude teda pršet, nebo?
1: Bude.
0: Že nějak všichni mluví o propršeném víkendu?
1: Ano, no, bude pršet. Prosím tě, začne to už dneska, nebo respektive budeme jako v tom pokračovat. Dneska zpočátku oblačno až zataženo, místy s deštěm. V průběhu dne se může vyjasnit, ale čekáme místo přehánky.
0: Takže, přátelé, navrhuji filmový víkend.
1: Já souhlasím.
0: Kina prostě, teď tam jsou ta díla, ano. Která jste ještě nedokoukali.
1: Streamovací služby mají také co nabídnout, že?
0: Streamovací služby, nevím, o čem mluvíš.
1: No, tak nabídka je široká, že?
0: Nabídka je široká, každý si najde.
1: Ano,
0: i uchyláci tam prostě najdou nějaké věci. Je propršeno, nebo bude propršeno, takže je tady naděje to všechno zkouknout.
3: Ranní show Evropy 2. Ranní show vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů. Odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz.
0: Nevím, jestli umyjem to. Můžeme to spojit s mytím aut. Ne, že by asi umyjem to CZ, ta firma, že by měla auta. Asi ne. Nicméně, asi by to dokázali. Teď zase, jestli bude pršet. Budeme mít...
1: Ty nedáš s tím pokoj.
0: No, budeme mít ta auta, nebo...
1: No, záleží, jestli s tvrdým nebo s měkkým.
0: Hezky. No. To je pravda. Já samozřejmě jsem to vzal hned jakoby osobně jako na sebe. To víš, je mi 50 už, takže...
1: Takže
0: mám ta auta.
1: Jo, máš jich hodně.
0: Mám jich hodně. Tady ranní show, i posluchači budou dneska s námi. Je pátek, dobré ráno.
5: Dobré ráno.
0: Máte něco na srdci? My jsme zahájili.
5: Já jsem vás chtěl jenom pozdravit.
0: Já taky. A to je tak jako metaforicky zkrásně to jako řek a my to vlastně uděláme plošně. Vy jste řekl, že nás chcete pozdravit a my chceme pozdravit všechny, protože před víkendem teď v pátek si to hrozně užijeme.
5: Jo, a ještě dodatečně, protože my jsme podobně mladí s Leošem, tak já bych chtěl Leošovi popřát dodatečně k narozeninám.
0: Počkej, tak to si vytáhl teda hodně retro už. Dobře, tak...
5: Ale ono je to ten tím, že člověk se nedovolá, že jo, takže
0: jo.
5: Tím, že jsem zkoušel už dřív, tak vlastně mám to pořád jako v hlavě, že máme podobnej věk. Seš o rok mladší, no.
0: Takže ty voláš už od 27. dubna. To ti nezávidím teda.
5: Přesně, přesně.
0: Dobře, tak raní
5: show... Jestli ještě můžu, mně se dneska líbilo ten tvůj příspěvek s tou rybanou.
0: No.
5: Jak jsem si vzpomněl na kamarádovo takový poříkadlo, že jenom dvě věci smrdí jako rybana. A jedna z nich je rybana.
0: Dobře. Je vidět, že jsi se pobavil, to je důležitý.
5: Jo, strašně.
0: Káťo.
1: No nic, je 6.14, je to stále pod rouškou tmy, že?
0: Je to pod rouškou tmy, když se rozhodilo, to je pravda. Takže ranní show začíná, Katka Podrazka a Leoš Padeš. Jdeme na to.
1: Ahoj.
0: Please don't stop the music. Please don't stop.

0: zase z Jacksona, že jo?
1: Tohleto.
0: Ten zase má Musa.
1: Aha.
0: BSG, to je ukradený z Jacksona.
1: Šmarem, takhle Rihanna čmajzla, jo?
0: No, tak to je taková strašně slavný jaký motiv. A mimochodem, ta část je z písničky, která vévodí filmu Michael. Pokud jste nevěděli, je víkend, propršenost, řekli jsme si to. Řekli jsme si to, že já mám atmosféru nějakou úplně. Já vám něco řeknu, chcete něco prozradit? Totiž my tady budeme mít dneska velký finále svatby snů.
1: Dneska je speciální den.
0: Tak.
1: Finálový.
0: A tady budou televizní štáby, v 7 hodin přijdou všichni. A já jsem si teď, během začátku této písně, umyl hlavu.
1: No já koukám, že jsi nějakej ošplouchnutej.
0: A chci říct, že mi skvěle. A to je normálně, no. I rada to učila moje tchýně, mojí manželku. Říkala, Moniko, vždycky se budeš cítit blbě.
1: Já to znám.
0: Znáš to? Umej si hlavu. Umej si hlavu.
1: Já vím. Máš hned lepší náladu.
0: Já jsem si normálně umyl hlavu v dřezu teďka. Ahle.

0: Tak my si dáme teďka reklamu hlavně, jo. Reklamu a pak se jdeme připravovat. Máme pro vás strašně moc finálových soutěží. Máme pro vás svatbu snů, to všechno bude po 7. hodině. Velké finále, prostě ranní show. Dneska bude bobtnat. Haló.
1: Ahoj.
0: Čau. Jak se máš?
1: Já se mám dobře.
0: Je, ty jsi mladá dívka.
1: Já jsem kluk.
0: Jo, ty jsi kluk. Víš, ty jsi tak mladý kluk, že zníš jako dívka. Kolik ti je?
1: Budeme 12.
0: 12. No. A nevadí, že mi je 12? To je v jednom filmu. A proč nám voláš? Ty nám chceš říct, co máš ve škole od 8.
1: Já nejdu do školy.
0: Ty nejdeš už do školy, ty už to máš. Kašleš na to už, už všechno víš.
2: Jsem v důchodu.
0: Všechno víš.
1: Jo.
0: No, ty co?
1: Já jsem
0: ne. Cože?
2: Možná je mladší ještě člověk.
0: Cože? Co jsi říkal? No musíš mluvit, miláčku. Musíš něco říct? No?
1: Já půjdu asi za školu.
0: Za školu půjdeš. Já jsem si to myslel, že jedeš s vašima do Chorvatska. Tak si to tam moc užijte a za chvíli jsme zpátky. Ranní show Evropy 2.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
12: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
18: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
13: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
19: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
20: Nová série OnePlay Originál.
21: Simona Moniová.
20: Tereza Ramba v životní roli. V příběhu, který změnil pohled na násilí.
22: Já se tě nebojím!
20: Moniová, už teď pouze na OnePlay.
23: Zpátky k muzice.
24: Evropa 2.
25: I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

0: 6.28, posloucháte ranní show na Evropě 2, jsem ve studiu s Káťou Podrazkou. Káťa Podrazka tady není často, dokonce teďka díky prodlouženým víkendům.
1: Jsme si vzácní.
0: Měsíc jsme se neviděli, protože Káťa vysílala vždycky v pátek a teď byly dva pátky po sobě státní svátek. Takže já se tě zeptám tak jako netradičně.
1: Ne, nejsem smutná.
0: Kápu. Zeptám se tě netradičně, je to taková netradiční páteční otázka.
1: Ano.
0: V pátek se otázka, kterou chci položit, většinou nepokládá. Hmm. Ale co se dá dělat, já ji položím. Otázka je, co jsi dělala o víkendu?
1: O víkendu.
0: Můžeš si vybrat kterýkoliv z těch tří víkendů.
1: Tak to já ti řeknu, ono bylo ještě hezky, viď, ten minulý víkend.
0: Krásný,
1: ještě bylo krásně.
0: No.
1: A já jsem to právě využila, že jsme oprášili náš skútr. Jo. Jeli jsme dofouknout pneumatiky, víš, a to, a dali jsme si s manželem takovou první výšťku, takovou menší. A já jsem udělala osudovou chybu, že jsem prostě trošičku zamachrovala.
0: No.
1: Vzala jsem si tílečko.
0: Tílečko.
1: Jo, bylo prostě krásně. Přesto jsem si vzala košili, která mi potom, jak vlál ten vítr, jo, tak mi prostě ta košile spadla z toho ramena.
0: Víš, to je hezký.
1: No, což bylo samozřejmě efektní, to si pojďme říct.
0: To je, já si to představu, jak je v tom tílečku, ale
1: jak
0: možná
1: to
0: je tím, jak jsem už starý,
1: jak
0: tak mám
1: teďka
0: ty sliský myšlenky, to je strašný.
1: No, neboj, počkej, já to zarazím. Já mám od té doby úplně zablokovaný záda.
0: Ježišmarja.
1: No. Takže
0: pojďme
1: prostě
0: zůstat toto tílečka.
1: Jo.
0: A pod tím tílečkem.
1: No, co by tě zajímalo?
0: To je asi fakt věkem, ale.
1: No já vím, prosím tě, ty už jsi úplně, prosím tě, od té doby, co tě je 50, tak to jde z kopce.
0: Chápeš to, že přesně teďka se budu ptát třeba, já nevím.
1: No, já jsem právě myslela, že tě zaujme ta druhá část, kdy mám zablokovaný záda a že ty mě jako starší a zkušenější v tomto ohledu jako
0: poradíš. Ne, mě zajímají samozřejmě to.
1: No, tak to vůbec. Tak to
0: co vůbec?
1: No, že ti k tomu nic neřeknu, jako.
0: Jo, jestli třeba jako pod tím
1: tílem. Ne, taky ne. Ne, vůbec ne.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, půl sedmé a 3 minuty. Teď jsem tady v hlavě přemýšlel, když jsme se s Káťou viděli naposledy. Bylo to...
1: 27. dubna.
0: Je to tak.
1: No, s narozeniny.
0: Ano. A vlastně ty, když tady byla mezi 6. a 7. Na narozeninové show, tak se stala jedna taková věc. Nevím, jestli si toho všimla.
1: No.
0: Najednou... Přemýšlím, jak to mám říct, abych neskazil poentu. Totiž takhle, jedna firma mi poslala 50 melounů.
1: Fakt jo.
0: Oni to měli jako for, že při... poslali jsme ti k narozeninám 50 melounů. A
1: rozdělil ses.
0: Chtěl jsem se rozdělit, prostě ne, samozřejmě asi tušíte. Říkám si, oni mi volali z recepce, hele, je tady nějaká firma, chtějí ti dát k narozeninám 50 melounů. Kam? Dobrý. Tak samozřejmě přijeli přepravky a bylo tam 50 melounů, jako. Takže to jsi si všimla?
1: No já jsem já jsem je tady nepotkala, neviděla jsem je, ale pak jsem to nějak zaznamenala, no, že ti přišli.
0: Melouny byly všude. No. A já jsem pro tu firmu včera dělal večírek. A oni mi říkali, že to byl až třetí nápad, ty melouny.
1: A počkej, a honorář byl stejný.
0: No tak, cashby. Nicméně oni mi říkali, že to byla až třetí varianta, že první variantou bylo, že mě nechají nakupovat u nich v provozovně, nebo na provozovně 50 vteřin, protože mi bylo 50, 50 vteřin zadarmo.
1: Jako co tam narveš, že to utíku za 50 vteřin?
0: Přesně, utíky, běž.
1: Jo, jo, jo.
0: Tak jsem říkal, to nevím, co bych zvládnu. A pak měli druhý nápad.
1: No.
0: Oni říkali, 50 vteřin, je to málo, je to hodně, co myslíš? Stihne se něco?

0: Tady ranní show, dobré ráno. Haló, haló. Ahoj.
1: Haló.
0: Doprava, Katko.
1: Doprava. Pojďme se podívat, jak to vypadá na českých silnicích. Bouralo se na silnici číslo 34 z Jindřichova Hradce ve směru na Třeboň. K nehodě došlo konkrétně za Stráží nad Nežárkou. Na místě aktuálně zasahují záchranáři. No a pozor si dejte taky na silnici číslo 331 u Staré Boleslavy ve směru na Borek. Tady se převrátilo osobní auto.
0: Za chvíli jsme zpátky a pozor, blíží se 7. hodina, velké finále svatby snů.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
8: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
9: Pro doma. Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Pro doma.
10: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
11: No jasně, super.
10: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
11: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
10: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
11: Pánové na burger s trhaným masem.
12: A děti na 11 druhů zmrzlin. Teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
11: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
13: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
14: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
15: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
16: Sparťani. Veškerý sparťanský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si

0: 6.44, posloucháte ranní show na Evropě 2, přátelé, soutěž. Je to tady.
1: Ale jaká soutěž?
0: Soutěž.
1: Budeme hrát s Heavy Tools. Heavy Tools totiž nabízí nadčasový sportovně elegantní styl za dostupnou cenu. S téměř 30 lety zkušeností vytváří oblečení navržené s důrazem na pohodlí, odolnost a každodenní nošení. Čisté designy a kvalitní materiály zajišťují vzhled, který zůstává dlouhodobě aktuální. Od dámských i pánských kolekcí až po obuv, tašky a doplňky všechno najdete na jednom místě. Nyní u příležitosti otevření nové prodejny na Westfield Černý most dává Heavy Tools slevu, a to přímo na prodejně, a to 20%. Módu od Heavy Tools nakoupíte online na www.heavytools.cz anebo na kamenných prodejnách v Praze a v Brně.
0: Dámy a pánové.
1: Jo.
0: Dámy a pánové, ďábel nosí Heavy Tools. Je to tady.
1: Je to tady.
0: O co hrajeme teda?
1: Dneska soutěžíme o elektronický voucher v hodnotě 5000 korun. Právě na nákup na e-shopu heavytools.cz.
0: Haló, haló.
1: No, hlášení. Vystupujte. Ukončete, prosím, výstup a nástup. Dveře se zavírají.
0: Ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Tomáš.
0: Tak Tomáši, otázka na tebe od Káti, aby se taky užila.
1: Tomáši, ahoj. Dobře poslouchej. Ahoj, ahoj. Jestli chceš vyhrát voucher, musíš mi odpovědět na otázku. Jaké ano. Další produkty si kromě oblečení můžeš zakoupit?
0: Za A.
1: Tašky.
0: Za B.
1: Boty.
0: Za C.
1: Obojí.
2: No, sakra.
1: Tomáš.
2: A Mirko, že boty?
1: Ještě jednou.
0: Tak to nemůžeme boty? Uznat, ale... Ano. To nemůžeme normálně uznat.
1: Tomáš, řek boty.
0: Já vím.
1: No. Tomáši.
0: Tomáši, Tomáš, těžký teďka s tím, no.
1: Co s tebou, Tomáši?
0: Tak Tomáši, dáme šanci někomu jinému, co se nájde dělat.
2: Dá, no.
0: Papa.
1: Pa.
0: Otázka ještě jednou, prosím. Haló?
1: Tak tedy.
3: Ahoj, Leoši.
0: Ahoj.
3: Já si myslím, že je to Cčko.
0: A to je co?
3: Boty i tašky.
0: No. Je teda, ale já jsem překvapený úplně, víš?
3: Jako já, že jsem to vyhrála, tak to úplně zblázním, protože já začala teď běhat a potřebuji sportovní vybavení.
1: Skvělý, to tam je taky.
0: A je to tady, je to tady.
3: Je to tak úžasný, já vás tak miluju, ježiš, děkuji.
0: Já tě taky miluju.
3: Pak jsem úplně nadšená, že se mě brečet.
0: Tak ahoj.
3: Ježiš, děkuji.
1: Tak gratulujem, ahoj. Ranní show Evropy 2.

0: que dominos.
1: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti s plány na víkend.
2: Ahoj, Loši.
1: Čau, Patriku.
2: Co budeš dělat víkendu?
1: No, jdu k doktorovi pro nový brejle.
2: A pak?
1: Pak uvidím.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Hokejoví fanoušci, oblékněte se do stylového oblečení z fanshopu českého hokeje a ukažte svou hokejovou vášeň. Vybírat můžete z řady oficiálních produktů, od dresů a šál po čepice a mikiny. Fanděte českému nároďáku stylově. S mobilní aplikací Český hokej navíc získáte slevu na nákup. Oblečte se ve stylu naší národní vášně. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Acema, jde to i bez banky.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
6: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohof Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
10: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz.
11: Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
12: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
13: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
12: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
13: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
12: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
13: A vstupné je zdarma.
12: Více informací najdete na praha.eu.
13: Vaše hlavní město Praha.
14: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.

0: 7 hodin přesně. Evropa 2 vysílá zprávy.
1: Krásné dobré ráno. Uchazeči o studium středních škol se dneska oficiálně dozvědí, jak dopadly jejich přijímací zkoušky. Všem uchazečům by výsledky měly dorazit do systému DEPSY ve stejný čas. Přihlášky do druhého kola přijímaček na střední školy se pak budou podávat až do 25. května. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz zvýšené nejvyšší povolené rychlosti 150 km za hodinu na úseku dálnice D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným do konce letošního roku. Cílem je získat více dat pro vyhodnocení dopadů vyšší rychlosti na bezpečnost a plynulost provozu. Vyplývá to z tiskové zprávy ministerstva. A my už teď zamíříme do regionu.
2: Olomoucká radnice zahájí tento měsíc stavbu lávky přes řeku Bystřici, která propojí ulice Kaštanova a Na Bystřičce. 27 metrů dlouhý a 5 metrů široký most nahradí nynější betonovou lávku. Jejíž technický stav je špatný. Stavba nového přemostění přijde na 26,5 milionu korun. Část nákladů pokryje dotace. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Jakub Dobeš přispěl 33 zákroky ve druhém kole playoff NHL k výhře hokejistů Montrealu 6-3 v Buffalu. Canadiens vedou v sérii 3-2 na zápasy a dělí je jedno vítězství od finále východní konference.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Až do zítřejšího dne máme hlášené omezení na silnici číslo 10 za Železným Brodem ve směru na Turnov. Kvůli frézování se tady jezdí kyvadlově.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
0: A je to tady, takže.
1: Letos neskutečně sedí pranostiky, protože na dnešek připadá svatá Žofie Polezalie a pršet skutečně bude. Jo.
0: To je dobrý, takže včera Bonifác.
1: No, ty zmrzlí, ty naprosto jako seděli.
0: Teda ty seděli normálně jak to... Jak
1: na hrnec.
0: Jak prostě tvoje ramena na hrnec.
1: Žofie se taky sedla na hrnec.
0: Žofie prší.
1: Ano, prší a pršet bude. Zpočátku dneska budeme mít oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku místy s deštěm. Ovšem v průběhu dne očekáváme ojediněle i polojasno. Na celém území postupně místy s přeháňkami, ojediněle také bouřkami. Nejvyšší dnešní teploty 11 až 15 stupňů, no a počítejme s tím, že i víkend nám proprší. Máme po zprávách a teď už pokračuje ranní show na Evropě 2.
0: No a zbývají 2 hodiny do velkého finále. Teď mezi 7 a 9. Všechno vyvrcholí. Těšte se.
3: Ranní show Evropy 2. Ranní show vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů. Odstranění plísní a řas. Umyjem to CZ.
0: Jdeme na to. Než ale odstartujeme finále svatby snů. Než sem pozveme živé soutěžící. Dva páry, které změří svoje síly a můžou vyhrát svatbu snů za skoro 100 miliard. Necelých. Jen nějak, je to prostě hodně. Tak ještě předtím, tady máme 10-minutovku s tímhletím klukem, s Youngbloodem. Pojďme se naladit, tohle je Zombie.

0: Maťo.
1: Čauky.
0: Ahoj. Čau. Ja sa chci zeptat, jaký máš ty názor na toho kluka, na toho Youngblooda. My si tady děláme jaký malý Youngblood festival. Možná by se to mohlo jmenovat Bloodfest.
1: Hele, já bych klidně šla. Já bych si tam šla zatančit, já bych šla prostě si to užít. Ale
0: počkej,
1: bych s tím nešla.
0: Jo, takhle. Nebavme se o Bloodfestu, bavme se o něj.
1: O něm. No,
0: o něm.
1: Tak já bych nešla. S ním na kafe. Mě totiž, když si kluk maluje nechty, víš, a dělá si černý linky, tak je to pro mě trošku red flag.
0: Je to red flag,
1: no.
0: Jo.
1: Trošku jo.
0: Takže Ondřej Brzo Bohatý, red flag.
1: Nebyli jsme na kafi.
0: No, my totiž budeme teď propagovat Bloodfest. To je velká událost pro Českou republiku. Že kluk přijel.
1: A vybral si Hradec.
0: Nebo přijel. No už jakoby vlastně přijel. Ještě tady fyzicky není, ale oznámil Bloodfest 27. června. Už v sobotu 27. června na první prázdninový den. Bude Bloodfest, Káťa to řekla, v samotném srdci Evropy. V moderním areálu Park 360 v Hradci Králové. Bloodfest je multižánrový a cenově dostupný festival, za jehož vznikem stojí právě hudebník a držitel Grammy Youngblood. Tam nebude sám, ale než se dostaneme k dalším vystupujícím, pojďme si dát ještě věc, u které třeba tady druhá Katka Říhová.
1: No.
0: Ta u toho...
1: Si trhá rodidla.
0: Takhle to si řekla ty.

0: a je to tady, 7.13, budeme teďka soutěžit. Přátelé, tohle to bude hned dvakrát Youngblood a my se bavíme o Bloodfestu, tak ještě jednou. Ikonický festival zpěváka Youngblooda. To je vtipný, že teď začala, už je ikonický, ale jo, je to událost. Jeho jediná letošní zastávka je Česko. Už v sobotu 27. června. Vedle něj vystoupí Billy, nebo Biffy.
1: Biffy.
0: Jak se to čte?
1: By-fi. A nevím, Biffy Clyro.
0: Biffy Clyro. Primal Scream. Palais Royal.
1: Wow.
0: A další. Multižánrový a cenově dostupný festival. To se mi líbí, jak je to tam dodaný. Za jeho vznikem stojí hudebník a držitel Grammy Youngblood. Jeho jediná letošní zastávka je Česká republika. Akce se odhraje v moderním areálu Park 360 v Hradci Králové, strategicky umístěném v srdci Evropy. Jako hlavní hvězda se představí samotný Youngblood. Po jehož boku vystoupí skočtí rockeři a miláčci českého publika Biffy Clyro. Psychedelické legendy Primal Scream, kapela Palais Royal a rozmanitý line-up doplní mnoho dalších. Jedinou českou zpěvačkou bude Pam Rabbit. Více na bloodfest.com. A co máme teďka pro lidi? Káťo, co máme pro lidi?
1: Máme, protože je pátek a je to vyvrcholení téhle soutěže, máme 6 vstupenek na Bloodfest.
0: 6? To má někdo tolik kamarádů? No. Jakože...
1: Je to tak, jsou tací.
0: Není to moc? 6? Nebo rodina, nebo se spojí rodiny? Tak. A co se musí stát? Musíte se dovolat jako třetí, jakmile zazní novej song od Youngblooda, který se jmenuje Weird. Asi tak nějak tušíme, kdy se to stane, takže omlouvám se, dva lidi uděláme asi smutnými, protože my čekáme na třetího v pořadí. Jste připraveni? Je 7:45, začíná finálová soutěž s Bloodfestem. Tohle je totiž Weird. A já zvedám poprvé telefon, tady ranní show, dobré ráno. Haló.
2: Haló, slyšíme se?
0: Slyšíme se, jsi úplně první volající.
2: No tak to je krása.
0: To je krása. Strašně se moc omlouvám, ale hledáme třetího dneska, je mi to líto.
2: Nedá se
0: jí dělat. Ale to je tak hezký, jak jsi to vzal. Já mám vždycky jako staženou trochu. Já jí mám staženou trochu. Jakože prostě bude někdo fakt jako smutný a ty jsi to vzal hezky moc.
2: Beru to hezky, protože to je úspěch se sem dovolat, ale dobře.
0: A nechceš si něco říct? Odpustíš mi to. Nechceš si něco říct do vysílání třeba? Nepodnikáš?
2: Nepodnikám.
0: A třeba máma?
2: V rozhozové společnosti.
0: Kde pracuješ?
2: V rozhazovací společnosti.
0: V rozhazovační společnosti?
2: Ano, v rozhazovační. Jo,
0: v rozvozový. A co nám vozíš?
2: Takový brand, to byl třeba červený a teď je růžový.
0: Mm. A to je co? Fudora?
1: Jsi nějaký přesně papání.
0: Tak. Fudora.
2: Přesně tak.
0: Tak jo.
2: Přesně tak.
0: No tak jo, tak děkujeme, papa, ahoj.
2: No taky, čau, čau.
0: Teď bude druhý volající smutný. Ranní show, dobré ráno.
3: Dobré ráno, tady Libor.
0: Libore. Libore, říkal jsem ti, že tobě nestačí, to máme rádi Česko.
3: Jsem trochu smutnej, no, pravda.
0: Jsi trochu smutnej. Máme rádi Libora. Libore, nebuď smutnej. Nebo takhle, buď, ale omlouvám se.
1: Ale Libor byl na lovu, víš, jako tý ceny.
0: Byl.
1: Chtěl to ulovit, ale bohužel.
0: Hele, já ti teda musím říct, ale že vlastně ten smutek je správnej. Kdyby vám to bylo jako jedno, tak by to byla asi škoda. Takže smutek je v pohodě, ale omluvte nás. Libore, jo?
3: Zkusím to příště.
0: Tak, dobře. Ahoj, čau.
3: Děkuji za příležitost, ahoj.
0: Ahoj, děkuji za příležitost, my taky. Ale teď to bude moc hezký, protože hraje Weird a někdo se nám dovolil jako třetí. Haló!
4: Ahoj, tady Tomáš.
0: Třetí frajer a Tomáš v kapse. Máš to v kapse.
4: Oh, yeah.
0: 6 tickets. Na Bloodfest je tvých.
4: To je možný,
0: je to tak, jaký město vyhrálo? Jaký město vyhrálo?
4: Hradec,
0: já jsem si to normálně vymanifestoval. Teď řekne frajer Hradec a já řeknu, tak to je dobrý. Jak to máš daleko, ten park 360?
4: Zhruba tak 150 km.
1: Ne.
0: 150 kilometrů?
1: Metrů, ne.
0: Metrů. Haló?
4: Haló?
0: Haló?
4: Ano, slyším.
0: Počkej, jak to můžeš mít 150 kilometrů, když jsi z Hradce a ono je to v Hradci?
4: Ne, že to je v Hradci, ne, že jsem jakože z Hradce.
1: Jo, takhle.
0: Jo, aha.
1: Zápletka.
0: Ne, to nevadí. A odpověděl jsi nebo neodpověděl jsi? My jsme se tě ptali, odkud seš?
4: Jo, takhle, tak pardon, co jsem špatně rozuměl. No. Jsem ze Zlína.
0: Ze Zlína?
4: Ano, ze Zlína.
0: Tak to je teda lán cesty. My jsme se totiž ptali, jaký město má Radost. A ty si řekl Hradec.
4: Jo, tak to se omlouvám.
0: Ty jsi odpověděl správně, jaký město má jako Radost. To ti právě musím říct, že nevím, jestli město Hradec má Radost. Jak se tam budou potácet ty trosky o tom nad ránem.
4: Budou mít určitě Radost.
0: Tak každopádně Zlín, měj se krásně, gratulujeme.
4: Moc krát děkuju.
0: A my za chvilku Česká volba a pak finále Svatby snů.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro tu Lamour Dew půl litru za 259,90 pouze v pátek a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
11: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Skonto nabité.
12: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nabité.
13: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu 2 kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
14: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
15: Řešení je úvěr od Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit hodně.
15: Řešení je Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
15: Řešení je Acema.
14: A co když potřebuju 20 milionů?
15: Řešení je Acema.
14: A 30?
15: Acema.
14: A 40?
15: Acema.
14: A 50?
15: Acema. Jde to i bez banky.
16: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
17: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
18: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
17: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
19: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
20: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
21: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
20: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
22: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
23: Zpátky k muzice.
24: Evropa 2.

0: Česká volba na Evropě 2.
1: Česká volba na Evropě 2. Ještě nás čeká Česká volba na Evropě 2. Připomínám, že už brzo začne finále Svatby snů. To je jedna z největších akcí v sezóně. Úplně taková jedna z úplně top.
2: Je to tak. Dneska je to velký prostě. Dneska. A bude to ještě
1: bude to velký, ale teď taková úplně normální, obyčejná česká volba.
2: Ano.
1: Co Češi udělají jako první, když přijdou domů? Káťo?
2: No, tak mě napadá, nevím, jestli je to úplně první krok, ale jeden z prvních kroků, že jdu prosím tě vyvětrat. Já otevřu okna.
1: Vyvětrat, člověče.
2: No, je to tam.
1: Já jsem se tobě pokračovat ještě, že jdu vyvětrat jako...
2: Co? No. Nevím, kam míříš.
1: No, to se taky říká, to nemám moc rád, když se to
2: aha,
1: říká.
2: Aha, to já neznám, že... to já neznám tady ty srandičky.
1: No, že jdeš jako vyvětrat.
2: Aha.
1: Jako...
2: Aha, tak to ne, tak já byla úplně přízemní a myslela normálně.
1: Normálně jako vyvětrat.
2: Normálně ventilačky.
1: Prostě ne vyvětrat kámoše.
2: Ne, ne, ne. Takže já větrám. Není to teda první
1: Koukám se, že větrání tady vůbec není. Kámoš, aha, chápu vlastně, no. Chápu.
2: No.
1: Tak... Jenom prostě se blížím k tomu, že vlastně ty že nevětráš ty kámoše.
2: Ne, to nedělám. Říkám ventilačky. Prosím.
1: Ventilačka tam není. Co Češi udělají jako první, když přijdou domů? Páté místo, jdou pozdravit psa nebo kočku. To mě překvapilo. Že tam
2: překvapilo?
1: Není, že tam není partner.
2: No tak ten třeba není doma ještě, ale ten pes tam je vždycky, že?
1: A nebo jde pozdravit kočka a pes vás, ne? Čtvrtá nejčastější odpověď. Lehnou si... jen na chvilku, takzvaně v pozovkách. Co Češi udělají jako první, když přijdou domů? Lehnou si jen na chvilku.
2: No ale musíš se nejdřív svlíknout, že jo? Nemůžeš v těch džínách, ve kterých jsi seděl v MHDčku, prostě lehnout tam ten gauč.
1: A to myslím, že bude v žebříčku vejš potom. Myslím si, že to tam bude, protože třetí místo je, hele, co Češi udělají jako první, když přijdou domů? Třetí místo, zapnou televizi jako kulisu.
2: Hodláš někoho vzít dneska? Aby nám řekl svůj tip?
1: No tak chtěl jsem.
2: Že zatím to teda bombíš, ty to tam sázíš.
1: No chtěl jsem vzít někoho do vysílání, než si prozradila první místo, takže...
2: Já jsem ho prozradila.
1: Ty jsi to trefila totiž.
2: Já to nevím.
1: A trefila
2: jsi to. A jsem říkala jenom ty ventilačky.
1: No a pak si řekla ještě něco.
2: Fakt, jo.
1: Že se potřebuji převlíknout.
2: Psa jsem řekla. Jo, převlíknout.
1: Převlíknout. A to je první místo. Převléknou se do domácího.
2: No jistě.
1: To je nejčastější odpověď. Co Češi udělají jako první, když přijdou domů? Tak, ale ještě tam je druhý místo. A to můžeme tipovat. Je totiž dobrý. Co si myslíte, že je na druhém místě?

0: pozor, 7.32, pořád ještě jedeme českou volbu. Co Češi udělají jako první, když přijdou domů? Co Češi udělají jako první, když přijdou domů? Páté místo, jdou pozdravit psa nebo kočku.
1: A řekla bych rovnou, jdou ho vyvenčit.
0: Jdou ho vyvenčit, no. Možná, no. Je miláčku, pojď, tak jdem. Telefonek pěkně a jdeš. Od té doby, co jsou telefony,
1: vezmeš, tak... A pytlík vezmeš sebou ještě.
0: Pytlík vezmeš sebou, no. Nebo si vezmeš venku. Čtvrtá nejčastější odpověď, lehnou si jen na chvilku, jako přijdeš a hned.
1: Vidíš, já to nedělám. No, ty si dáš?
0: Tak je to čtvrté místo. Hmm. Třetí nejčastější odpověď je zapnou si televizi jako kulisu. Hmm. Zapnou si televizi jako kulisu. A co je druhé? Co je víc než televize? Tady ranní show, dobré ráno, halo?
2: No hezké, dobré ráno.
0: Čau. Dobré ráno, takže co by si ty udělal jako první, když přijdeš domů?
2: Já si umývám ruce, když přijdu domů.
0: No jo, no. Ano, to se učíme, ano. Ruce, dcera mě teďka neuvěřitelně terorizuje. Máš umytý ruce? Říkám, jsem doma 6 vteřin. No, a jdeme. Ruce tam nejsou, ale...
2: Ruce tam nejsou.
0: Ale je něco prostě asi rychlejšího, než mejt ruce. Děkujeme za tip, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
0: Čau, ranní show, dobré ráno. Tak povídej.
3: Ahoj, prosím tě, já si myslím, že se dojdou vykakat.
0: Vykakat. Hmm. To je pravda.
1: To by mohlo bejt.
0: To by mohlo bejt, ale ještě předtím je co jiného.
3: Fakt?
0: Hele, líbilo se ti, že jsi mohla říct do vysílání to slovo?
3: Ne, já jsem se dovolila, ale můj první tip, já si teda svazuju vlasy.
0: Svazuješ si vlasy, když přijdeš domů?
3: No hned, když mám rozpuštěný vlasy, tak si musím svázat vlasy.
0: Jo, to dělám taky vlastně.
3: No. Ne, to nedělá, to nevěřím.
1: Ale naopak, když máš celý den svázaný vlasy,
0: no?
1: Tak je zase naopak rozpouštíš okamžitě.
0: Rozpuštěné vlasy?
3: To já ne.
1: Bolí. Ty to máš
3: já
1: jinak.
3: Ne.
0: Ty ne.
3: Já jako nesnáším rozpuštěný vlasy.
0: Dobře, tak jsme si
3: takhle
0: řekli.
3: Takže to tam není.
0: Není to tam, jsme zvědaví, co tam bude dál. Běž je už vykakat, jestli chceš. Utíkej.
3: Tak jdu domů.
0: Ahoj, čau. Tady je ranní show, dobré ráno. Tak co si myslíte, že na druhém místě?
4: Co? Ahoj, já si myslím, že si sundám boty.
0: A to je první místo, to jsme říkali. Převléknou se do domácího, to můžeme uznat, ale je tam něco ještě mezi převlékáním a zapínáním televize. Děkujeme za tip každopádně. Ranní show, dobré ráno. Je to? Haló, ranní show, dobré ráno.
5: Dobré ráno.
0: Co si myslíš, že udělají Češi jako první?
5: Dají si kafe,
0: Češi, jaký dobrý tip. A není to kafe. Ranní show, dobré ráno. Haló.
6: Ahoj Leoši, ahoj Katko, já si myslím pusu partnerovi, že
0: pusu dáš? Partnerovi taky bych dal, pusu partnerovi, ale představ si, že to tam není, tyjo. Pusa partnerovi tam není, je tam něco úplně vlastně trapnýho, ale asi to dobré je fakt ráno. Dobré ráno, co si myslíte, že tam je?
4: Já si myslím, že první, když vlezu do bytu, tak odložím klíče.
0: Dobře, na to asi lidi nemysleli. Máte pravdu, ale to tam asi není. Nebo to tam není určitě, ale taky je to určitě častá věc. Haló, ranní show? Tak co? Haló?
1: Já si myslím, že by to chtělo nápovědu, Leoši, víš?
0: Ne.
1: Že to, děje se to ještě v předsíni?
0: Ne, neděje se to v předsíni. Je tam s náma někdo? Haló?
7: Haló,
0: tak co myslíš?
7: Slyšíme se.
0: Ano, ahoj. Perfektně. Jsme zvědaví na tvůj
7: tip. Ahoj, tady David.
0: Davide.
7: Já jsem se dovolal, konečně. Já jsem v tunelu. Tak sorry.
0: Vidíš světlo na konci tunelu?
7: Vidím světlo na konci tunelu. Prosím tě,

0: Olče, oni se první kouknou do lednice, jestli že mají hlad po práci.
1: A i když prej nemají ani hlad. Tak děkujeme, tak jsme na to přišli. Gratulujeme, měj se, papa, čau. Čau.
2: Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz. Evropa 2, kde to stojí?
1: Doprava, Káťo.
3: No, máme tady komplikace a to až do zítřka. Máme je hlášené konkrétně omezení na silnici číslo 10 za Železným Brodem ve směru na Turnov a to kvůli frézování, jezdí se tady kyvadlově, tak počítejte, že vás to zdrží a to přibližně na čtvrt hodiny.
1: Finále svatby snů, to je program do 9. Are you ready? Are you ready?
3: Yes.
1: Are you ready? Tak jo.
2: Ranní show. Are you ready? Evropy 2. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace. Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 7.45 ve studiu Káťa Podrazka a Leoš Mareš.
1: Hezké ráno.
0: Nebo Káťa Podrazka a Leoš Padeš. Přátelé, za chvíli je tady finále svatby snů. To znamená, přibyde sem strašně moc lidí. 4 mladí snoubenci sem přijdou. Budou soutěžit, budou odpovídat na otázky o svém partnerovi. Budou si typovat, co jeho partner má rád, co nemá rád. Co tak všechno možný, prostě jaký složitý otázky budou, nebo jednoduchý pro někoho, co vaše žena, tohle, co váš muž, partner, partnerka, tohle a tohle. A pak porovnáme ty jejich typy s realitou a za každou schodu bude bod. Možná to znáte, ten princip, možná to znáte. Každopádně na konci bude finále a někdo vyhraje svatbu snů za skoro milion. Abyste se naladili, protože to finále bude až za hodinu, třeba nebudete poslouchat už za hodinu. Tak my vám pustíme finále nejfinálovější z loňského ročníku. Jak to tady bude vystřelovat všechno zhruba za hodinu a 10 minut, těsně před 9. Takhle to bylo přesně před rokem. Byla finálová otázka, rozstřelová otázka, protože ten souboj skončil remízou. Nakonec se musela ovšem rozhodnout doplňující rozstřelová otázka a to finále bylo takhle dramatické. Poslechněte si to sami. Kolik se v České republice uskutečnilo v roce 2023 svadeb podle Českého statistického úřadu? Rozmyslete se a pište odpověď. Zeptám se, máte oba dva napsané číslo? Takže kolik jste řekli, Adéla a Martin Svričovic, kolik jste napsali? Tady mám tušku někde. Kolik jste napsali?
2: Napsali jsme...
0: Říkej.
2: 30 tisíc.
0: Přesně 30 tisíc jste napsali, jo? 30 tisíc píše Adéla a... Já si to nezapomněl za celou dobu.
3: Adéla a Martin.
2: Svričovic.
0: Ano, Adéla a Martin dali 30 tisíc a druhý pár, tedy Veronika a Dominik ze Slaného, kolik jste odpověděli?
2: No, my jsme to možná trošku nastřelili, 250 tisíc.
0: Typujete 250 tisíc svadeb. Kolik se v České republice uskutečnilo v roce 2023 svadeb podle Českého statistického úřadu? Typli jste 250 tisíc. Tak, my už víme, kdo vyhrál. Správná odpověď je... Nebo já asi řeknu, kdo vyhrál.
3: Přemýšlím, co je lepší.
0: Co je lepší?
3: Já se zamyslím, co je lepší.
2: Hlavně už rychle.
3: Domnívám se, že správná odpověď je na tuto otázku to, co bude štít.
0: Takže si můžu jako vybrat, jo?
3: Vyber si.
0: Tak jdeme na to. Správná odpověď je 48 268 a vyhrála Adéla a Martin Svričovic. No. Adéla a Martin Svričovic. Ranní show Evropy 2. Nový ročník, finále svatby snů už za okamžik.

0: Finále svatby snů začíná v 8:00. 8:00. I think I wanna marry you, Káťo.
1: Jo. To nevím teda.
0: Should be my third wedding. Who cares, baby? I think I wanna marry you. Hochzeit. To je svatba německy. Hochzeit.
1: Fakt jo.
0: Hochzeit, no.
1: Ježiš, to je strašný.
0: Hochzeit. Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to s Hochzeitem.
2: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti se svatbou.
3: Ahoj, Marie.
2: Ahoj, Luboši.
3: Ahoj.
2: Prosím tě,
3: no.
2: Jak se teďka chystáme na tu svatbu.
3: No,
2: já jsem ti chtěla říct, že až si mě vezmeš, tak ti budu pomáhat řešit všechny tvoje problémy a starosti.
3: Počkej, ale já nemám žádný problémy a starosti.
2: No, teď říkám, až si mě vezmeš.
4: Ranní show Evropy 2.
0: Za chvíli jsme zpátky a jdeme na to.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
8: Pryč z DPH!
9: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
11: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvý muziky.

0: maximum muziky. Europa 2. Europa 2. Europa 2. Kde to stojí?
1: Zbývají 3 minuty do té 8. raní. 3 minuty do finále svatby snů. Jaká je doprava tady na chodbě? Už je tam rušno.
2: Ale kdybychom měli mrknout třeba na D1, tak právě tam počítejte s časem navíc, a to konkrétně na příjezdu do Ostravy směrem z Brna. Do kolony vyjedete na kilometru 352 a zdrží vás to asi na 20 minut. No a pozor taky na silnici číslo 7 na trase Praha-Chomutov. Na obchvatu Slaného frezují vozovku a i tady se zdržíte přibližně 15 minut.
3: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
0: Evropa 2, jak je venku?
1: Bude pršet štěstí snoubencům našim?
2: To se říká, veď, no bude pršet, bude to zalitý štěstím, protože dneska očekáváme na většině území přeháňky, které očekáváme i o víkendu. Co se týče teplot, tak ty dnešní nejvyšší vyšplhají na 11 až 15 stupňů Celsia.
1: Bude hodně svadeb, určitě. Sice květen, to není úplně ideální měsíc pro svatby, ale pátek, pojede to určitě. Pojede to stejně jako u nás je 7:58.
0: Ranní show Evropy 2.
4: Ranní show vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů. Odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz.
1: Odsvědčím to.cz. To je firma Leoše a Káti. Přátelé, je to tady. 7:59, finále svatby snů. Ty a já sem za chvilku pozveme naše finalisty.

0: Dámy a pánové, chlapci a děvčata.
1: Je to tady.
0: Milí snoubenci, vážení snoubenci, milí láskomilové.
1: Ježišmarja.
0: Romantici.
1: Už je to tady.
0: Cynici i optimisté. Finále svatby snů je tady. Vítězný pár získal luxusní svatbu v hodnotě 750 tisíc korun českých. Teranec. Ta svatba bude v nádherném prostředí hotelu Sen v Senohrabech. Vítězný pár získá kompletní organizaci bez starostí. Od výzdoby přes meny až po zábavu. Šaty vítěznému páru zapůjčí svatební centrum Adina, největší svatební salon v Česku, který nabízí nepřeberné množství svatebních šatů nejznámějších světových značek jak pro nevěstu, tak pro ženicha.
1: Ta cesta do finále ale nebyla úplně jednoduchá, protože soutěž odstartovala už 23. března.
0: Jenom si to představte, 23. března, jak dlouho se s tím tady crcáme.
1: Jo.
0: A hlavně ty lidi, chudáci, těch párů kolik bylo, pojďme si to říct.
1: Páry zasílali do soutěže nejoriginálnější společnou fotku a taky krátký příběh o své lásce právě přes webové stránky Evropy 2.
0: My teďka skočíme ty dva příběhy. No. Těch finálových párů vám samozřejmě řekneme, ale to nestačilo, protože jak to pokračovalo?
1: Ze stovky přihlášek bylo vybráno 10 párů, který postoupili do dalšího kola a vybrala je porota Evropy 2.
0: Na těchto 10 postupujících párů čekala challenge v Mercurial Laser Game v Praze, kde se soutěžící utkali v laser game, což je samozřejmě zásadní skill, tedy schopnost, kterou využijete ve vztahu. Prostě laser game, to je základ. Bez dobrý střelby laserem vlastně nemůže být žádný fungující vztah, takže páry už se tady spěhou. Takže v Mercurial Laser Game v Praze se páry utkali v laser game a následně ještě zamíchala kartami paměťová pixel game, moderní interaktivní hra. Paměťová pixel game, moderní interaktivní hra, která kombinuje fyzický pohyb s paměťovými a postřehovými úkoly.
1: Taky důležitý v manželství. Víš, takový to, já jsem ti to říkala, ty si to nepamatuješ.
0: Dva páry, už to cítíte, jak jdeme do finále, dva páry, které si v této challenge vedly nejlépe, máme dnes ve finále u nás ve studiu a hned vám je představíme. Ale ještě předtím počkáme, až bude hudba gradovat a řekneme, že generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let. Pro oba páry bude mít Dermacol dárek. Pro vítěze balíček s produkty na svatební přípravu a líčení a pro poražený pár voucher na nákup produktů Dermacol. Dámy a pánové, právě teď u nás ve studiu vítáme Barboru se Sebastianem a také Magdalenu s Jiřím. Pojďte sem.
1: Pojďte k nám.
0: Pojďte si hačnout. Tady takhle nějak se všichni nějak posaďte, já tady vyjedu všechny mikrofony, které vůbec mám. To je tady mikrofon 1, mikrofon 2, mikrofon 3. Tady ten mikrofon 1, na který se moc nemluví, ten byl Patrikův. Tam bude kdo, jak se jmenuješ? Chlapče.
2: Jirka.
0: Jirko, jak se jmenuješ? Jiří. Tak Jirko, vem si židli, sedni si místo Patrika. Počkej, co jsi to tady vzal? Jo, ty jsi dal svoji židli takhle partnerce. Takhle, my budeme hlavně potřebovat vždycky dva mikrofony.
1: Gentlemen. Jiří je
0: gentlemen. Protože ty soutěže budou probíhat tak nějak jako genderově, to znamená, budou soutěžit kluci, ty budou odpovídat na otázky o holkách a pak přijdou holky. Takže vlastně budeme potřebovat mikrofony dva. Ale teď jste tady všichni, takže začneme postupně. První pár, Barbora a Sebastian z Prahy. Zeptám se Sebastiana, jestli říkám Sebastian nebo Sebastian.
2: Sebastian.
0: Takže Barbora a Sebastian. Takže ty jsi Sebastian, Sebastiane, jestli tě můžu prosit do mikrofonu.
2: Ano, Sebastian.
0: A ty jsi Barbora.
1: Ano.
0: Bo vy jste Barbora.
1: Přesně.
0: Vy jste. Přátelé, Barbora a Sebastian z Prahy se seznámili jednoho kouzelného letního večera na Letné na obyčejných houpačkách, které se pro ně staly místem, kde začal ten nejkrásnější příběh našeho života.
1: Stačil jenom jeden pohled a oba věděli, že se našli někoho výjimečného.
0: Takhle to popisují oni. Byla to láska na první pohled.
1: Opravdová, čistá a silná.
0: Od té chvíle, citace, jsme spolu už více než 6,5 roku a za tu dobu jsme vyrostli nejen jako pár, ale i jako lidé. Fakt, jo. Když Sebastiane, víte co, Sebastiane, pojďte sem k tomu mikrofonu. Tady si sedněte místo slečny. Teď se budeme věnovat jenom vám. vyroste jako člověk.
2: Nechtěl jsem vyhodit slečnu z křesla.
0: Ne, to je, ale... to mám to s dovolením jenom jako by půjčila, pak se prohodíte. Tak co?
1: O kolik?
0: 6,5 roku, jo? 6,5 roku.
2: 6,5 roku,
0: tak jste ano, si ano. Říkali, že už je jako často posunout.
2: Ano. Tak teď už to bude skoro 7. Takže.
0: Zkuste to, tenhle ten pár, jako milí posluchači, tak zachytit, to jsou Pražáci. Jste opravdu jako Pražáci, Sebastiane?
2: Ano, rodili a...
0: Odkud?
2: Já jsem se narodil v Podolí na Praze 4 a bydlím na Praze 1.
0: A vy?
3: Já jsem z Prahy 6.
0: Dobře, takže dva břehy.
3: Přesně tak.
0: Dva břehy se spojily. Ha! Dobře, ale pojďme ještě pokračovat o vašem příběhu. Jsou tady spolu skoro 7 let. Jsme jeden pro druhého první velkou láskou, takže vy jste první láska vzájemná, jo?
3: To je krásný, ano.
0: To je ale hezký, jako počkej, tak tady musí změnit muziku, jako. Jsme pro sebe svojí první velkou láskou. O to víc si vážíme toho, co mezi námi je. Společně jsme prožili spoustu krásných okamžiků, stáli při sobě v dobrých i těžkých chvílích a každý den se utvrzujeme v tom, že právě spolu chceme strávit celý život. Naším největším přáním je říct si své ano, vytvořit společný domov a založit rodinu. Vyhrát tuto soutěž by pro nás znamenalo splnění jednoho z nejkrásnějších snů a symbolický začátek další kapitoly našeho příběhu, kapitoly, kterou chceme psát už navždy spolu. Takže prostě dva mladí lidé, první vztah, první velká láska, svatba, děti, to je úplně jako z nějakého filmu.
1: Je to jak Červená knihovna.
0: Červená knihovna. Tak muzikujeme. Teď dochází k tomu střídání. Takže Sebastiane, můžete vrátit slečnu zase.
2: Vracím.
0: To bude Magdalena. A poprosíme Báru, aby pustila Jiřího. A my jdeme na příběh druhé dvojce. Ahoj, děcka mimochodem, ahoj.
4: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Vy jste takový větší, mně přijdete. Takový. Vy jste Jiří jako starší než kolega Sebastian?
4: Já jsem starší asi. Jo.
0: Kolik je vám Jiří?
4: Mně je 30.
0: 30. Sebastiane, vám je?
5: 25.
0: Takže to máme. A Magdalena se nebudu ptát, ale vy jste z Benátek nad Jizerou a příběh.
1: Vyrůstali jsme spolu už odmala ve skautu. Jezdili jsme společně na akce, výpravy a především na tábory. A jeden tábor v roce 2018 jsme si ale byli bližší než ty předchozí a tak nějak jsme si i díky kamarádům dali dohromady. Od té doby spolu jsme nerozlučná dvojka a překonali jsme spoustu zdarů i nezdarů. Jirka jako side carcrossový závodník a já jako velmi kreativní skautka a jeho přední faninka.
0: Aha, takže prostě chápu, máme motorkáře a prostě tábor. Jste táborníci, vy jste táborníci, jdeš to tamhle dva břehy Vltavy, prostě sympatiáci, jakože úplně až školní láska skoro. Pokračujeme v příběhu této dvojice, Magdalena a Jiří.
1: Tady vidím nějakou zápletku, jo, pozor. Ne vždy to bylo růžové.
0: Ne, to není možné.
1: Přibližně před rokem měl Jirka nehodu, kdy se mu na několik minut zastavilo srdce.
0: Ne.
1: Vidět ho na přístrojích byl pro mě nejhorší den mého života. Naštěstí všechno dopadlo dobře. Jirka je zdravý jako rybička a s velkým štěstím si z toho můžeme občas udělat i srandu.
0: Tady se píše dál. On se tvrdí, že se mu to stalo kvůli mně, ale já si myslím, že trénink dělá mistra a občas jeho nervy potřebují potrénovat a tlak trochu stoupnout. Jiří.
4: Jo, tak má pravdu určitě.
0: Má pravdu v čem?
4: Jako nestalo se to kvůli majdě. Byla tam hrozná vada na srdci, byl to takový prostě náhoda, no.
0: To je vtipný, že zmiňujete vlastně srdce, že jo? My tady máme svatební soutěž a jedeme srdce. Každopádně proč vybrat zrovna nás? Ptala se tehdy Magdalena a Jiří. Jak dokazuje naše fotka? Na té fotce bylo co?
4: To ať si řekne přítelkyně, to vymyslela.
0: Říkej, Magdaleno.
3: No, poslali jsme fotku s holýma zadkama.
0: Aha. Dokazuje naše fotka, nemáme nic víc než holé zadky. Nikdy jsme nic nevyhráli nebo nedostali, vždy si musíme vše vybojovat a vydřít, což určitě není špatně, ale aspoň jednou trocha štěstí také neuškodí. Vlastně nejsme ničím výjimeční, jsme obyčejný zamilovaný pár, ale co víc ke štěstí a vstupu do manželství člověk potřebuje, že máme v sobě vzájemnou oporu a parťáka, tak proč ne na celý život? A začít tu manželskou cestu jako v pohádce, šaty, květiny, výzdoba, takový ten sen každé malé holčičky a ještě ho sdílet s těmi nejbližšími. To by byla prostě nádhera. Tak pojďme to uvolnit a půjdeme na to. Jako jste na tom táboře, jo? Vy dva táborníci. A jdeme.

0: odpoušť.
1: Barbora a Sebastian je první soutěžní pár. Ještě jednou se tak nějak pojďme pozdravit. Barbora a Sebastian.
2: Přejeme krásné dobré ráno všem.
1: Barbora.
3: Dobré ráno.
1: Barbora, Sebastian. To je ta Praha, to jsou ty mladí. Já to jako tak Barbora, Sebastian. A proti ním nastupují Magdalena a Jiří.
2: Ahoj, dobré ráno.
3: Ahoj.
1: Ahoj. Tam je ten motocross, táborníci a srdce. První láska proti srdci. Tak, když vyhrajete tu svatbu, máte naplánováno, kdy bude? Nejdřív první pár. Barbora a Sebastian. Máte naplánováno, kdy bude? Bude ještě v květnu?
2: No tak my jsme mysleli, že už máme jasně daný datum.
1: Jo, on už je daný datum, jo.
4: No loni to tak bylo, asi to
1: a
4: je i
1: letos.
4: A
1: kdy je datum? Kdy to máte? Vy to víte?
2: 7. června.
1: A proč ne na Vánoce? Proč ne na, jakože na Vánoce? Co si myslíte vy? Tak druhý pár, tedy Magdalena a Jiří, o svatbě na Vánoce.
2: Mně by byla zima.
1: Pojďme se na to podívat. Zpátky do minulosti. Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti se vztahy na Vánoce.
5: Ahoj, miláčku.
6: Ahoj.
5: Mě napadla taková věc.
6: No.
5: Co bys říkal tomu, kdybychom se vzali na Vánoce?
6: Prosím tě, přestaň, proč si kazit svátky?

0: show Evropy 2.
1: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
0: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.
8: Představili jsme si soutěžní páry a po písni jdeme na to. První kolo před námi.

0: ztratilo, co?
1: Ty bláho, jdeme, já jsem nervózní, jak kdybych se měla vdávat já.
0: V finále svatby snů páry se tady objímají, třesou se jim ruce, první kolo začíná za jednu minutu.

0: Jdeme na to, svatba snů, velké finále. Vítězný pár získá luxusní svatbu v hodnotě 750 tisíc korun. Čau, čau, jo. No mrkáš na drát, veď, Káťo?
1: Já mrkám.
0: Za tři čtvrtě míče.
1: No.
0: Ježiš, to je Radec. Konec srandy, jdeme na to. Tak, první disciplína je tady. První kolo je tady. Kola budou dvě. Je to klasický model, kdo by nevěděl, o co jde. Máme tady dva páry. Na židlích jsou teďka kluci. Sebastian a Jiří. Pánové, ještě jednou, dobré ráno. Pojďte úplně k mikrofonům.
2: Ahoj. Ahoj.
0: Není to žádná rychlost, rychlostní soutěž. Není to, nebudete odpovídat na čas. Kluci budou dostávat otázky a ty otázky se týkají holek. Ty stojí teďka za nimi. Za chvilku je poprosíme, aby šli pryč. Aby neovlivňovali svoje partnery a hlavně, aby neslyšeli, co budou kluci říkat. Protože kluci budou dostávat otázky o holkách. Třeba v jakém znamení se narodila tvoje partnerka. A kejváte hlavou. Předpokládám, že jste trénovali oba páry. Je to tak?
2: Ne, vůbec ne.
3: Jo, trénovali jsme.
0: Trénovali jste, že jste si všechno řekli. Otázky samozřejmě nikdo neznal dopředu, což je taková věc, kterou jsem říkat asi nemusel. Takže třeba taková zkouška, v jakém znamení je narozená tvoje partnerka, Sebastiane?
2: Kozoroh.
0: Kozoroh. Tak Barbora, která stojí tady za Sebastianem, tady jakoby není, jo? Ne, jako je, pojď, jako není tady, ale za chvilku by to holky pozveme zpátky a Barbora by řekla, že...
1: Že je to správná odpověď.
0: Že to je ne, to byste nemohla říct právě, to je ten for, že vy nevíte, co on řekl.
1: Jo, tak ne.
0: Chápete?
1: Takže já bych řekla...
0: Vy jste řekla...
1: Ano, jsem Kozoroh.
0: Ne, ano. Vy nevíte, co řekl.
1: Ona už to ano trénuje, víš, jako to
0: bude v znamení jste?
1: Kozoroh.
0: A to by byl bod. Myslím, že to je jasné. Je to jasné. Já poprosím holky, tedy Barboru i Magdalenu, ještě Magdalena nic neříkala. Magdaleno, pusa ještě byla, Magdaleno, taky jste trénovali?
1: Samozřejmě.
0: Jaká byla poslední otázka, kterou jste trénovali na chodbě ještě? Tyjo.
2: Abyste jí tam nedali.
0: Ne, už otázky
1: já
0: jsou.
1: Já myslím, že komu jsme psali poslední zprávu?
0: Jo, takovýhle otázky. Můžou tam být. Holky, já vám v tuhle chvíli děkuju. Holky, odcházejí do zvukotisné místnosti, je to ve sklepě.
1: Do superénu.
0: Ahoj, držím palce. Hrajeme o svatbu za 750 tisíc. Holky odcházejí, zavíráme dveře a už jsme tady ve studiu jenom s kamerami, samozřejmě novináři, ale soutěžící jsou tady dva. Takže ještě jednou. Sebastiane, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Vy jste ti mladí, první láska.
2: Ano, mladí praští.
0: Mladí praští 25 a Jiří, vy jste ty staří.
3: Jo.
0: Jiří, dej si mikrofon před sebe, prosím tě. Vy jste ty staří, 30 let, tábor. Mm-hmm. Tak jdeme na to. První otázka. Připomínám, otázek je 10, že maximální počet bodů je 10.
1: Ano, a budou to kluci jenom říkat, jo? Nebudou to psát.
0: My si to budeme psát.
1: Stačí nám to říct.
0: My si to budeme psát. Ještě potřeba říct, že neuznáváme odpovědi typu nevím, nebo cokoliv, nebo nikdy, nebo všechno.
1: Nebo navždy.
0: Nikdy nebo navždy. Že byste se mohli samozřejmě domluvit a říkat prostě potom nevím a slečna by řekla, jaký nevím a bylo by to správně. Tak to ne. Tak jdeme na to. První otázka z 10. Bude to 5 otázek kluci, 5 otázek holky. Kluci. První otázka. Jakou orientaci... Nekrujte očima. Jiří. Jiří, vem si ten mikrofon, já prosím. Takže jakou orientaci toaletního papíru preferuje tvá partnerka? Odrolovaný k sobě nebo od sebe?
3: K sobě.
0: K sobě. Jiří říká k sobě. K sobě. Já si to představuju, k sobě. Jsi si jistý?
3: Ne.
0: Ne. Sebastiane?
2: Taky odpovídám k sobě.
0: K sobě. To byla taková jako zahřívací. Jdeme na druhou otázku. Který kalendářní měsíc má tvá přítelkyně nejméně ráda? Tak, Jiří, jsou ty starší,
3: jo? Já budu přemýšlet.
0: Jsou ty přemýšlej. Který kalendářní měsíc má tvá přítelkyně nejméně ráda? Je to 1/12, no? Co myslíš, že řekne?
3: Tak já zkusím říct listopad.
0: Listopad, říkáš. Listopad. A teď ty mladí.
3: Tedy, nebo já zkusím, já změním na srpen. Změním to na srpen.
0: Dobře srpen, ale už...
1: Je to v toleranci stále, jo?
0: Nechceš dát červen?
2: Ne, srpen. Srpen dobrý.
0: Srpen říkáš, dobře. A teď teda ty mladí, to říkám Praha, takže Sebastiane, co řekne Barbora, myslíš?
2: Tak já to beru trošku vylučovací metodou.
0: No.
2: A já právě dám ten listopad asi.
0: Listopad. Dobře. Třetí otázka. Kdy má narozeniny tvoje tchýně? Kdy má narozeniny tvoje tchýně, Jiří? Potenciální samozřejmě, potenciální tchýně. Tedy maminka tvojí holky. Kdy má narozeniny?
3: 13. srpna.
0: A jaký rok, ne, to byl vtip? 13. srpna, říkáš. Jsi si jistý?
3: Myslím si to.
0: Myslíš si to. Tak opět ty mladí, Sebastiane.
2: Teď asi zklamu.
0: Nevíš to.
2: Posluchače.
0: No to ani posluchači jsou v pohodě posluchači. No,
2: protože nás poslouchají určitě doma, tak ty spíš.
0: Tchýně poslouchá potenciální.
2: Já potenciálně, jo.
0: Nevíš. Za 7 let si nezjistil, kdy má narozeniny. Kdy tvoje holka přeje mamince?
2: No, tak jako určitě jsem u toho byl, ale...
0: A ani nevíš přibližně?
2: To bych mohl. Přibližně.
0: A pak samozřejmě bude chtít přesný den.
1: Nějaká typovačka, no.
0: Tak
1: je
0: říkej.
1: 1:365.
0: Je to tak, takže říkej.
2: Já řeknu 30. března.
0: To nemyslíš vážně. 30. března. Ještě si řekl 30. února.
2: Jo, ne, to by bylo blbý.
0: 30. března, dobrý tip. Čtvrtá otázka. Kolik dioptrií má tvá přítelkyně, Jiří? Jiří, pojď k mikrofonu.
3: Asi 13.
0: 13? Ještě jednou, 13?
3: 13
0: dioptrií, ty pověš?
3: Jo.
0: Zeptám se jinak. Má tvoje přítelkyně brýle?
3: Má.
0: A dneska v nich nepřišla?
3: Ona má čučky, myslím.
0: 13?
3: Jo, číslo 13.
1: A tak ona asi zaslepená láskou.
3: Já přesně nevím kolik, ale to je naše oblíbené číslo, tak dáme číslo 13.
0: OK. Ještě jednou ti to říkám, jo. Kolik hrajeme o svatbu zase? 13.
3: 13.
0: Jako já ta...
3: Tak 18, ještě to změním nejednou. 18.
1: Lepší.
0: Jiří, já mám 18. pocit, jako kdybyste měli domluvený jako nějaký číslo, že když,
3: to máme.
0: Když nebudete mít číselnou, jako když nebudete znát odpověď a bude to číselná otázka, tak se prostě shodnete na nějakým čísle. Jiří, to se mi nelíbí. 18, jo.
3: 18. Já taky nevím právě kolik, no. Tak plácnu 18.
0: Může mít 18 dioptrií někdo? Jestli řekne 18, tak jako to asi dáme na var, jako. Fakt 18 typuješ, jo? Hmm. Není to podvod? Já bych chtěl, aby ses mi podíval do očí a řekl, že to není podvod.
3: No, možná to je podvod.
0: Takže se oprav, prosím tě, jo?
3: Jo. Tak.
0: Jiří. A nezlob.
3: Tak 2.
0: OK. Takže 2. Hezká strategie. Ale už ne, jo? Víc. Tak. Kolik dioptrií má tvá přítelkyně?
2: Tak má přítelkyně brýle nenosí, tak já řeknu, že 0.
0: Výhoda. Třeba je má, nebo má tu vadu a nechce ti to říct, ale 0 samozřejmě je otázka, je odpověď, kterou uznáváme, nebo je zapsaná. A poslední otázka pátá v tomto kole, než pozveme holky. Jaký druh masáže tvá partnerka preferuje, Jiří? Jaký druh masáže tvá partnerka preferuje?
3: Asi zad a celého těla.
0: Počkej.
3: Tak podobně.
0: Zad a celého těla. Tak, můžeš říct zad a celého těla, ale pak tvoje holka musí říct zad a celého těla, tak jestli nechceš jako, si to jako zjednodušit.
3: Tak záda.
0: Záda, říkáš. A mladí, tedy Sebastian.
2: Já řeknu určitě nohou.
0: Nohou. Děkujeme, pozveme holky. Pojďme pozvat holky. Kluci, stoupněte si, prosím, a postavte se za židle, kam si sednou teďka holky. No, co tomu říkáš, Káťo?
1: No.
0: Mělo to prvky, co?
1: Mělo.
0: Měli jsme tady poprvé v historii... Nebudu to říkat už. OK. Tak, holky, pojďte se posadit. Každá, prosím, na židli, kde seděl předtím váš partner. Ať v tom nemáme jako nepořádek. Ahoj holky, kluci, vy můžete za holky klidně, nebo ne? Ne, tak prý ne. Holky, teď budete dostávat otázky, vlastně stejné otázky, nebo ne stejné otázky, ale kluci odpovídali na otázky, ty se týkaly vás, a vy teďka budete odpovídat na ty otázky jakože za sebe. Uvidíme, kde dojde ke shodě. Ve stejném pořadí, to znamená, první bude odpovídat vždycky Magdalena, která je partnerkou Jiřího. Jdeme na to. Jakou orientaci toaletního papíru preferuješ? Magdaleno, odrolovaný k sobě nebo od sebe?
1: K sobě.
0: K sobě je správně a máte bod. Magdalena a Jiří mají bod. Barboro.
1: Já odpovím stejně.
0: K sobě. A to je taky správně, taky máte bod. 1-1. Hezky. Druhá otázka. Který kalendářní měsíc máš nejméně ráda? Magdaleno. Který kalendářní měsíc máš nejméně ráda?
1: Tak srpen.
0: Srpen. Srpen. Já jsem pod dojmem už emoce, která tady zazněla v předchozím jakože části tohoto vstupu.
1: Odhoď emoce.
0: Nebudu nic říkat. Dobře, srpen je dobře, takže 2. Dobře, 2 body. Tak, Barboro.
1: Za mě je to únor.
0: Tak, Barboro Sebastian řekl listopad. Mm-hmm. Takže to není správně, takže zůstáváte na jednom bodu. Mm-hmm. Jdeme dál, třetí otázka, třetí odpověď. Kdy má narozeniny, Magdaleno, tvoje maminka? Tedy datum. To asi budeš vědět, ne? Ty to budeš vědět. Ty nevíš?
1: Já vím, ale nevím, jestli ví někdo jiný.
0: Asi tvoje maminka, možná?
1: Tak řeknu 3. srpna.
0: Tvůj partner Jiří typoval 13. srpna, ale byl kousek. 13. těžká otázka.
1: Kousek.
0: Věděla bys to, Káťo?
1: Jako, jestli bych věděla svůj tchýní, kdy
0: ne, má... tak myslel jsem tvojí tchýní, nemyslel jsem, jestli by si věděla, kdy má narozeniny maminka tady Magdaleny.
1: Jo, takhle, tak to bych netypla, no.
0: Věděla bys tchýní?
1: Ne.
0: Taky bys nevěděla. Nevěděla. Zeptám se teda i Barbory.
1: 19. března.
0: Nebyl daleko tvůj kluk, 30. března typoval Sebastian.
1: Takže kousek to, byli kluci.
0: Kousek, takže stále je to 2-1. No, jdeme na otázku, kolik máš dioptrií? Kolik máš dioptrií? To byla otázka, kolik dioptrií má tvá přítelkyně. Takže kolik máš dioptrií, Magdaleno?
1: Tak, no. Tohle si myslím, že je trochu záludný, ale no. Myslím si, že řekl, teď to řeknu blbost, ale myslím si, že to řekl 18.
0: Řekl. A já normálně zvažuju, že bychom vás vyloučili ze soutěže normálně. Protože tohle to přece nemůžete myslet vážně. Že se domluvíte prostě u číselných odpovědí na číslo prostě. To je strašně nefér přece. To je hrozně jakože podvodné. Proč? Proč to nehrajete normálně? Já jsem úplně zklamaný. Já chápu, že to je o 750 tisíc, ale že si jako řeknete, když nebudete vědět správnou odpověď, že prostě odpovíte číslicí 18.
1: Tak takhle jsme to neměli, že když nevíme.
0: Ale samozřejmě jste to měli, ne. Ach jo. Co s tím teďka?
1: Hele, i manželství je někdy strategie prostě.
0: OK, tak dobře.
1: Jeď dál.
0: Je mi to líto, Magdaleno a Jiří, je mi to líto. Takže po intervenci samozřejmě řekl 18, pak to změnil, když přiznal, že to je podvod, už i tvůj partner, tak řekl 2, takže to není správně. A já se ještě zeptám tady kolegyně na ty dioptrie. Kolik?
1: Já brýle nenosím.
0: Takže? Takže co?
1: Takže 0.
0: Takže 0. Stav je tedy 2-2.

Tak schválně, tipněte si, bo tipněte si. Já to řeknu rovnou, to nemůžete tipnout. Ta poslední otázka, kterou kluci měli, byla, jaký druh masáže tvá partnerka preferuje?

Olé. Takže, jaký druh masáže preferuješ? Magdaleno, co myslíš, že řekl Jiří?

srpen. Tam si myslím, že Magdalena s Jiřím taky vzhledem k dalším okolnostem použili nějakou nedovolenou taktiku. Nicméně to nemůžeme dokázat, takže ten bod vám samozřejmě nechám. 3-2. Mm-hmm. 3-2 vede Barbora a Sebastian a za chvilku druhé a poslední kolo, kdy se páry prohodí.

0: Datart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz. Evropa 2. 88.

0: Je 8:45 a probíhá tady velké finále svatby snů. Jednou za rok se tady potkají dva páry, aby hráli o svatbu za spoustu peněz. Vítězný pár i letos získá luxusní svatbu. Letos je to v hodnotě 750 000 korun. Přátelé, ještě jednou. Vítězný pár získá luxusní svatbu v hodnotě 750 000 v nádherném prostředí hotelu Sen v Senohrabech. Získá kompletní organizaci bez starostí, od výzdoby přes meny až po zábavu. Šaty vítěznému páru zapůjčí svatební centrum Adina, největší svatební salon v Česku, který nabízí nepřeberné množství svatebních šatů nejznámějších světových značek jak pro nevěstu, tak pro ženicha. Soutěž odstartovala 23. března, páry zasílali do soutěže nejoriginálnější společnou fotku a krátký příběh o své lásce přes webové stránky Evropy 2. Ze stovky přihlášek bylo vybráno 10 párů, které postoupily do dalšího kola a vybrala je porota Evropy 2. Na těchto 10 postupujících párů čekala challenge v Mercurial Laser Game v Praze, kde se soutěžící utkali v Laser Game a následně ještě zamíchala kartami paměťová Pixel Game, moderní interaktivní hra, která kombinuje fyzický pohyb s paměťovými a postřehovými úkoly. Dva páry, které si v této challenge vedly nejlépe, máme dnes ve finále u nás ve studiu. A už jsme vám představili. Jsou to Barbora a Sebastian. Ve studiu teďka, to jsou ty mladí, zatím pouze teďka už jenom Barbora, protože už jsme v druhém kole. Barboro, dobré ráno.
1: Krásné, dobré ráno.
0: Vy jste ti mladí, jsem říkal, že vlastně Sebastian, tomu je 25, tobě je teda,
1: taky
0: nebo
1: 25.
0: Vám je taky 25. No a druhý pár je Magdalena a Jiří, takže Magdaleno, vám je kolik?
2: Ahoj, mě je 23.
0: 25, 23. Kluci jsou teďka pryč, protože odpovídali v prvním kole. Kdy jsme se ptali na věci týkající se holek a teď se to prohodilo. Jsou tady holky, kluci se šli schovat do zvukotěsné místnosti a holky budou odpovídat na otázky týkající se kluků.
2: Snad se jim v suterénu líbí.
0: Snad se jim ve zvukotěsném suterénu na bramborách a v okurkách líbí. A já ještě zmíním, že generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let. Pro oba páry bude mít Dermacol dárek, pro vítěze balíček s produkty na svatební přípravu a líčení a pro poražený pár voucher na nákup produktů Dermacol. Tak, jdeme druhé kolo. Holky, aby jsme zachovali kontinuitu, tak bude odpovídat první Magdalena. Pár Magdalena a Jiří, to jsou motorkáři, táborníci, nebo teda Jiří je motorkář. Pár Magdalena a Jiří, co odpovídá první, prohrává zatím po prvním kole 2-3, takový je stav skóre. Čeká nás 5 otázek, 5 potenciálních bodů pro každého z vás ve hře. Jdeme na to. První otázka. Žena odpovídá, nebo ženy odpovídají. Kolik proběhlo rande, než jste se poprvé s přítelem milovali? Magdaleno.
2: Jako fakt.
0: Počkej. Víš? Leo a Kate, jedno.
2: Tak hnedka to nelíp, to přemýšlení.
0: Takže, kolik proběhlo rande, než jste se poprvé s přítelem milovali?
2: Možná kolik táboráků, víš?
0: Možná kolik táboráků.
2: Ty jo, tak to nevím.
0: To nevíš, tak možná... Sto?
2: Řeknu, no. Osm.
0: Tak, Barboro?
1: Já bych klidně tu stovku řekla.
0: Sto?
1: Ano, hodně.
0: Počkej, tak říkáš...
1: Bylo toho dlouhá
0: hodně?
1: Doba.
0: Ano, můžeme uznat otázku, odpověď
1: bylo
0: hodně?
1: Dlouhá doba.
2: Spíš ne, chceme konkrétní číslo.
1: Takže já bych klidně tu stovku řekla.
0: Dobře. Druhá otázka. Na jaký film by se tvůj partner díval do nekonečna? Magdalenu.
2: Tak to si myslím, že bude Schindlerův seznam.
0: Barboro?
1: A-team.
0: Cože?
1: A-team.
0: Jo, A-team. A-team. OK, Káťo? Mm-hmm.
2: Jako jestli jsem viděla A-team?
0: No.
2: Ne, neviděla.
0: Kéž bychom byli my A-team. Jdeme na třetí otázku. Který zlozvyk tě na tvém partnerovi štve nejvíc? Magdaleno.
2: To bude asi to, že on prostě neumí odpočívat.
0: Neumí odpočívat je zlozvyk? Dobře. Proč ne? Barboro?
1: Kouše si nechty a dělá si záděrky.
0: Kouše si nechty a dělá si záděrky. Já s dovolením tedy uznám jakoukoliv polovinu této odpovědi.
2: Ano. Je to tak konkrétní.
0: Je to tak konkrétní, týká se to prostě nechtu, rozumíme. Čtvrtá předposlední otázka. Jakou pizzu má tvůj partner nejraději? Magdaleno.
2: Má rád jakoukoliv pizzu, ale...
0: Ale?
2: Myslím si, že kdyby si mohl vybrat, tak asi sejrovou.
0: Píšu sírovou.
2: Mhm.
0: OK, sejrovou. A stejná otázka, Barbora.
1: Já řeknu kvatroformáči, takže taky sírová.
0: Co?
1: Kvatroformáči, takže
0: kvatroformáči,
1: taky sírová.
0: Sírová. Uznáme kvatroformáči, jo, píšu si kvatroformáči. Poslední otázka. Kdo z vás řekl miluji tě jako první? Magdaleno.
2: Tak to vím, to jsem byla já.
0: Já. Nebudu...
2: Majda.
0: Nemusí říct já. Když řekne ona, já to uznám.
2: Dobrá, chápu, děkuju.
0: Prostě já, neboli Majda. Barboro?
1: Já, neboli Barbora.
0: Já, Barba. Prostě holky.
1: Ano.
0: Zavolejte kluky. Zavolejte kluky a jdeme do finále. Jdeme na to. Je 8.51, teď se rozhodne. Stav 3-2. Přicházejí Sebastián a Jiří. Kluci, pojďte se posadit.
2: Oni jsou v tom suterénu,
0: ono to chvilku trvá. Čekají na výtah. Kluci, sedněte si, jak jste seděli. První bude odpovídat opět Jiří. Vlastně ve dvojici se svojí snoubenkou mají 2 body, takže mají co dohánět. 3 body má druhý pár, který by odpovídat jako druhý. Takže 2-3. Jdeme na to. Kluci, ready, jaký tam bylo? Kde jste byli? Kam vás dali?
3: Tady vedle v nějaký místnosti jsme byli.
2: Já bych to říkala.
0: Povídali jste si?
3: Jo, jo.
0: Co jste si říkali?
3: Bavili jsme se o té svatbě a...
0: Jako o čí svatbě?
3: No celkově, jak by to dopadlo, když vlastně to nedopadne.
0: Jak by to dopadlo, když to nedopadne? To zjistíme za chvíli, komu to dopadne, komu to nedopadne. Takže jdeme na to. Jiří, odpovídáte první, prohráváte 2-3. Byla zapeklitá otázka. Kolik proběhlo rande, než jste se poprvé s přítelem milovali? Takže já se ptám, kolik proběhlo rande, než jste se poprvé s přítelkyní milovali? Jiří.
3: Hodně, my jsme chodili často na rande. Ale než jsme směli.
0: No.
3: Abych.
0: Ty bys co?
3: 18krát.
0: 18krát. Jasně. Takže je to 8. Je to 8. Pojďme na...
2: Na Sebastiána.
0: Pojďme na Sebastiána. Já už to nechám bez komentáře, tu 18. Takže Sebastiáne.
4: Nám to trvalo, jak jsme byli svoje poprvé a tak, takže já řeknu 20.
0: Tvoje holka říkala 100.
4: 100.
0: Ale to, no, to jste nemohli trefit. Jdeme dál, druhá otázka. Na jaký film by se zdíval do nekonečna, Jiří?
3: Já mám rád Schindlerův seznam. To máme celkově rádi.
0: Schindlerův seznam je tedy 3. bod.
3: Mám rád.
0: Stejná otázka na Sebastiána.
4: Já bych se dokola koukal na A-team.
0: A-team, to je taky bod, takže 4-3. 4-3 a zbývají 3 otázky. Jdeme na to. Který tvůj zlozvyk štve nejvíc tvojí partnerku, Jiří?
3: Já jsem tvrdohlavý, paličatej.
0: To není správná odpověď. Tvoje holka řekla, že neumíš odpočívat. Říkala, že to je zlozvyk, já jsem to nerozporoval. Takže to je bez bodu. Můžete navýšit náskok na 2 body, což vlastně už je skoro vítězství, ale říkám skoro. Když odpovíš tedy správně, co si myslíš tedy, že řekla tvoje holka, Sebastiane, ptám se tebe, který tvůj zlozvyk štve nejvíc tvojí partnerku?
4: Tak můj zlozvyk, za který mě i kárá maminka, je, že si koušu nechty a dělám si záděrky.
0: Je to tak. A vedete 2 otázky, dokonce vedete 4-2. To znamená, pár Magdalena a Jiří může zatím pouze vyrovnat, nebo už může pouze vyrovnat. Ale možná se tedy rozhodne i v předposlední otázce. Jakou pizzu máš nejraději, Jiří?
3: Já mám rád sírovou pizzu.
0: To je správně. Dramatizace. 4-3. Ale teď je tady matchball. Protože pokud Sebastián odpoví na otázku, jakou pizzu máš nejraději, stejně jako jeho partnerka Barbora, bude z toho 5. bod, a vítězství ve svatbě snů a získání té svatby snů za 750 tisíc. Takže, milý Sebastiane, jakou pizzu máš nejraději?
4: Tak já budu asi i konkrétnější a quattro formaggi.
0: To je správná odpověď. Vyhráli jste svatbu za 750 000. Je to tam! Je to tam! Je to tam! 5-3 po 9 otázkách. Jenom můžeme, jenom v rychlosti, pojďme si ještě říct, kdo z vás řekl miluji tě jako první, Sebastiane?
4: Přítelkyně Barbora.
0: Je to tak. to už byl takový jako bod jenom navíc. Můžeme se zeptat Jiřího, co by řekl?
3: Já bych řekl asi taky přítelkyně.
0: Taky přítelkyně, to by byly body pro oba. Myslím, že to je jasné. Já bych poprosil po tu chvíli zástupce našeho generálního partnera Káťo. Pojďme pozvat někoho za Dermacol.
2: Ano, generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět už 60 let. Pro oba páry má Dermacol dárek, pro vítěze balíček s produkty na svatební přípravu a líčení a pro poražený pár voucher na nákup produktů Dermacol.
0: Tak a přátelé, přichází celebrita, přichází přímo spolumajitelka značky Dermacol, taková prostě guru, dá se říct, celé té značky. Věra Komárová, je to možný, Věro, vy jste přišla osobně, ani jste neposlala nikoho za sebe, Věro, dobré ráno.
5: Krásné ráno.
0: Vy jste normálně poslala, jakože, vy jste poslala sebe.
5: Jsem tady.
0: Věro, máte slovo, za Dermacol máte slovo.
5: Tak já bych chtěla samozřejmě poblahopřát vítězům a myslím, že jste z Prahy 6, že? Já jsem taky z Prahy 6, tak se mi to líbí, že jsme zůstali doma a jinak jako Dermacol má sídlo na Praze 6, takže jenom abyste věděli, že to teda jako jsme neposlali moc daleko.
0: Já bych teda to furt nezmiňoval, abyste taky prodali ty svoje produkty jinde než na Praze 6.
5: No, v každém případě máme diamantové výročí, 60 let, jak tady bylo zmíněno, a máme krásnou diamantovou řasenku a diamantové lesky, které jsou teď speciálně jenom na našem e-shopu, v našich obchodech, takže jenom to jsem chtěla říct, že i kvůli tomu jsme vlastně šli do svatby snu, protože máme tady to speciální výročí a je to poprvé, co vlastně se účastníme tady toho krásného eventu. Takže opravdu se moc těším. Prý nemůžeme jít na tu vaši svatbu, ale dostaneme fotky. Tak na to se těším a těším se, že vás krásně nalíčíme a že to s vámi, že vám budeme moc fandit a doufám, že vydržíte hrozně moc dlouho, minimálně těch 60 let, který teď slaví Dermacol.
0: Já jenom připomínám, že vyhrál tedy ten pár, který měl až ten jakože až skoro pohádkový příběh princezna a princ, nebo prostě princezna a chuďas, nebo případně naopak jako princ a prostě selka, jakože prostě první vztah.
2: První láska,
0: já to řeknu ještě jednou, přátelé, kdo vyhrál, jo? Barbora a Sebastian z Prahy jsou vítězové. Seznámili se jednoho kouzelného letního večera na Letné na obyčejných houpačkách, které se pro ně staly místem, kde začal ten nejkrásnější příběh jejich života. Stačil jeden pohled a oba jsme věděli, že jsme našli někoho výjimečného. Byla to láska na první pohled, opravdová, čistá a silná. Od té chvíle jsme spolu více než 6,5 roku a za tu dobu jsme vyrostli nejen jako pár, ale i jako lidé. Je to 7 už, jo? Jenom bychom jim neubírali. Jsme jeden pro druhého první velkou láskou a o to víc si vážíme toho, co mezi námi je. Společně jsme prožili spoustu krásných okamžiků. Stáli při sobě v dobrých i těžkých chvílích a každý den se utvrzujeme v tom, že právě spolu chceme strávit celý život. Naším největším přáním je říct si své ano, vytvořit společný domov a založit rodinu. Vyhrát tuto soutěž by pro nás znamenalo splnění jednoho z nejkrásnějších snů a symbolický začátek další kapitoly našeho příběhu. Kapitoly, kterou chceme psát už navždy spolu. A oni to fakt vyhráli.
2: No jasný. Moc gratulujem.
0: Tak máte slovo.
4: Děkujeme. A dokonce jsme byli náhradníky do druhého kola.
0: Tak co to znamená?
4: Váš kolega Petr Žíbel říkal, že to by to bylo úplně jako
2: Ještě víc pohádkový.
0: Tomu nerozumím, náhradníky do druhého kola, jak to
4: že,
0: myslel?
4: Jak jste říkal na začátku, že jste vybrali 10 párů,
0: no,
4: tak dva páry se nějak nemohli dostavit.
0: Ne, takže vy jste nebyli vybraný v té desíce.
4: My jsme byli první pod čarou a volali nám ze dne na den ve středu vlastně, nevím, kolik to bylo, to je jedno.
0: To je jedno.
4: Že nám volali, jestli se nechceme hned druhý den ve čtvrtek dostavit na druhé kolo.
0: A jste tady. A já jenom poprosím tady Barboru, samozřejmě. Já poprosím Barboru, aby řekla něco jako za holky. Pojď, jakože svatba.
1: Tak myslím si, že to je sen každé holky mít takovouhle svatbu, kde je všechno zařízený a bude si připadat jako princezna prostě z pohádky. To je skutečný, takže strašně moc děkujeme.
2: Tak teď už jenom říct to ano.
0: Ano.
2: Ano.
0: Gratulujeme, ahoj! Tak zase za rok.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Skonto nabité.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Evropa 2. 88.

0: 9.09. Evropa 2 vysílá zprávy.
1: Krásné dobré ráno. Český zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Ve druhém semifinále, které se konalo včera večer, zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. Do zítřejšího finále se probojoval se zástupci dalších 9 zemí, zatímco dalších 5 soutěž opustilo. Třídělný dokument s názvem 72 hodin ukáže, jak jsou Češi připraveni zvládnout krizovou situaci bez elektřiny, vody a internetu. První díl experimentu, který vychází z loňské kampaně ministerstva vnitra, bude na internetu už v neděli 17. května. A teď už Zuzka.
2: Tyršovo koupaliště v Rakovníku je po odbahnění připravené na sezónu. Město dalo počátkem letošního roku odstranit sediment nejen ze dna koupaliště, ale i z jeho přítoku. Cílem úprav za zhruba 5 milionů korun je zlepšení kvality vody. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Čeští hokejisté dnes vstoupí ve Freiburgu do 89. mistrovství světa. V první hrací den šampionátu bude jejich soupeřem v základní skupině B Dánsko. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut. Na úvod turnaje čekají svěřence kouče Radima Rulíka 2 zápasy ve 2 dnech. Zítra nastoupí proti Slovensku.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Časem navíc. Aktuálně počítejte na D1 na příjezdu do Ostravy směrem z Brna. Do Kolony vjedete na kilometru 352 a zdrží vás to asi na 20 minut. Pozor taky na silnici číslo 7 na trase Praha-Chomutov. Na obchvatu Slaného frezují vozovku. I tady se zdržíte, a to přibližně na čtvrt hodiny.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Letos skutečně sedí pranostiky, na dnešek totiž připadá svatá Žofie, polezali je a pršet skutečně bude. Zpočátku dne máme oblačno až zataženo a na Moravě ve Slezsku místy s deštěm. V průběhu dne pak očekáváme polojasno a na celém území postupně s přehánkami. Dnešní nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia.
0: Tak, přátelé, a teď zazní úplně naposledy v historii tenhle jingle.
3: After Party Evropy 2 a Pavel Cejnar.
0: Je to tak.
4: Dobré
0: Pavel
4: ráno.
0: Cejnar, dobré ráno.
4: Čau. Dobré ráno.
1: Dneska jedna, je to nějaký celý emotivní.
4: Ale jedna etapa, 21 letá a teď se to týká samotné Evropy 2, končí.
0: Je to tak. To znamená, ještě jednou to zopakujeme, říkali jsme to včera, dámy a pánové, po 21 letech Pavel Cejnar končí v afterparty.
4: Ano.
0: Dneska bude vysílat naposledy svoji afterparty.
1: Ale na každém konci je hezké to, že něco nového začíná.
4: Ano.
0: Dobře, tak no. Říkej, co začíná?
4: No.
1: No nic, se posouváš, ne?
0: se posouváš?
4: Já se posouvám a včera jsem to tady vysvětloval vlastně, že já jdu proti proudu. Říkal jsem, že příští týden slavím narozeniny, že v 50 mám víc vlasů, než jsem měl ve 40 a oni to udělali na schvál, abych měl čas se ráno učesat.
0: No, on potřebuje víc času na to česání.
1: Já vím, to trvá. No.
0: Ale ty jsi to řekla skvěle, Káťo. No. Ty jsi se prostě, Pavle, posunul.
4: Ano.
0: Prostě člověk se musí furt sebe rozvoj, furt se musí v životě posouvat, ano. Takže ty jsi se posunul z 9. na 11.
4: Ano, vezme si ze mě příklad.
0: Že bych se posunul.
4: Ty ses hrozně dlouho neposunul, vlastně.
0: To je pravda. No. Ti bych to uzavřel, že se dlouho neposunul, že stejně blbý to bude i v pondělí, si pustíte radní show. Ale já bych chtěl říct, že ne, že by Pavel skončil v afterparty. Ona totiž končí celá afterparty, jako taková.
1: Takhle pojďme se říct, že na party už jsme starý.
0: Jsme starý, takže od pondělí nás po 9. hodině čeká nový program.
4: Ano.
0: Nebudeme nic prozrazovat.
1: Ne.
0: After Party to má za sebou, bude nová show mezi 9. a 11. A poté nové show přijde zase Pavel.
4: Ano.
1: Starý dobrý Pája.
0: Starý dobrý Pája, akorát bude Pája střídat někoho jiného.
4: Ano.
0: Koho vám neřekneme. Mm.
4: Já jsem se ptal, proč od 11. nebude After Party, nikdo mě neodpověděl.
0: Mohla
4: vlastně.
0: Být vlastně,
4: mohla
0: že jo?
4: Mohla být.
0: Show a pak After Party. Tak tomu doma je říkej After Party,
4: jo,
0: to nezjistí nikdo.
4: Já si myslím.
0: Doma je to říkej. Tak Pavle, užij si to úplně poslední afterparty.
4: Děkuju.
0: A my jdeme na víkend a v pondělí papa.
1: Děkuju, Leo.
0: Díky, Káťo.
1: Ahoj, papa.
0: Pusu, papa.
4: Čau.

Pátek vám přeju, 17 minut po 9. hodině, teďka LP a co si víc říct, začíná poslední afterparty v historii Evropy 2. Tak vám děkujeme, že jste s námi, na chvíličku taky Gavin Games anebo Tom Gregory na Evropě 2, to jsme my.

0: Děcka. Chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za 5, 4, 3, 2, 1. Tak kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
0: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
2: Tak co, těšíte se?
0: Yeah! Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu. Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle příští týden zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a zahraj si na Evropě 2 už od pondělí. Denně o 5 000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show hrajeme dokonce o 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý příští týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
5: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
4: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
5: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
4: Hurá na cesty s autem a super financováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
7: Nenechte si ujít v České televizi.
8: Bojujeme o vítězství. Český reprezentant Daniel Žižka postoupil do finále největší hudební soutěže světa. Teď je čas fandit. Eurovision Song Contest 2026. Přímý přenos finále v sobotu večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: Ladí vás zpáteční dopolední Evropa 2. Před chviličkou v ranní show Evropy 2 jsme rozdali svatbu snů za 3,25 milionu korun a já budu mluvit o podobném tématu, a to je líbání. Je tady měsíc lásky, tak proč se nepolíbit? A teď si říkáte, proč to takhle jako vytahuju a proč se o tom chci bavit. Představte si, že polibky fungují podobně jako drahé vitamíny a navíc ještě skvěle chutnají, jo. Když se dobře a pohodově líbáte, tak srdce plesá, jak se říká, rýmuje se to, tlak taky klesá. Dokonce polibky fungují i jako proti nějaký alergii, takže přestáváte tolik kýchat. Dále jako přírodní zubní pasta a ještě navíc jako zdarma. Dále posilujete, takže dá se říct, že to je taková gymnastika a ušetříte za posilovnu. A navíc, když se líbáte, tak mezi vámi je taková ta chemie štěstí. Takže sečteno potrženo, přestaňte se mračit a raději se s partnerem anebo partnerkou puste do pořádné květnové líbačky. To vám přeje Evropa 2. No a Evropa 2, když už jsme u toho, tak vám jako vlastně takovou inspiraci posílá jeden dopolední polibek, který takhle nádherně chutná. Tak myslete na to, já bych chtěl říct, že prolíbejte se ke svému zdraví. To vám přeje Evropa 2.
1: Novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. Nejcennější okamžiky jsou ty, které sdílíme společně. V arenách, na náměstích i doma u obrazovek. Sdílíme napětí, radost i slzy. Protože hokej nás spojuje. Spojuje nás hrdost a víra ve vítězství. Spojuje nás vášeň pro český hokej. Hrajeme, bojujeme, fandíme a podporujeme. S vášní pro hokej, který máme v srdci. Český hokej, naše národní vášeň.
1: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VSFS.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Přijďte na testovací jízdu.
3: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz. Pro doma.
4: Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz. Prodoma.
5: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
6: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
5: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
6: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
5: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
6: A vstupné je zdarma.
5: Více informací najdete na praha.eu.
6: Vaše hlavní město Praha.
7: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
8: No, od Adela Walkera, Three Fighters. Three Fighters.
9: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
10: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
11: Sparťani. Veškerý sparťanský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
12: Ahoj, já se tak těším.
13: Na co se těšíš?
12: Jedu o prázdninách na letní sportovní tábor s prasátkem Piggy.
13: Yeah, a kam?
12: Na Monínec. Vyzkouším si spousty sportů, bude bojovka a hlavně zábavička s Piggy.
13: Fakt? Já chci jet taky.
12: Tak mrkni na www.piggy.cz.
13: Bezva, www.piggy.cz. Letní sportovní tábor na Monínci.

0: Evropa 2. Kdo co kde kdy a s kým.
1: Máš to výsostní právo zakončit vlastně takovou éru rubriky Kdo co kde kdy a s kým. Takže se ptám, kdo...
2: Pájo, dneska jdeme do finále.
1: Ano,
2: jo.
1: Přesně.
2: Finále prolíná vlastně dneska úplně celé vysílání, protože my jsme měli finále soutěže Svatba snů.
1: Ano.
2: Ty jdeš z afterparty do finále.
1: Ano.
2: A o finále je i následující rubrika, protože český zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Ve druhém semifinále, které se konalo včera večer, zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. No a do zítřejšího finále se probojoval se zástupci dalších 9 zemí, zatímco dalších 5 soutěž opustilo.
1: Jelikož jsme hudební rádio, tak držíme palce. Danieli, budeme ti fandit. Tak jsme zvědaví a ukaž jim to, jak se zpívá tady u nás v Čechách. Evropa 2. After Party.
3: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Volkswagen.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
9: Ty nejlepší 4 dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
10: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
11: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
12: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Nupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kia zblízka.
13: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
14: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
15: Už máš přečtený nejnovější drby, tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký drsání.

0: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
1: Taneční skupina Roku CZ.
2: Chtěla bys jet na Piggy tábor na Monínci?
3: Piggy tábor na Monínci?
2: No jasně, příroda, paddleboard, lanový park, výlety, táborák, bazén, skvělé jídlo, soutěže a spousty dalšího.
3: Ty jo, to bude super zážitek.
2: No jasně, a ještě mají pár volných termínů, tak neváhej. Piggy tě vezme sebou na letní tábor na Monínec. Více na piggy.cz.
4: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Přijď na casting 21. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Černý most Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite.

0: Je to tady páteční, 10. hodina odbyla, 15. květen. Káťa Podrazka je připravená. Ahoj.
1: Ano,
0: pojďme na čerstvé zprávy. Evropy 2.
1: Krásné dopoledne. Do nejvyšších částí Krkonoš se vrátil sníh. Souvislá vrstva byla například u hřebenové luční boudy. Na hřebenech Krkonoš bylo ráno kolem nuly. Podle polské horské služby bylo na Sněžce 6 cm sněhu, z toho většina nového. V přírodní rezervaci u dánského ostrova Anholt uvízla velryba. Dánská agentura pro ochranu životního prostředí uvedla, že keporkak uhynul už před nějakou dobou. Tamnější média se domnívají, že je to velryba Timmy, kterou soukromá iniciativa velmi komplikovaně a nákladně zachraňovala z mělčiny v Baltském moři. A teď už slovo předáváme Zuzce.
2: Ústecký kraj se chce znovu připojit do programu na podporu malých venkovských prodejen. Uvolní na to 3 miliony 800 tisíc korun, o jejichž proplacení požádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které program vyhlašuje. V minulosti takto dostalo 200 prodejen v regionu 17 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Pražská galerie Signal Space rozšiřuje svou expozici o novou výstavu Dream On, Where It All Began, která poprvé uceleně představuje příběh Signal Festivalu. Ten začal v roce 2013 a během 14 let přilákal více než 5,5 milionu návštěvníků. Výstava je prvním krokem k letošnímu Signal Festivalu, který se v Praze uskuteční od 15. do 18. října.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D1 ve směru z Ostravy na Brno na kilometru 291 se srazila v levém pruhu dvě auta. V místě je kvůli dešti špatná viditelnost, tak opatrně. No a pozor taky na silnici číslo 7 na trase Praha-Chomutov. Na obchvatu Slaného frezují vozovku a mělo by vás to zdržet asi na 15 minut.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na Shell CZ.
3: Evropa 2, jak je venku?
5: Nejde mikrofon. Normálně mám puštěno. A nejde mikrofon, Káťo. Zkusím vzít ten druhý. Je to možný? Nejde. Nejde. Teď jde.
1: Už, tak. Sice jsem tady trošku v křeči, trošku zlomená, ale já vám to řeknu. Dneska bude oblačno až zataženo a na Moravě a ve Slezsku místy s deštěm. V průběhu dne očekáváme ojediněle i polojasnou oblohu a co se týče teplot, tak ty nám vyšplhají na 11 až 15 stupňů Celsia.
5: Mimochodem, ty jsi říkala, že jsi hezky zlomená.
1: Jsem zlomená.
5: Je na tebe krásný pohled. Škoda, že nejsme v televizi.
1: Ona tě technika chtěla takhle na závěr, vytrestat. No my máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje dnešní poslední dopolední afterparty s Pavlem Cejnarem.
5: Poslední hodina afterparty vůbec ever po 21 a půl letech je připravena, Káťo.
1: Tak si to užij.
5: Mám slzy. Ano, je to tak, za chviličku se pozveme, za chviličku bude taky flashback a já vám přeju pohodovej pár.

Páteční dopolední Evropa 2, 10 minut po 10. hodině. Tohle jsou supporti, za chviličku Alessandra, potom pozvánka a pak bude flashback. Těším se na to, hezký pátek, Evropa 2.

Dnešní dopolední Evropa 2 je 15. květen, tak o čem se budeme bavit? Budu se bavit konkrétně o mých rodných Pardubicích, protože tam dnes i zítra probíhají majálesové oslavy, tedy pardubický majáles dnes a zítra, tradiční open air festival v kraji pardubickém, no a těšíme se na takový velikány, jako je Ben Cristoao, těším se na něj dneska na hlavním pódiu, Sofian Mečmeš, taky Reddy Kirken, Kateřina Marie Tichá. No a v tom tanečním stanu, který je nezbytnou součástí festivalu, taky Michal Burian, náš rezidentní DJ sobotní den z Extravaganzy, taky Michael C. dneska tuším od 18 hodin a pak Richard Reynolds, Chris Adler a další. Doprovodné aktivity a pozor, poprvé jsem dostal tu příležitost, že vlastně oba dva majálesové dny, jak ten dnešní, tak ten zítřejší, zakončím na hlavním pódiu. Takovou afterparty, dá se říct, taková oslava afterparty, dneska je poslední tady u nás v éteru Evropy 2 a večer dnes i zítra po 23. hodině, dneska to bude po Benovi Cristoao, zítra po kapele Make 21. No a zakončíme to takovou 60-minutovkou, kdy doplním ty hity, které tam za celý den nebyly, které byste tam možná ani nečekali a hoděj se. Takže těšíme se na to, mrkněte na majales.pardubice.cz nebo na jejich sociální sítě. Tak tedy pardubický majales dnes a zítra. Těšíme se na vás, Evropa 2 doporučuje. Stejně jako další maximum muziky Papa Roach, Fastboy s Topikem a dáme taky flashback. Dáme si něco slovenského. Už za chvíli na Evropě 2.

0: Ahoj, Czech Republic, this is Samo Haber on Europa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Europa 2.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.

0: XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Datart pořádá Maxi Výprodej.
14: Cože? Maxi Výprodej?
13: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
16: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
17: Nová série OnePlay Originál.
18: Simona Moniová.
17: Tereza Ramba v životní roli, v příběhu, který změnil pohled na násilí.
19: Já se tě nebojím!
17: Moniová, už teď pouze na OnePlay.
20: Zpátky k muzice.
21: Evropa 2.

0: Barcamp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.

0: je Flashback.
1: Ano, dnes si dáme písničku, která 9 týdnů nepřetržitě vedla žebříček nejhranějších skladeb v českých rádiích. A nejenom v českých, podle mě i ve slovenských. Takže prosím vás, je to podle mě rok 2006. Dáme si slovenskou hudební skupinu, která vznikla v roce 1997 v Prešově. Hlavním hlasem té skupiny je Katarína Knechtová, tedy skupina PH. A dáme si single, který se jmenuje Zpomal. A jelikož je pátek a bude velký provoz odpoledne, mnozí pojedou na víkend, tak jeďte opatrně a kolikrát na určitých místech zpomaltě, pojďme se nechat inspirovat. To je dnešní flashback na vaší dopolední Evropě 2.

0: dnešní páteční flashback Evropy 2 PH zpomal. Za chviličku Miley Cyrus anebo Fate Magazine. Hezký pátek, zůstaňte s námi, tady je vaše Evropa 2. Evropa 2. After party.
1: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás. Skonto
3: nábytek. Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
4: nábytek. Evropa 2 88.2 a 105.5 FM.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Pro doma a na prodoma.cz. Pro doma.
8: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
9: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
10: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
9: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
11: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firm a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz.
13: Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
14: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na Evropa2.cz a bav se na maximum.
15: Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdařené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
16: Staněk Moto. Člen skupiny Staněk Mobility Group.
17: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
18: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.

0: Čtvrteční dopolední afterparty Evropy 2 končí 10.46 a vůbec končí afterparty na Evropy 2 vůbec po 21,5 letech.
1: No,
0: Jindro, já tě zdravím, ahoj. To je, viď? Mám tady poslední jingle afterparty, který pustím a potom se to bude mazat všechno.
1: Ale aby něco, v každý konec je převlečený nový začátek. Je?
0: Tady to Káťa říkala. No. Takže vlastně ty začínáš 10.46, v pondělí v tomto čase vlastně budu začínat já.
1: Ano, a já se posouvám.
0: No to si řekni potom, až budeš končit dneska, takže budeš začínat vlastně.
1: Já budu začínat v jednu.
0: Ty až budeš končit dneska, tak budeš začínat v pondělí.
1: To je pravda.
0: To se dá jako
1: tam, kde končím,
0: zapamatovat.
1: Ale jo. No tak je to tak prostě. Je to tak.
0: Je to tak. Tak loučíme se s vámi, nezapomeňte, užijte si víkend, další květnové je před námi, i když nejdřív jako hrozili, že to celý proprší, ale koukal jsem občas nějaký májový deštíček, ale ty teploty budou takový jako mírně na jaro zákeřnější, jo, nižší, ale to nevadí, tak se rozejbeme, ne?
1: Super, ale pozor, Pájo, jako jestli jste se všimli, jak teď vyšly ty zmrzlý úplně dokonale.
0: Ano.
1: To je neuvěřitelné.
0: Vyšlo to.
1: Ano. V neděli si vezmi, že ještě bylo jako pěkně.
0: Ano. No.
1: Pak prostě zmrzlí a normálně to frčí.
0: Takže, oni věděli.
1: Takže ten cyklus toho počasí zase asi není tak rozhozený, jak
0: tak
1: to si myslel.
0: Říkáš to dobře.
1: No
0: tak vám přejeme pohodovej pátek ještě jednou. Užijte si to, nenechte si to zkazit nějakým počasím blbým. Ba naopak, odpružte to v kolenou. Já se těším, my máme Majales v Pardubicích, co vy?
1: Ano, co vy? Máme... Teď jsem chtěl říct. Nevím, co tady
0: i
1: máme.
0: I tohle máte, jo?
1: Máme úplný kulový.
0: Dobře.
1: Nevím vůbec, co to teď bude v Praze, ale vím, že třeba v úterý je koncert Flow Rider.
0: No.
1: Pozor.
0: A co ty budeš dělat o víkendu?
1: To ještě nebudu se připravovat na koncert Flow Rider v úterý.
0: Dobře. No tak každý, ať se připravuje, jak chce. Tak mějte se hezky. V pondělí, pozor, v 10.48 naschledanou. Tak ahoj. A poslední jingle After Party je tady. Evropa 2. After Party. Maximum muziky.
2: Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
3: Was für ein seltsamer Nachname. Mengele.
4: Nový film Kirila Serebrenikova Zmizení Josefa Mengeleho líčí život nacistického doktora s Osvětimi v jihoamerickém exilu a připomíná, že zlo nikam nezmizelo.
5: Trinken wir auf Argentinien.
4: Po většinu dvouhodinové stopáže snímek mapuje dobu, kdy se jeden z nejdůležitějších mužů Hitlerova režimu, přezdívaný Anděl smrti, ukrývá před spravedlností nejdřív v Německu, později v Argentině a Brazílii. Prožívá paranoidní stavy i záchvaty sebelítosti. Nikdy ho ale nedožene svědomí.
6: Warum warst du in Auschwitz?
4: Když Mengeleho v Brazílii navštíví syn Rolf, je z Anděla smrti už jen uzlíček nervů. Na Rolfovy otázky, zda v Osvětimi dělal experimenty na dětech, odpovídá úhybně, přesto výmluvně.
6: Was hast du dort wirklich gemacht?
7: Du wirst nie begreifen!
4: V Serebrenikově filmu je těžké hledat pozitivní postavy. Maďaři ukrývající nacistického zločince s vidinou tučné odměny, služebnictvo jež pilně dolévá prázdné sklenice slavících nacistů, ti všichni jakoby byli vinni.
8: Hauptsturmführer Josef Mengele! Ihr Krieg ist noch nicht vorbei!
4: Snímek Zmizení Josefa Mengeleho je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
9: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
11: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
12: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
11: Fakt?
12: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
11: Tak jedeme.
12: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
11: Kdo na to jde
12: od lesa, koupí auto od Esa. Skonto nabité.
13: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
14: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples, je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
15: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
16: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trh.

0: Fino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina roku CZ.
2: Chtěla bys jet na Pigitábor na Monínci?
3: Pigitábor na Monínci?
2: No jasně, příroda, pedalboard, lanový park, výlety, táborák, bazén, skvělé jídlo, soutěže a spousty dalšího.
3: Tyjo, to bude super zážitek.
2: No jasně, a ještě mají pár volných termínů, tak neváhej. Pigi tě vezme sebou na letní tábor na Monínec. Více na pigi.cz.
4: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Přijď na casting 21. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Černý most Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Prague.
5: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
6: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
7: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Nupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kiu zblízka.
8: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon.

0: www.signalpeople.cz.
1: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.

0: Posloucháte Evropu 2, 11. hodina odbyla. Pojďme na aktuální zprávy s Káťou. Co vy na to?
1: Krásné dopoledne. Uchazeči o studium střední školy se dneska oficiálně dozvídají, jak dopadly jejich přijímací zkoušky. Všem uchazečům dorazily výsledky do systému DPSY ve stejný čas. Přihlášky do druhého kola přijímaček na střední školy se pak budou podávat až do 25. května. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz zvýšené nejvyšší povolené rychlosti 150 km za hodinu na úseku dálnice D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným do konce letošního roku. Cílem je získat více dat pro vyhodnocení dopadů vyšší rychlosti na bezpečnost a plynulost provozu. Vyplývá to z tiskové zprávy ministerstva. A my už teď slovo předáváme Zuzce.
2: Ústecký kraj se chce znovu připojit do programu na podporu malých venkovských prodejen. Uvolní na to 3 miliony 800 tisíc korun, o jejichž proplacení požádá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které program vyhlašuje. V minulosti takto dostalo 200 prodejen v regionu 17 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Jakub Dobeš přispěl 33 zákroky ve druhém kole play-off NHL k výhře hokejistů Montrealu 6-3 v Buffalu. Canadiens vedou v sérii 3-2 na zápasy a dělí je jedno vítězství od finále východní konference.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Až do zítřka máme hlášené omezení na silnici číslo 10 za Železným Brodem ve směru na Turnov. Kvůli frézování se tady jezdí kyvadlově. No a opatrně taky na D8 na 30. kilometru ve směru na Prahu stojí odstavená dodávka.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes máme oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku místy s deštěm. V průběhu dne pak čekáme ojediněle i polojasno a na celém území postupně místy s přeháňkami. Dnešní nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje Jindra Ekl.
0: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky, mám toho pro vás hromadu, tak kdo mě znáte a víte, co mě baví za témata, tak se zcela jistě dozvíte docela dost věcí dneska. Dopoledne a i odpoledne, tak hezký den vám přeju s Evropou 2.

0: začneme, pojďme si dát trošku takový jako jednu věc, dobrou věc, velmi dobrou zprávu z geopolitického prostředí. Totiž teď ten čínsko-americký summit je docela jako zajímavý, víc pozitivní, než bylo očekáváno, i hromada expertů se na to tak jako koukala a glosovala to jednotlivý dění v různých tady těch úrovních, ať už jako se jedná o ekonomiku nebo další věci, a on to tak jako všechno je provázaný ze vším. Nicméně padl tam jeden takový jako historický okamžik, taková historická i věta, kterou nikdo nikdy předtím v takovýmhle jako kontextu vlastně neřek, a bavíme se konkrétně o představitelích Číny, kdy vlastně oni, respektive oni, skrze tedy jejich prezidenta Xi Jinpinga, tak vlastně prezident řekl americkému prezidentovi, říká, že Spojené státy a Čína by tedy měly být zcela jistě partneři a nikoli rivalové. Jo? A že by spolu měli jako spolupracovat. To tak jako jsem vytrhnul vyloženě z kontextu tady to slovní spojení. On to tam Xi Jinping řekl mnohem jako ještě květnatěji a líp, jo? Že opravdu to trvalo minimálně 2 minuty, ta část toho speeche, kde vlastně mluvil o tom, jak vlastně ten svět skutečně potřebuje v tuhletu chvíli partnerství a jako klid a nikoliv jako rivalitu anebo konflikty. Tak to je jako velmi, velmi zajímavý dění v tom všem, co se tak jako děje. Je tohle zcela jistě ta dobrá věc. Jo? Vždycky jsem si říkal, že budu prostě říkat jenom ty dobrý věci. Protože je hromada dobrých věcí. Jo? I jsem viděl jedno meme, takový nádherný, který bylo o sestřizích různých lidí z celého světa a bylo tam napsáno, a co když jako 95% lidí na světě je fakt dobrých? Člověk, když jako kouká na zprávy každý den, tak se to jako nemyslí. Zcela jistě, protože nemá důvod, proč si to myslet, protože mu tam říkají, že samozřejmě je to úplně jinak. Takže tohle to je tedy oficiálně taková mainstreamová zpráva, která je dobrá. Tak snad jsme vám trošku udělali radost.
1: Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hit parádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy. Na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle příští týden zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a zahraj si na Evropě 2 už od pondělí. Denně o 5 000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show hrajeme dokonce o 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý příští týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Bojujeme o vítězství. Český reprezentant Daniel Žižka postoupil do finále největší hudební soutěže světa. Teď je čas fandit. Eurovision Song Contest 2026. Přímý přenos finále v sobotu večer na ČT 1 a v iVysílání.
5: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
1: Kdo zaváhá, neušetří.
9: Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu z konto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
10: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
11: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
13: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
14: Nová série OnePlay Originál.
15: Simona Moniová.
14: Tereza Ramba v životní roli. V příběhu, který změnil pohled na násilí.
16: Já se tě nebojím!
14: Moniová. Už teď pouze na OnePlay.
17: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
18: Volkswagen.
19: Zpátky k muzice.
20: Evropa 2.

Fandí český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

znáte Evropu 2, znáte to. Když máte skutečně jako hodně peněz, tak můžete mít úplně všechno, víte kde. Říká se tomu v anglickém jazyce takzvaný fuck you money. To znamená, že každému můžete říct přesně fuck you, prostě vůbec. Vůbec nepotřebuju vás, nemusím vás poslouchat, nemusím tady být, nemusím tady hrát nějaký hry. Prostě jděte někam. To je samozřejmě ta možnost, když máte ony fuck you money. Když jich máte opravdu jakože, opravdu hodně, tak samozřejmě můžete klidně třeba udělat i tu věc, že jako nebudete někde stažený prostě ve svém menšnu uprostřed někde lesa, ale můžete klidně si to dění dál užívat a skutečně si z toho dělat jako trošičku srandu a samozřejmě využít to podle sebe, jak chcete, jo. Většinou, když už teda těch peněz budete mít tolik, že budete třeba i nejbohatší člověk na světě, tak samozřejmě už tam jakoby je pravděpodobnost, že budete jako trošku jiný, možná i lehce jako autisticky založený, nějaký ADHDčko. Tyhle ty lidi jsou by to nejúspěšnější. Protože se umí zaměřit na jeden cíl docela dost jako zásadně. A kam tím mířím? Ona totiž, jak jsem se bavil před chviličkou o té Číně, jak jako říkali, že chtějí být parťáci s Američanama, že by to bylo v tomhle světě potřeba, což byla dobrá zpráva, tak právě v rámci tedy státního banketu, který byl uspořádán tedy v rámci oficiální státní návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa, tak 14. května včera byl ten banket a byl tam samozřejmě v rámci té delegace i Elon Musk. Nevím, jestli teď je nejbohatší, že zase, no, on to nějak tak jako oscilovalo, že jednou byl první, pak byl druhý. A teď bylo strašně vtipný, jak právě sedí na tom banketu a někdo ho točí z dálky celou dobu, že? A on fakt jako dítě, prostě si to tam natáčí, jo, zkouší ty bonbony, jaký tam, tenhle ten, tamhle ta jednohubka. A teď se s ním chodí fotit normálně ty CEOs z těch největších firm. Jo, jakože třeba najednou CEO Xiaomi a ten CEO Apple, jo, prostě Tim Cook. Takhle oba dva, jako úplně, jakože můžeme se s tobou vyfotit. A Elon, jo, jasně. Tak se vyfoťte, teď oni se vyfotějí, jo, usměli tohle, pak zase přijdou další. Tak se mi to tak jako líbilo, jak se to týpek užívá. Někteří lidi říkají,

0: Barbie. Maximum nový muziky.
1: Pryč DPH! Pryč DPH!
2: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
3: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Přijď na casting 21. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Černý most Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Prague.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
9: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
10: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
11: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
12: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
13: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
14: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.

0: Tu mám jednu takovou nostalgickou, vlastně jako smutnou věc, která ukazuje, že ne každá profese, která by se na první pohled zdála jako naprosto úžasná snová záležitost pro většinu lidí na světě, takže to skutečně může být tak, nebo musí být tak jako vyhypovaný. Totiž budu mluvit o legendárním herci, který se tady jmenuje Sir Ian McKellen, a kdo sleduje trošku filmy, zejména takový ty jako fantasy věci, tak už ví, že to je postava tady, která představovala Gandalfa, nebo herec, který představoval postavu Gandalfa, ať už v Pánu prstenů nebo v Hobbitovi. Ikona absolutní. A teď byste se řekli, to musí být skvělý, jako být takovejhle prostě rank herce a tak dále. A málo kdo ví, že tenhle ten pán se během, zejména tedy po jako tom natáčení, nejen těch sérií, ale i potom Hobbita, tak se vlastně jako tak nějak otevřel v nějakém rozhovoru a řekl, že to pro něj bylo velmi, velmi náročné období, několik let jako jeho života, kdy vlastně trpěl docela jako psychicky a tak, protože, a je to hrozně smutný, když se podívat na ty fotky, jo, vy ho znáte, nebo my ho známe z těch filmů, v rámci té postprodukce toho hotového filmu, kde tam prostě funguje zásadní ústřední postava. Nicméně on na tom place reálně při tom natáčení, tak bohužel většinu času to všechno točil na green screenu. Jo, to znamená před tím zeleným pozadím. A většinou to ani netočil jakoby s reálnými lidmi, točil to právě v rámci toho green screenu s animovanýma vlastně postavama. Jo, on se údajně jako procentuálně, on se pouze v nějakých necelých 10% potkával reálně s hercema. Jinak 90% celého času toho natáčení trávil chudák prostě sám, vlastně se sebou a s imaginárními prostě herci a postavami, který byly znázorní, takže byly tečky na tom green screenu, kde jakoby ten týpek stojí a na koho mluvit. A takhle ten pán natočil prostě celou řadu těch mega úspěšných filmů. A právě říkal, že strašně psychicky jakoby trpěl, protože vlastně byl furt sám od rána do večera. No. Teď si vemte, že třeba se chce potom koukat na ty filmy nebo podívat se na ně zpětně, aby vůbec věděl, jako kam byl zasazen, do jakého kontextu. A teď pochopitelně ten Nový Zéland se natáčel. To je samá zelená, že? Teď si vemte, že on strávil celé ta natáčení před zeleným pozadím, plus pak si to pustí, Pán prstenů, zase zelená. Chudák. Vidíte, jaký to je úděl? Být úspěšný herec. Maximum muziky. Evropa 2.
1: Evropa 2. Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru.

0: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
1: Here I go.
2: Popové koncertní filmy uváděné v kinech, jako třeba dva roky starý Taylor Swift The Eras Tour, se divácky vedou velmi dobře. Poptávka hollywoodských studií po nich stoupá a tvůrcům se tak otevírá nový prostor pro co nejzajímavější technické provedení.
3: That's James Cameron. No one shot a concert film on this scale before.
2: A to byla výzva pro ostříleného režiséra Jamese Camerona, týpka, který má na kontě 3 Oscary, přitom filmařinu ani nestudoval. V mládí byl ale pro film tak zapálený, že zatímco ostatní ujížděli na kokainu a amfetaminu, jemu stačily litry kávy a zvládal pracovat 85 hodin s jedinou hodinou spánku.
4: Tour is so brutal. I like to have a puppy room to like go chill in.
5: I'm doing this on my next movie for sure.
4: Right?
2: V Cameronově režii tak vznikl dokument o přípravě koncertu Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour ve 3D. V záběrech se střídají oba tvůrci, hlavním předmětem zájmu je ale Billie, která je vidět na pódiu a i v zákulisí. Už samotný trailer láká na její vztah k bratrovi, na interakci s fanoušky a přípravy koncertu.
4: It wipes one out.
2: Mediálním partnerem koncertní revoluce Jamese Camerona s názvem Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour je Evropa 2.
4: It's gonna be loud. Duh.
0: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: For Life a Madaga. Česká profesionální kosmetika na francouzských základech má pro vás úžasné dárky. Od 18. do 19. května získáte slevu 20% na vybrané kosmetické produkty. Vybírejte na e-shopu, osobně v showroomu na Moravanské 85 v Brně nebo v partnerských kosmetických salonech. forlifemadaga.com.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
10: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
10: Muhammad Komar naspat.
0: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
11: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
12: Ty nejlepší 4 dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
0: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
13: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
14: No, ale na volka tří fadet.
13: Jo, fadet, fadet.
15: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
13: Imagine Dragons.
15: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
2: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj, docentem Ondřejem Roubalem, o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
16: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
15: Já bych si přál asi třeba...
0: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
17: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
12: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.
1: Ahoj, já se tak těším.
18: Na co se těšíš?
1: Jedu o prázdninách na letní sportovní tábor s prasátkem Piggy.
18: Je, yeah, a kam?
1: Na Monínec. Vyzkouším si spousty sportů, bude bojovka a hlavně zábavička s Piggy.
18: Fakt? Já chci jet taky.
1: Tak mrkni na www.piggy.cz.
18: Bezva, www.piggy.cz, letní sportovní tábor na Monínci.

0: Posloucháte Evropu 2, je po 12. hodině, pojďme na aktuální zprávy s Káťou.
1: Krásné poledne. U státních maturit letos se na jaře neuspělo 9,5% ze zhruba 80 tisíc studentů, kteří zkoušku konali poprvé. Loni neuspělo 12,3% takzvaných prvomaturantů. Cermat předává výsledky středním školám a ředitelé je žákům zpřístupní nejpozději v pondělí. Na severovýchodě Konga v provincii Ituri propukla epidemie eboly. Oznámilo to dnes na síti X africké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. Ohlášeno bylo 65 mrtvých a bezmála 250 případů s podezřením na nákazu virem. A teď už slovo předáváme Zuzce.
2: Olomoucká radnice zahájí tento měsíc stavbu lávky přes řeku Bystřici, která propojí ulice Kaštanova a na Bystřičce. 27 metrů dlouhý a 5 metrů široký most nahradí nynější betonovou lávku. Jejíž technický stav je špatný. Stavba nového přemostění přijde na 26,5 milionů korun. Část nákladů pokryje dotace. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Pražská galerie Signal Space rozšiřuje svou expozici o novou výstavu Dream On Where It All Began, která poprvé uceleně představuje příběh Signal Festivalu. Ten začal v roce 2013 a během 14 let přilákal víc než 5,5 milionu návštěvníků. Výstava je prvním krokem k letošnímu Signal Festivalu, který se v Praze uskuteční od 15. do 18. října.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Až do zítřka máme hlášené omezení na silnici číslo 10 za Železným Brodem ve směru na Turnov. Kvůli frézování se tady jezdí kyvadlově. No a pozor taky na D11 na 18. kilometru ve směru na Hradec, kde máme hlášené odstavené vozidlo.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes máme převážně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku místy s deštěm. V průběhu dne pak očekáváme ojediněle i polojasno. Dnešní nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje Jindra Ekl.
0: Tak a máme po zprávách, pojďme na další Maximum muziky, mám pro vás připravený další zajímavý témata, rubriku Kultovka a další věci. Tak držte vlnu, hezký poledne, dobrou chuť si popáte, jsme Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Ano, je tu dnešní oblíbená rubrika Kultovka, tedy pohled do minulosti, do historie muziky, vždycky na nějakou časoprostorovou takovou kapsli, která prostě se otevře a s ní pochopitelně zahrajeme i jeden track. Dneska z roku 2002, Christina Aguilera, The Voice Within, a tenhle track je zajímavý v tom, že ho psal vlastně, nebo spolu autorem tedy toho tracku, textu, je člověk, který dělal velmi hojně s Alanis Morissette, jo, většinu jejich největších pecek. Čili Christina Aguilera, ale s trošku nádechem právě jako kreativního přístupu někoho, kdo stojí za obrovským úspěchem Alanis Morissette. Tak pojďme na to, tohle dnešní kultovka, návrat do doby, kdy svět zněl minimálně v hudbě trošku jinak.

0: Děcka. Chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za... 5, 4, 3, 2, 1. Tak kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, jsou strašně dobrý.
0: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
2: Tak co, těšíte se?
0: Yeah! Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
11: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
12: Hokejoví fanoušci, oblékněte se do stylového oblečení z fanshopu českého hokeje a ukažte svou hokejovou vášeň. Vybírat můžete z řady oficiálních produktů, od dresů a šál po čepice a mikiny. Fanděte českému nároďáku stylově. S mobilní aplikací Český hokej navíc získáte slevu na nákup. Oblečte se ve stylu naší národní vášně. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
0: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle příští týden zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a zahraj si na Evropě 2 už od pondělí. Denně o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show hrajeme dokonce o 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý příští týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma.
13: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
14: Nová série OnePlay Originál.
15: Simona Moniová.
14: Tereza Ramba v životní roli. V příběhu, který změnil pohled na násilí.
16: Já se tě nebojím!
14: Moniová. Už teď pouze na OnePlay.
2: Zpátky k muzice. Evropa.

Posloucháte Evropu 2. Sledujete vždycky na jaře lezeckou sezónu v Nepálu? Nebo vás to vůbec nezajímá? Doufám, že ano, protože mám pro vás velmi zajímavou informaci o tom, že s prakticky rekordním zpožděním ve středu tenhle ten týden prakticky byl dosáhnut vrchol Everestu zhruba týmem 10 šerpů, kteří tady dělají vlastně ty lana, ty fixace. Oni jsou ty první, kteří tam musí vylézt, zkontrolovat všechny lana, když případně už jsou prasklí nebo zavalený už sněhem a podobně, tak musí natahovat nový liney. Neuvěřitelná práce ještě v týhle nadmořské výšce. Někdo má problém prakticky přežít. Tyhle ty týpci nejen, že musí přežít, udejchat to, ale ještě navíc tedy tam vlastně udělat v uvozovkách bezpečnou cestu pro všechny turisty. V uvozovkách turisty, kteří tedy budou ve velkém počtu se snažit tedy vylézt nahoru v následujících týdnech, protože tohle to tedy bude počátek lezecký sezóny. No, ve světle ještě těch událostí, kdy teď on prasknul ten velký skandál ohledně toho, že někteří šerpové prakticky záměrně trávili jídlo západním turistům nebo horolezcům, a to proto, aby samozřejmě vydělali na těch rescue misích, jo. To jsem teda opravdu čuměl. Já jsem se jako říkal, že si zaplatíte prostě půl mega, ještě klidně víc případně, za expedici a teď jako váš vlastní šerpa vám prostě bude dávat něco do papání a vy postupně prostě vám se udělá blbě a ideálně prostě to vzdáte dřív a to je pro něj vlastně fajn. Jako dřív to bylo jako i o tom, že třeba ten summit příspěvek, jo, když jste prostě vylezli nahoru, tak asi tam byly 2 nebo 3 tisíce dolarů, který jste tomu šerpovi potom dali jakoby navíc a to pro něj znamenalo hodně, protože samozřejmě ty rodiny šerpů jsou docela chudý a samozřejmě potřebují každou pětku klucí a ani tohle to ani evidentně už není tak jako výhodný, jako to bylo dřív a je výhodnější prostě toho turistu nebo horolezce poslat prostě úplně jako do SOS režimu. Oni ho prakticky zachrání helikopteru a tak dále a ty poplatky v rámci pojišťoven se nějakým způsobem pak jako rozdělej. Jo, bohužel, no, takhle dneska svět funguje. Kdybyste každopádně chtěli o tom, jak výstup na Everest funguje, vědět víc, tak já jsem to asi měl před rokem Lenku a Honzu Poláčkovi, tedy manželský pár, který vlastně zdolal před rokem Everest a ještě s tím tedy bonusem, že Lenka tam byla jako, jestli se nepletu, první Slovenka bez kyslíku. Úžasný, měl jsem to ve studiu, klidně se podívejte na náš YouTube.

0: muziky.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
6: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz. Pro doma.
10: Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz. Prodoma.
11: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
12: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
13: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
14: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
15: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Yeah! Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
1: Volkswagen.
2: Hokejoví fanoušci, oblékněte se do stylového oblečení z fanshopu českého hokeje a ukažte svou hokejovou vášeň. Vybírat můžete z řady oficiálních produktů, od dresů a šál po čepice a mikiny. Fanděte českému nároďáku stylově. S mobilní aplikací Český hokej navíc získáte slevu na nákup. Oblečte se ve stylu naší národní vášně. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
5: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
6: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Nupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kiu zblízka.
7: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
8: Já jsem se modlil něco takového a ty to vypálíš.
7: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
9: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a na víc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
10: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
11: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
12: No, Alena Volkra, Fadet.
11: Jo, Faded, Fadet.
13: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
11: Imagine Dragons.
13: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
14: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trh.

0: nebo Latino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina roku CZ.
1: Od pondělí do pátku hned po ranní show pouštíme k mikrofonu koho?
2: Paviána.
1: Prdlaj, zhádáme dál.
2: Mimoza.
1: Taky těsně vedle. Zkusí to někdo jiný?
3: Přichází Pavel Cejnar.
1: Ty jsi ale šikulka. After party s Pavlem Cejnarem. Od pondělí do pátku 9 až 11 na Evropě 2.
4: Ahoj, já se tak těším.
5: Na co se těšíš?
4: Jedu o prázdninách na letní sportovní tábor s prasátkem Biggy.
5: Je, a kam?
4: Na Monínec. Vyzkouším si spousty sportů, bude bojovka a hlavně zábavička s Biggy.
5: Fakt? Já chci jet taky.
4: Tak mrkni na www.biggy.cz.
5: Bezva, www.biggy.cz, letní sportovní tábor na Monínci.

0: 13. hodina je tady a Zuzka Kozáková taky s dalšími zprávami.
1: Dobré odpoledne. V Beskydech bude o víkendu vydatně pršet. Během dvou dnů může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny. Výstraha meteorologů platí od 3. hodiny ráno v sobotu až do pondělní 3. hodiny ráno. Policisté již mají lebku svaté Zdislavy ukradenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Dal jim ji muž, kterého z krádeže relikvie nevyčíslitelné historické hodnoty podezírají a kterého zadrželi ve čtvrtek. Uvedla to dnes CNN Prima News, které to potvrdila dozorující státní zástupkyně Veronika Klapková. Podle televize se o relikvii nyní starají restaurátoři. Podezřelý prý chtěl lebku pohřbít. S Luckou zamíříme na Brněnsko.
2: Rosice na Brněnsku otevřou v sobotu 23. května po 15 letech koupaliště. Na jeho opravě pracovali dělníci 2 roky. Město za ní a za úpravy okolí zaplatilo 136 milionů korun. Kromě bazénu je nyní na koupaliště k dispozici například i hřiště na plážový volejbal. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Ve Švýcarsku dnes začne hokejové mistrovství světa a český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku. Oba celky se letos utkaly také na únorovém olympijském turnaj v předkole play-off v Miláně, kde výběr trenéra Radima Rulíka zvítězil 3-2. Duel skupiny B začne ve 20:20.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Záchranné služky zasahují na D35, se jde o trasu Mohelnice Lipník nad Bečvou na 259,5 kilometru boural osobní vůz do svodidel. S nehodou počítejte v Litoměřicích v Nádražní ulici, v Trutnově v Benešově ulici se srazil osobní vůz s nákladním a bouralo se i v Praze. V Synkulově ulici se srazily 2 vozy.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zataženo až oblačno, odpoledne a večer se budou tvořit přehánky, výjimečně se může vyskytnout i bouřka, teploty se drží mezi 14 až 16 stupni Celsia. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a teď už taky s Bobem Švarcem.
0: Pokud tipujete, že i po 13. hodině bude pokračovat na Evropě 2 maximum muziky, tipujete správně. Páteční odpolední, díky, že jste s náma.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Páteční odpoledne v plném proudu, takže se mi chce říct jediná věc, už se moc nezdržujte. Vypnout počítač, odložit pracovní nástroje, zhasnout a pomalu domů. A to i s tou vidinou, že víkend sice nemá být úplně nějaký závratný, co se týká počasí, údajně je tady podle našich odbornic na hydrometeorologii, tak to nebude nic valného, ale i kdyby tohle vyšlo, že jako bude deštivo a relativně chladno, tak sice to není úplně na výlety, jasně, nicméně aspoň můžete doma se svými blízkými oslavit takový speciální svátek, který připadá právě na dnešek, a to je Mezinárodní den rodiny. Tak kdy jindy? Kdy jindy než o víkendu svolat rodinu a oslavit to, že se máte? Čili na to myslete, stejně jako my na vás myslíme, protože s vámi, posluchači, dohromady jsme taky jedna velká rodina. Takže rodinko, přeju super páteční odpoledne a maximum muziky samozřejmě k tomu přidávám, aby to k tomu víkendu pořádně svištělo.
1: Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2. Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, že prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
4: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
8: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
9: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
10: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
9: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2. Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle příští týden zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a zahraj si na Evropě 2 už od pondělí. Denně o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show hrajeme dokonce o 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý příští týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma.
11: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
15: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
16: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
17: Aha.
16: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
17: A co SSB?
16: SSB? Co je SSB?
17: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
16: A to je nějaká nová investice?
17: To je stavební spoření od Buřinky.
16: Aha, a kde se to dá stáhnout?
17: No normálně v Georgii.
18: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: německé kvality. XXX Ludzdomy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tullamore Dew půl litru za 259,90 pouze v pátek a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VŠFS.cz.
10: Zpátky k muzice.

Fandí český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2 a pojďme si teď na příkladu z Norska ukázat, že i banalita, jako je školní výlet, se může proměnit v něco naprosto mimořádného. Šestiletý Henrik tak vyrazil se třídou na výlet a z nenadání se ten výlet změnil v naprosto nečekané dobrodružství. Henrikovu pozornost totiž upoutalo cosi trčící na poli ze země. V tu chvíli ale ještě netušil, že právě našel poklad. Část trčela ven, byla plná rzy a špíny, tak jsem si řekl, že to zvednu a podívám se, co to je, řekl chlapec jednomu norskému médiu. No a potom nejenom Henrik, ale i všechny přítomné děti a učitelé zůstali jako opaření, když si uvědomili, co chlapec našel. Totiž on ze země vytáhl historický meč, který pocházel z doby Vikingů. Domníváme se, že meč je starý asi 1300 let, takže pochází z období Merovejců nebo z počátku vikingské doby, uvedli místní archeologové. Takže úžasná věc, úžasný objev a možná pro nás ostatní takový příklad toho, že někdy stejně jako děti bychom měli věnovat pozornost i obyčejným věcem. Já třeba se znám, moje životní zásada je se nedržet u něčeho násady, takže já bych se bál, že jsem právě na poli našel třeba pluh nebo motyku a že po mně chce někdo práci. Ale tady je vidět, že to může být úplně jinak a že s trochou dětské zvídavosti a zvědavosti tak se dá najít třeba i poklad.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
4: No jasně, super.
3: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
4: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
3: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
4: Pánové na burger s trhaným masem.
5: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz. Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
7: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
8: No, Alena Volkra, Three Fire.
9: Hle, kluci, jak se tam zpívá to panda.
10: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
11: Mamut královal době ledové, teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání, drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
10: Užívej si Evropu 2 až do večera.
12: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
10: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
13: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
10: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
14: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
15: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
16: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.

Evropa 2, za chvíli 14 hodin, takže si dáme další zprávy. A doufám, že teď s dobrou zprávou přicházím i já. A to pro všechny milovníky fenoménu Rychle a zběsile. Tahle ta filmová série tak by se měla rozšířit i do televizní podoby na jedné streamovací platformě. Jak prozradil Vin Diesel, neboli hlavní hvězda Rychle a zběsile, tak fanoušci a faninky se dočkají toho, po čem už dlouho touží, a sice po hlubším prokreslení známých postav a větším přesahu světa série mimo film.

0: filmy. Diesel zmínil, že se chystají až 4 celovečerní seriály ze světa Rychle a zběsilé. Jeden z nich je už oficiálně potvrzen a další jsou ve vývoji a jejich schválení bude záviset i na přijetí prvního projektu. Zatím se ale neví přesná zápletka, ani u té první série není jasné, zda se seriál zaměří na známé filmové postavy, členy vedlejšího týmu nebo na zcela nové postavy. Stejně tak ještě nebylo oznámeno ani datum premiéry. Takže to televizní rozšíření přichází vlastně v době, kdy se ta hlavní filmová série chýlí ke konci. Studio plánuje na rok 2028 film Fast Forever jako finále hlavní dějové linie. 2028, takže to jsou ještě pořád 2 roky. No. Dá se říct, že Rychle a zběsilé, tak nepřijde úplně Rychle a zběsilé, ale zase se je aspoň na co těšit. No a tak ten čas můžeme využít tím, že mrkneme i na jiné kousky. Tak tady jsou tipy od Evropy 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Was für ein seltsamer Nachname. Mengele.
3: Nový film Kirila Serebrenikova Zmizení Josefa Mengeleho líčí život nacistického doktora s Osvětimi v jihoamerickém exilu a připomíná, že zlo nikam nezmizelo. Po většinu dvouhodinové stopáže snímek mapuje dobu, kdy se jeden z nejdůležitějších mužů Hitlerova režimu, přezdívaný Anděl smrti, ukrývá před spravedlností nejdřív v Německu, později v Argentině a Brazílii. Prožívá paranoidní stavy i záchvaty sebelítosti, nikdy ho ale nedožene svědomí. Když Mengeleho v Brazílii navštíví syn Rolf, je z Anděla smrti už jen uzlíček nervů. Na Rolfovy otázky, zda v Osvětimi dělal experimenty na dětech, odpovídá úhybně, přesto výmluvně.
4: Was hast du dort wirklich gemacht?
5: Du wirst nie begreifen!
3: V Serebrenikově filmu je těžké hledat pozitivní postavy. Maďaři ukrývající nacistického zločince s vidinou tučné odměny, služebnictvo je špilně dolévá prázdné sklenice slavících nacistů, ti všichni jako by byli vinni.
6: Hauptsturmführer Josef Mengele! Ihr Krieg ist noch nicht vorbei!
3: Snímek Zmizení Josefa Mengeleho je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

0: I po 14. hodině zprávy na Evropě 2 a i teď se Zuzkou Kozákovou.
1: Dobré odpoledne. Elektronický systém DIPSY, kde žáci zjistí výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, je přetížený. Šéfka Cermatu Barbora Rosulková proto prosí uchazeče o trpělivost. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo přes 93% žáků devátých tříd. Je to podobně jako loni. Předseda představenstva fotbalové Slávie Jaroslav Tvrdík nabídl majiteli klubu Pavlu Tykačovi svůj přesun do dozorčí rady. Poprvé tak učinil už před 2 měsíci a naposledy po skandálních událostech v ligovém derby se Spartou. V příspěvku na sociální síti X Tvrdík zdůraznil, že nejde o rezignaci, ale na svém místě v klubu nelpí. Tykač jeho nabídku zamítl. Lucka nás vezme do Velkého Meziříčí.
2: Jeho východní silniční obchvat Velkého Meziříčí bude hotový v létě 2028. Z města v sousedství dálnice D1 odvede vozidla, která jim projíždí ve směru mezi Brnem a Třebíčí. Nový necelých 2,5 kilometru silnice bude stát téměř 389 milionů korun. Obchvat bude důležitý také pro dopravu při budování nových bloků elektrárny Dukovany. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: V sobotu začne nový ročník atletické diamantové ligy. Elitní seriál jednorázových mítinků odstartuje v Šanghaji. Diamantová liga má stejný formát jako obvykle. Na 14 mítincích základní části budou atleti sbírat body za umístění a ti nejlepší se kvalifikují do finále, kde se rozhodne o majitelích diamantových trofejí. Vyvrcholení seriálu je naplánované na 4. a 5. září v Bruselu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D10 se zasahují záchranné složky, důvodem je nehoda osobního vozu do svodidel na 33. kilometru na trase Praha-Turnov. Na D8 ve směru na Prahu je odstavené vozidlo na 57. kilometru, v Pardubicích v Hradecké ulici pak bourala 2 osobní vozidla.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku máme většinou zataženo až oblačno, může se ojediněle objevit nějaká ta přehánka. No a samozřejmě teploty, tak ty se aktuálně drží v rozmezí od 14 do 16 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, krátce po 14. si slovo bere Bob Schwarz.
0: Pátek po 14. hodině, prostě víkend už je cítit ve vzduchu a k tomu teď ještě samozřejmě další maximum muziky na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2 a tohle se nestává tak často, aby nějaká země změnila oficiální název. Tichomořský ostrovní stát Nauru chce opustit koloniální název a přejmenovat se na Nauru. Parlament tohoto státečku v úterý změnu podpořil potřebnou dvoutřetinovou většinou a teď ještě musí potvrdit celostátní referendum. Návrh na přejmenování třetího nejmenšího státu světa po Vatikánu a Monaku předložil původně prezident začátkem letošního roku. V projevu z 29. ledna argumentoval, že navrhovaná změna se snaží věrněji ctít dědictví národa, jazyk a identitu. Nauřané vnímají změnu názvu jako snahu odpoutat se od koloniální minulosti. Podle vlády označení Nauru vzniklo, protože název Nauru nebylo možné správně vyslovit v cizích jazycích a byl změněn ne naší vůlí, ale kvůli pohodlí jiných. Takže změna názvu státu, to musím říct, že mě fakt zaujalo, ale spíš teda si říkám, že to je vlastně možná i geniální řešení, jak by případně země mohly řešit státní dluhy, že by se přejmenovaly. Věřitelé by přišli, tak, kdy to vidíte s tím bilionem, co nám dlužíte, a vláda, tak to se omlouváme, to vám dluží Česko. A to my už nejsme. Maximum muziky.
1: Každou středu večer se na Evropě

0: Hokejoví fanoušci, oblékněte se do stylového oblečení z fanshopu českého hokeje a ukažte svou hokejovou vášeň. Vybírat můžete z řady oficiálních produktů, od dresů a šál po čepice a mikiny. Fanděte českému nároďáku stylově. S mobilní aplikací Český hokej navíc získáte slevu na nákup. Oblečte se ve stylu naší národní vášně. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Pryč DPH! Pryč DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
7: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
6: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
13: For Life Amadaga. Česká profesionální kosmetika na francouzských základech má pro vás úžasné dárky. Od 18. do 19. května získáte slevu 20% na vybrané kosmetické produkty. Vybírejte na e-shopu, osobně v showroomu na Moravanské 85 v Brně nebo v partnerských kosmetických salonech. forlifeamadaga.com.
14: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Zpátky k muzice.
17: Evropa 2.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Posloucháte Evropu 2 a ještě žádná vědecká studie dneska nebyla, mám pocit. Tak to si musíme vynahradit. Nicméně tohle fakt stojí za pozornost. Mám tady pojednání o tom, jak náš mozek reaguje buď na urážky, na hejty, a nebo naopak na komplimenty a na chválu. Je to zvláštní, na co přišli odborníci. Náš mozek si prý pamatuje urážky až 20 let, zatímco komplimenty zapomene už za tak krátkou dobu, jako je pouhých 30 dní, takže 20 let versus 30 dní. A není to prý žádná náhoda, lidský mozek je totiž evolučně nastavený tak, aby si negativní věci bral vážněji. Tak to mě překvapuje, protože všichni asi známe ten pojem vzpomínkový optimismus, prostě že s časem tak to negativní postupně se snažíme vytěsnit a zůstávají jenom příjemné vzpomínky. Nicméně teda v mozku prý je taková struktura, amygdala se jmenuje, je to ve spánkovém laloku mozku a tahle ta struktura funguje jako centrum pro zpracování emocí, zejména strachu, hněvu a úzkostí, a přesně ta je zodpovědná za to, že negativní zážitky označí jako silnější k zapamatování a výsledkem potom mohou být úzkosti nebo třeba méně sebedůvěry. Takže za mě velmi zajímavé zjištění, že negativní emoce takhle mohou přebít ty pozitivní. No a mám teda v té souvislosti takový návrh, jo. Já vím, že v době sociálních sítí člověk pořád má potřebu mít na něco názor, něco hodnotit, tak pojďme se domluvit, že aspoň třeba dneska a obecně teď o víkendu, takže budeme spíš chválit, než hanit. Že prostě si odpustíme negativní emoce, že o tom víkendu si právě negativní třeba nějaké hodnocení necháme pro sebe, a naopak, když budeme cítit, že si něco zaslouží pochvalu, kompliment, tak i když normálně třeba byste to neudělali, tak teď naopak to zkuste třeba někomu napsat pochvalu nebo mu ji třeba i říct. Já do toho jdu a budu rád, když se přidáte.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
7: Vybírejte chytře. Vyberte si předváděcí vůz Hyundai od Domanského. Minimální nájezd, maximální jistota, výrazná finanční úspora. Předváděcí vozy Hyundai Tucson, Bayon i30 ihned k odběru a navíc. Zvýhodnění až 309 tisíc. Perfektní technický stav. Téměř plná pětiletá tovární záruka. 100% garance servisu a najetých kilometrů. Předváděcí vozy od Domanského. Chytrá volba. Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Zdiby a Černý most.
5: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
0: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
8: No, od Alena Walkera Faded.
0: Jo, Faded, Faded.
9: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
0: Imagine Dragons.
9: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
5: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. Pro doma.
10: Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz. Prodoma. Každé úterý a neděli v 8 večer.
11: Tam se občas není čemu zasmát.
10: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
11: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
10: Brzda Evropě 2 a ne jakoby show.
12: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuje? On říká, Prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
10: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
13: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
14: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
15: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
14: A navíc, za každý nákup v Bystru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
15: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: Posloucháte Evropu 2 těsně před 15. hodinou, což vždy jasně signalizuje příchod dvou protagonistů odpolední show. Tomáš a Zorka, dobrý den.
1: Je, my jsme protagonisté, dobré to zní dobře. No.
2: To je dobrý, stejně jako když si občas přečteš nějakou smlouvu, kde třeba něco natáčíš
0: umělec.
2: A je tam výkonný umělec.
0: Jo.
2: Nebo umělec jenom.
1: Je to tak.
2: Chápeš to, že?
0: Taky mě to vždycky pobaví.
2: Že jo. No. Tomáš Zástra umělec, říká, tak tohle
1: to. To zní tak důležitě, viď.
0: Já si to vysvětluju tak, že oni by jako rádi řekli, teda ty seš umělec.
2: Přesně. Na tom papíru není vidět ta ironie a sarkazmus.
0: Ano.
2: Ale já bych to třeba rád tu smlouvu někdy vzal a ukázal třeba těm učitelkám z té střední školy, který mi neměli rádi, víš, jakože jsem vlastně...
1: Že čeho si dosáhl.
2: Jakože jsem umělec.
0: Tohle je historka Robího...
1: A oni mi říkají, to víš, o Tomíku.
0: Tohle je historka Robího Williamse, který prostě ve škole nic moc, na to jakože i propadal, učitele mu prostě věštili strašlivou budoucnost. Aha. A on, když vydělal první třeba milion liber, jo, koupil si toho Aston Martina, tak těch 20 přijel před tu svoji střední školu.
1: Zamachroval.
0: Tam prostě zotúroval ten motor, zatroubil a když ty učitele koukli z okna, tak je všechny, víme, prostě normálně prostředníček, přesně, a zařval. Tak já jsem to dokázal, co vy?
2: Takže to je hustý.
0: Je to cesta,
2: hustý.
0: No.
1: Kam pojedeš na základku?
2: No, tak oni tam mají všichni rolsy, kde jsem chodil já, takže...
1: Tak tam nejezdí, Tomáš.
2: No nic, tak Bobe, my děkujeme za předání slova, připravíme si nějaká témata, asi ne, Zorko?
1: Já nevím, jsme v pohodě.
2: Nebo budeme minimálně lidský, takhle.
1: To jsme vždycky.
0: Připravte si něco, aby vás vaši učitelé ze střední pochválili. Aby to měli radost.
1: Tak to bude těžké.
0: No, právě.
2: Pokusíme se. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2.
3: Evropa 2. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Evropa 2, 88.2 a 105,5 FM.

0: Startujeme dnešní odpolední show na Evropě 2 a zprávy po 15.
1: Kam se hrabou latéčka a kapučínka, teďka už je to matcha latte, ale kam se hrabe i matcha latte, máme tady novinku.
0: Ale nepovídej.
1: No jo, za chvilku na Evropě 2.
2: Evropa 2. Odpolední show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea. Klimatizace, která na vás myslí.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Zatímco tady u nás ve studiu se už delší dobu jede matcha latte.
1: Ano.
0: Protože Zorka samozřejmě běžnou kávu už odmítá.
1: To není pravda.
0: Já, Tomáši,
1: jak já tohle můžeš říct?
0: Ztratila na běžnou kávu úplně chuť. A tohle to je game changer skutečně. To je světový, rozumíš jo? To je Hollywood tady ve studiu.
1: Ale co kecáš, sama jsem ti nedávno říkala, jak se mi postesklo po kapučínku. A doma si dělám samozřejmě klasickou kávu, protože nakonec, že bych neměla celé vybavení, je celý matcha set, ale jsem líná. Ono to je proces, že jo, tak kafe je rychlejší.
0: Dobře, ale mám pro tebe informaci, že již brzy se u nás ve studiu bude opět měnit trend se bude měnit.
1: No.
0: Jo, protože přichází nová káva, nová matcha a je to fialové a je to latte z batátů.
1: Tak počkej, a to už je, Tomáši.
0: Ubelaté.
1: A teď ty seš úplně 100 let za opicema, a teď to už jsem měla před 2 měsícema, jsem to pila.
0: Jo, tak před 2 měsíce už jsem to
1: už,
0: měla.
1: A kdyby si taky vytáhnul paty z domova a šel občas do nějakých kaváren, tak tady ubelaté už všude frčí.
0: Ubelaté, no.
1: No jasně.
0: Bude konkurovat mače, daleko zdravější.
1: Samozřejmě.
0: Že jo? Vyrábí se z hlízy povinice jedle, neboli fialových batátů.
1: Ano. Je to tak?
0: Jsem přemýšlela tím.
1: A je to teda strašně dobrý.
0: Je to dobrý, jo?
1: Je to strašně dobrý. Je to hodně sladký. Oni nevím, jestli to ještě doslazují něčím, ale je to strašně dobrý.
0: Hlavně si to dejte, protože oni tady píšou, že se ty batáty pěstují na Filipínách a že tamní zemědělci nedokážou už vlastně uspokojit tu poptávku po těch fialových batátech.
1: Když to je s tou mačou to stejný, že jo?
0: No, protože jasně, protože vlastně lidi se na to najednou zvykli a chtějí to všichni a nejsou batáty fialový, jo.
1: No a hlavně to chtějí po celém světě.
0: Já jsem přemýšlela tím názvem batáty, jo, vlastně.
1: Jo, ten tě zaujal.
0: Batáty.
1: No.
0: Původně se podle
1: batát.
0: Batáty, bamámy.
1: Mně se líbí sweet potato.
0: Ne, bamámy, protože původně to nebyly banány, ale bamámy. Akorát se zkomolilo, to byly batáty a bamámy.
1: Aha.
0: Víš?
1: Ne. To jsem nepochopila.
0: No ne, že původně, my tomu říkáme banány běžně.
1: No.
0: Ale to se jmenovalo bamámy, podle mě. Batáty a bamámy.
1: Aha.
0: Víš, jako táta a máma, Zorko, to je jednoduchý.
1: Jo, aha, jo, tak
0: aha, to je jako karimatka, karifotr.
1: Ne, do teď to tam
0: nedotekl. Nevíš, ne, není tam. Co kde nic není, ani batát nebere. Nebere.
2: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za... 5, 4, 3, 2, 1. Tak, kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
3: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
2: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
2: Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu. Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
5: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beach baru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Kos.
6: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
5: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
4: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: umělecké kvality. XXX Ludomy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
2: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jihočeské trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Hokejoví fanoušci, oblékněte se do stylového oblečení z Fanshopu českého hokeje a ukažte svou hokejovou vášeň. Vybírat můžete z řady oficiálních produktů, od dresů a šál po čepice a mikiny. Fanděte českému nároďáku stylově. S mobilní aplikací Český hokej navíc získáte slevu na nákup. Oblečte se ve stylu naší národní vášně. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
5: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2. There's a place in this old town.

Fandi český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já jsem o tom původně mluvit nechtěl, ale Zorka byla překvapená, jak jsem se přirovnal, respektive k čemu jsem se přirovnal. Mně to přišlo vlastně jako milý, Zorka to teďka úplně jako kouká na mě, že to není moc milý, totiž abych to uvedla pravou míru.
1: Já teď nevím spíš, co myslíš.
0: No právě, tak Zorka říkala, že v rádiu se mě už nezbaví.
1: No, to jsem říkala.
0: To jsi říkala. Že prostě jako halt bude se muset zestárnout jako až do smrti tady v tom
1: no,
0: rádiu.
1: No, že už to tak vypadá, že tady spolu zestárneme.
0: Protože Zorka říkala, ježiš, jako já mám to dítě, že jo, teďka spoustu práce, prostě kdo ví, jak to s tím rádiem třeba za pár let bude. A teďka říká, no asi se mi už nezbavíš prostě, budeš se muset vysílat pořád. A já jsem řekl, nebo že mě se nedá zbavit prostě, jo. Já jsem řekl, že jsem v podstatě jako náplast na intimních partiích.
1: To jsi řekl. Jako... A že kdybych to chtěla strhnout, tak to bude hodně bolet. To mi řekl.
0: Takže pokud někdo z vás...
1: Ano, Tomáš se přirovnal normálně k těm voskům, co se prostě aplikujou
0: ano, ale mě to přišlo
1: na
0: jako,
1: epilaci
0: mě to přišlo milý,
1: pubického
0: že vlastně,
1: a jiného ochlupení.
0: V podstatě přesně to popsala. Jestliže se to strhne, bude to hodně bolet. Radši bych to tam ponechal.
1: To znamená, nechávám.
0: To znamená,
1: přátelé, nechávám to růst, Tomáši.
0: Klidně se hrdě přirovnejte k náplasti na intimních oblastech. Je to vlastně lichotka. Evropa 2.
1: Ach jo. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tématické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
6: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
7: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
8: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
9: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
10: Sparťani. Veškerý sparťanský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
11: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
12: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
13: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
14: Evropa 2.
15: I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience.

0: mámu.
1: Posloucháte Evropu 2, odpolední show, páteční volání mámě a tím uzavřeme další týden tohoto úspěšného pořadu.
2: Úspěšného.
1: Ona si to myslí.
2: Jo, tak ji přitom necháme.
1: Vytáčím.
3: Haló.
1: Ahoj.
2: Dobrý den.
3: Ahoj. Ahoj, ahoj. Prosím vás, pěkně, mám na vás dvě věci.
2: Ano.
3: Než to zase zakecáme nějakou krávovinu.
1: Tak začneme tou druhou. Pojď.
3: Já tady brouzdám po internetě. A zjistila jsem, že vůbec není potřeba nikam jezdit daleko, že jsem koukala na tu Itálii.
2: No tak Itálie je krásná.
1: No jo.
3: No právě, hele, já na to koukala, jak husa do flašky pomalu. Jo, a našla, tak mě zajímalo, jako byste taková jako světa.
2: Jo, to já jsem. No, to já jsem.
1: Věta.
3: Víte, jak to myslím?
1: Nezorka, no? Věta.
2: To máš, že uklidni se.
1: Jako, že jsi časokrát vyjela do zahraničí.
2: No, jasně.
3: Přesně, že jste taková jako věta.
2: Jste oba opravdu srdíčka. Milovaný.
3: Hejte, poslouchejte mě. A chtěla bych, jako, jestli byste, když bych vám poslala odkaz, jestli byste se na to nepodívala, že byste mě pomohla vybrat nějaký jako luxusní hotel, bych chtěla hlavně, s nějakou krásnou pláží a hlavně ten hotel
2: All inclusive, rozumím. Takový ty lokace krásné, jsou ty krásní hotely butikový, takový ty nadejchaný ručníčky prostě. Já to úplně to vidím. Nadejchaný prostě postýlka, ručníčky.
3: Hele, já ty hotelový ručníky a ty župany nesnáším. Ono, jak je to nadejchaný,
2: no.
3: Tak pak kvůli tomu nemůžu zavřít kufr, takže něco bez toho.
2: Tak to vyřešíme větším kufrem, maminko, v pohodě.
3: No, tak to mě napadlo, hele. Tak jestli máte nějaký větší kufr, pošlete mi do Potomáškovi. Vy jste na ty nadejchaný ručníky očividně zvyklá.
2: Máme jich doma spoustu už.
1: A co to je za značku těch 5 hvězdiček tady? Hele, Máti, tak my se vám ozveme. Měj se hezky, ahoj.
3: Ahoj.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2. Novinky v kinech. Here I go.
4: Popové koncertní filmy uváděné v kinech, jako třeba 2 roky starý Taylor Swift The Eras Tour, se divácky vedou velmi dobře. Poptávka hollywoodských studií po nich stoupá a tvůrcům se tak otevírá nový prostor pro co nejzajímavější technické provedení. That's James Cameron. No one shot a concert film on this scale before. A to byla výzva pro ostříleného režiséra Jamese Camerona, týpka, který má na kontě 3 Oscary, přitom filmařinu ani nestudoval. V mládí byl ale pro film tak zapálený, že zatímco ostatní ujížděli na kokainu a amfetaminu, jemu stačily litry kávy a zvládal pracovat 85 hodin s jedinou hodinou spánku.
5: Tour is so brutal. I like to have a puppy room to like go chill in.
6: I'm doing this on my next movie for sure.
5: Right?
4: V Cameronově režii tak vznikl dokument o přípravě koncertu Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour ve 3D. V záběrech se střídají oba tvůrci, hlavním předmětem zájmu je ale Billie, která je vidět na pódiu a i v zákulisí. Už samotný trailer láká na její vztah k bratrovi, na interakci s fanoušky a přípravy koncertu.
5: It wipes one out.
4: Mediálním partnerem koncertní revoluce Jamese Camerona s názvem Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour je Evropa 2.
5: It's gonna be loud.
7: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
10: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
11: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
12: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
13: No, ale na volkra tří fajde.
14: Faded. Jo, faded, faded.
15: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
12: Imagine Dragons.
15: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
16: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
17: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
18: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
19: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Nupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kia zblízka.
20: Od pondělí do pátku hned po ranní show pouštíme k mikrofonu koho?
21: Přichází Pavel Cejnar.
20: After party s Pavlem Cejnarem. Pondělí až pátek 9 až 11 na Evropě 2.
22: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
20: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trh.

0: Fino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina Roku.cz.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2, jsou tu další aktuální zprávy a s nimi přichází Zuzka Kozáková. Jsme Evropa 2.
1: Vítejte u zpráv. V Beskydech bude o víkendu vydatně pršet. Během 2 dnů může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny. Výstraha meteorologů platí od 3 hodiny ráno v sobotu až do pondělní 3 hodiny ráno. Policisté již mají lebku svaté Zdislavy, ukradenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Dal jim muž, kterého z krádeže relikvie nevyčíslitelné historické hodnoty podezírají a kterého ve čtvrtek zadrželi. Uvedla to dnes CNN Prima News, které to potvrdila dozorující státní zástupkyně Veronika Klapková. Podle televize se o relikvii nyní starají restaurátoři. Podezřelý prý chtěl lebku pohřbít. S Luckou zamíříme na Brněnsko.
2: Rosice na Brněnsku otevřou v sobotu 23. května po 15 letech koupaliště. Na jeho opravě pracovali dělníci 2 roky. Město za ní a za úpravy okolí zaplatilo 136 milionů korun. Kromě bazénu je nyní na koupaliště k dispozici například i hřiště na plážový volejbal. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Ve Švýcarsku dnes začne hokejové mistrovství světa a český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku. Oba celky se letos utkali také na únorovém olympijském turnaji v předkole play-off v Miláně, kde výběr trenéra Radima Rulíka zvítězil 3-2. Duel skupiny B začne ve 20:20.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D35 se dejte pozor na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou. Levým jízdní pruh je neprůjezdný. Počítejte s tím na 238. kilometru. Další potíže jsou aktuálně v Praze Vybernské. Tady se došetřuje srážka 2 vozů a na jihu Čech pozor v Českých Budějovicích. V ulici ke Studánce se došetřuje nehoda 3 osobních vozů.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Převládá oblačnost mít.
5: A Tomáš říkal, že má skvělý podnikatelský záměr a velkou inspiraci, a ne s čím vším se dá podnikat a jak a kde. Dozvíte se na Evropě 2.
3: Evropa 2. Odpolední show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea. Klimatizace, která na vás myslí.

0: vámi je odpolední show na Evropě 2. Já tady čtu zase zajímavou zprávu, jak je to možný dneska s to zajímavými zprávami z jenom celého hemží. Světa. Opravdu jenom hemží, Zorko, to je skutečně hemží.
1: Jsou, někdy jsou okurkový, viď, no. A dneska se to hemží. Tak ale jsem s tím.
0: Týpek v Oslu, jo, hlavní město, že jo.
1: Uf.
0: Jo, známe, víme. Uf. Oslo.
1: Jo. Jo. Jo.
0: Tak v tomto hlavním městě prodával pizzu. To je asi jako běžný, ale ne v restauraci. Mm. On na balkóně měl takovou tu malou přenosnou pec na pizzu. No. A z balkónu prodával tu pizzu. Ne, prodával normálně, sešupoval v košíku dolů na provázku.
1: Aha.
0: A takhle se to rozjel, že jako občas nějakým sousedům tam takhle pošle pizzu dolů, kterou by chtěli.
1: Balkónový biznis.
0: Balkónový biznis. A stalo se mu, že se to rozkřiklo na sociálních sítích a začal mít třeba, tady píšou, 70 objednávek za 90 minut.
1: To je skvělé.
0: Takže daleko větší objednávka než v restauraci.
1: A to je ta doba geniální, že čím větší kravina, víš, no. Že vlastně ty můžeš dělat cokoliv tě napadne, můžeš si říct, že budeš dělat pizzu na balkóně.
0: A dělá. On no. V tom osu skutečně funguje no, tak, že dělá pizzu na balkóně, posílá jí dolů v košíku na provázku a má takovýhle objednávky a vydělává fakt velký keše, víc než kde jaká pizzerie v okolí.
1: To je skvělý, skoro mě mrzí, že nemám balkón.
0: No ale třeba moje sousedka už to taky rozjíždí podle mě, já jsem se jí ptal, co dělá na balkónu, a ona říká, že suši. Takže jako...
1: Tak to bude
0: podobný, no. Ještě nějaký textil prodává, suši jo. Prádlo, nebo co taky říkala.
2: Každou sobotní noc na Evropě 2 Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky. Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90 až do 19. května. Kaufland.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: For Life a Madaga, česká profesionální kosmetika na francouzských základech, má pro vás úžasné dárky. Od 18. do 19. května získáte slevu 20% na vybrané kosmetické produkty. Vybírejte na e-shopu, osobně v showroomu na Moravanské 85 v Brně nebo v partnerských kosmetických salonech. forlifemadaga.com.
8: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
13: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
14: Hokejoví fanoušci, oblékněte se do stylového oblečení z fanshopu českého hokeje a ukažte svou hokejovou vášeň. Vybírat můžete z řady oficiálních produktů, od dresů a šál po čepice a mikiny. Fanděte českému nároďáku stylově. S mobilní aplikací Český hokej navíc získáte slevu na nákup. Oblečte se ve stylu naší národní vášně. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
15: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce. Kromě věcí, které jsem sama prožila.
16: Nová série One Play Originál.
17: Simona Moniová.
16: Tereza Ramba v životní roli. V příběhu, který změnil pohled na násilí.
18: Já se tě nebojím!
16: Moniová. Už teď pouze na One Play.
19: Zpátky k muzice.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Prosím tě, já tady čtu, že existuje speciální zubařská ordinace. Mm-hmm. Není ani nikde v Americe, ani nikde v dalekém světě. Je těsně vedle nás na Slovensku.
1: Prosím tebe.
0: Kousek od Bratislavy. Já tady čtu, je to ze slovenského nějakého serveru. Mm-hmm. Čím je zvláštní ta zubní ordinace? Ne, že by bylo zvláštní, že na Slovensku mají zubaře. To mají. Člověk by si řekl, že tam třeba zuby opravuje kovář pořád ještě, ale ne.
1: Takhle třeba zahraniční turisté, kteří přijedou do Čech a pustí si televizi a vidí třeba výměnu manželek, tak si taky nemyslí, že tady máme zubaře.
0: No, to je pravda, no. Ale tak podle toho, co se děje na Slovensku, tak si myslíme, že tam zuby opravuje kovář ještě, ale ne, skutečně mají moderní zubaře.
1: Ano.
0: A tady ten je zvláštní, ten kousek od Bratislavy tím, že on je největší fanoušek Star Wars asi na světě, jo. Mm-hmm. Protože...
1: Celá
0: ordinace je v duchu Star Wars.
1: A opravuje zuby světelným mečem.
0: Ne, on opravuje zuby tak, že má na sobě masku Darth Vadera. Ale opravdu. A ta sestra, která ti vysává ty sliny, že jo?
1: Aha.
0: Tak ta má na hlavě masku toho Stormtroopera, tu bílou.
1: Ježiš, to je ale strašně dobrý.
0: Je to vlastně strašný, ale strašidelný zároveň.
1: No, ale je to vlastně chytrý. A proč takhle? Nikdo neudělal dětskou zubní ordinaci, kde by ty zoubky ošetřovala zubní víla? Proč nemají ty sestřičky tam křídla? No,
0: je to možný, jako je to nápad, samozřejmě máte možnost to ještě někdo udělat, jo? Se určitě klika netrhne potom. A já si říkám, že vlastně kdyby byli takhle oblečený, jako ve Star Wars helmách, že jo? A bylo by to gynekologie, jo? Že by to taky bylo by to zajímavý, že paní by tam přišla na křeslo a pan doktor by řekl, a paní dneska na Čubaku.
1: Tak to bylo zbytečné. Bylo zbytečné. Lepší někdy bez pointy.
0: Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Europa FM. Maximum nový muziky.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
9: Pro doma. Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
10: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz.
11: Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
12: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
13: No, Alena Volkra, Tři Spider.
14: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
15: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
16: Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdazené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
17: Staněk Moto, člen skupiny Staněk Mobility Group.
18: Ty nejlepší 4 dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
19: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
20: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Měla jsi někdy, Zorko, doma takovýto třeba mravenčárium?
1: Prosím.
0: No to je taková ta plastová věc, do který dáš mravence. Ano, umístíš mravence a tam jim dáváš nějaký cukr a tak dále. A oni mají vlastně jako takový plastový mraveniště a ty ho můžeš sledovat nebo sledovat ten jejich život. Neměla jsi to nikdy?
1: No, ne. Byl to velký, ani mě to jako neláká.
0: Tehdy to byl velký hit, můj kámoš to měl, já jsem na to párkrát koukal, je to zábavný skutečně sledovat ty malý mraveneče, jak lezou těma uličkama, že jo, ty je vidíš, protože to je jako prosklený.
1: Jo.
0: Ale že bych to chtěl mít doma nějaký takhle trápit, úplně ne. A teď tady koukám na level 2, nebo level expert, mít doma včely. Mm. Normálně prosklenej jako plexiskový úl.
1: Jako třeba do bytu, jo.
0: Normálně v bytě. Oni dělají to, že je tam hadička, která vede jako skrz okno ven. Mm-hmm. Takže ty včely si najdou tu díru do toho úlu. Máš to někde těsně vedle okna, maximálně třeba půl metru, nevím. A ty máš vlastně prosklenou stěnu nebo takovou krabici, ve které vidíš ty včely, jak se tam chovají, jak tam dělají ten med, jak se starají o ty malý včelky a tak dále. A vylejzají vlastně ven tou dírkou a lítají si pro ten pyl a vrací se zpátky do tou hadičkou, takže nechodí přes byt samozřejmě.
1: A jak dostaneš tu hadičku tím oknem?
0: Nevím, to má nějak asi vymyšlený. No. to není technický nákres, já jsem se nedíval na návod jako instalace. Já jsem viděl.
1: Ale prostě existuje.
0: Já jsem viděl to video, která paní prostě normálně má doma.
1: Vedle okna, obejváku.
0: V obejváku včely. A kouká se, jak žijou.
1: Fascinující. No. To je fascinující. Tak mně už přišly své rázně ty domácí komposty, že jak tam vysadíš ty žížalky a chodíš je tam krmit.
0: Žížalky ale... teďka mají i pěstování těch červů vlastně.
1: No jasně, no. Tak v podstatě už si můžeš vypěstovat a chovat úplně cokoliv.
0: Ale Zorko, ty už jako vlastně seš na tom hodně blízko, co s těma včelama, ty koukáš, jako když ti ulítly včely.
1: To čumím, no.
0: Ty můžeš o krok dál, ty už jsi měla úl.
1: A mě už ulítly.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Svět of Rock On. Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
7: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
8: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
9: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Lubakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kia zblízka.
10: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Přijď na casting 21. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Černý most Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Prague.

0: I po 17. hodině jsou připraveny aktuální zprávy na Evropě.
1: A protože nás jistě poslouchají i profesionální hasiči, dobrovolní hasiči, nedobrovolní hasiči, tak si probereme novinky v hašení. Buďte s námi na Evropě 2.
2: Evropa 2. Odpolední show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea. Klimatizace, která na vás myslí.

0: The shape of you. Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já tady čtu revoluci v hašení požáru.
1: Ano.
0: Je to skutečně zajímavý, protože víme, že jsou různé metody. Voda je ten základní prvek, potom máme CO2 hasičáky, pěnový hasičáky, práškový hasičáky. Je to jako fůra podle toho, co se vlastně hasí, jo. Ale teďka tady čtu, že v Americe zkoušej zajímavost, kde si v Kalifornii, mám pocit.
1: Ano.
0: Je to hašení pomocí zvukových vln. Představ si to. Oni vytáhnou velkou hadici, která ale nevydává žádnou vodu ani pěnu. Ale z ní jdou zvukový vlny.
1: Který jako uhasí oheň.
0: A tady jsou tady videa. Skutečně jako je to tak, to rozkmitá ten kyslík, nebo ty molekuly toho vzduchu, jakoby, jo, že to uhasí ten oheň. Takže normálně přijde týpek, který vytáhne hadici, nic z toho neteče.
1: Je pravda, si říkaj, chudák, no, podívej si na toho lůzera.
0: Ten hasič
1: lůzer.
0: Jenže ono z toho prostě ten zvuková vlna, ten ohně skutečně uhasí na vzdálenost, třeba jasně není to na dálku, ale je to třeba na nějaký metry. Jo. Je to na menší požáry, samozřejmě třeba rostliny někde v té Americe, když jsou ty požáry těch vegetací, jo,
1: no,
0: tak na to prý chtějí používat hlavně. Jo.
1: Dobrý.
0: Já už to používám další dobu, tady to hašení, že jo.
1: Máš taky hadici, ze kterým se teče.
0: Pustím zvukovou vlnu a hasím doma, co jsem napáchal.
2: Nastav uši hvězdám.
3: Hey Czech Republic, I'm Bere on Evropa 2.
4: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2. We want to meet the light when it's
5: burning low. Hey, this is Passenger, you're listening to Evropa 2.
6: Hey, we're Imagine Dragons and you're listening to Evropa 2.
2: Evropa 2.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
11: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
12: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
13: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
14: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle příští týden zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a zahraj si na Evropě 2 už od pondělí. Denně o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show hrajeme dokonce o 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý příští týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma.
20: Nenechte si ujít v České televizi.
21: Bojujeme o vítězství. Český reprezentant Daniel Žižka postoupil do finále největší hudební soutěže světa. Teď je čas fandit. Eurovision Song Contest 2026. Přímý přenos finále v sobotu večer na ČT1 a v iVysílání.
22: Zpátky k muzice.
23: Evropa 2.

Fandí český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2, odpolední show, páteční volání mámě a tím uzavřeme další týden tohoto úspěšného pořadu.
1: Úspěšného?
0: Ona si to myslí.
1: Jo, tak ji přitom necháme.
0: Vytáčím.
2: Haló.
0: Ahoj.
1: Dobrý den.
2: Ahoj. Ahoj, ahoj. Prosím vás, pěkně, mám na vás dvě věci.
1: Ano.
2: Než to zase zakecáme nějakou krámovinu.
0: Tak začneme tou druhou. Pojď.
2: Já tady brouzdám po internetě. A zjistila jsem, že vůbec není potřeba nikam jezdit daleko, že jsem koukala na tu Itálii.
1: No tak Itálie je krásná.
0: No jo.
2: No právě, hele, já na to koukala, jak husa do flašky pomalu. Jo, a našla, tak mě zajímalo, jako vy jste taková jako světa.
1: Jo, to já jsem. Jako... No, to já jsem.
0: Věta. Nezorka věta.
1: Tomáš, uklidni se.
0: Jako, že jsi časokrát vyjela do zahraničí.
1: No, jasně.
2: Přesně, že jste taková jako věta.
1: Jste oba opravdu srdíčka. Milovaný.
2: Hejte, poslouchejte mě. A chtěla bych, jako, jestli byste, když bych vám poslala odkaz, jestli byste se na to nepodívala, že byste mě pomohla vybrat nějaký jako luxusní hotel, když chtěla hlavně, s nějakou krásnou pláží a hlavně ten hotel
1: All inclusive, rozumím. Takový ty lokace krásné, jsou ty krásný hotely butikový, takový ty nadejchaný ručníčky prostě. Já to úplně to vidím. Nadejchaný prostě postýlka, ručníčky.
2: Hele, já ty hotelový ručníky a ty župany nesnáším. Ono, jak je to nadejchaný,
1: no.
2: Tak pak kvůli tomu nemůžu zavřít kufr, takže něco bez toho.
1: Tak to vyřešíme větším kufrem, maminko, v pohodě. Jo.
2: No, tak to mi napadlo, hele. Tak jestli máte nějaký větší kufr, pošlete mi to po Tomáškovi. Vy jste na ty nadejchaný ručníky očividně zvyklá. Tak.
1: Máme jich doma spoustu už.
0: A co to je za značku těch 5 hvězdiček tady? Hele, Máti, tak my se vám ozveme. Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
3: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Love in my car, late. Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
2: Volkswagen. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
0: Od pondělí do pátku hned po ranní show pouštíme k mikrofonu koho?
6: Paviána.
0: Prdlaj, zhádáme dál.
6: Mimoza.
0: Taky těsně vedle. Zkusí to někdo jiný?
7: Přichází Pavel Cejnar.
0: Ty jsi ale šikulka. After party s Pavlem Cejnarem. Od pondělí do pátku 9 až 11 na Evropě 2.
8: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
0: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
9: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
10: No, Alena Walker, Faded.
9: Jo, Faded.
11: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
9: Imagine Dragons.
11: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
12: Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdazené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
13: Staněk Moto. Člen skupiny Staněk Mobility Group.
14: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Modelu. Přijď na casting 21. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Černý most Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Prague.

0: Odpolední show na Evropě 2 pro tento týden končí. My se budeme těšit v pondělí od 15. hodiny před vámi. Pokud pracujete standardním způsobem, tak je víkend. Nebá být úplně počasí na juchandu.
1: Já už to ani neřeším, to už snad není ani téma, ne?
0: Tak záleží,
1: já jsem během dneška prožila opět všechny roční období, takže to vůbec se nenechávám rozhodit.
0: Ježiš, fakt zajímavý život, Zorko.
1: Ale opravdu.
0: A ty jsi nějak jako cestovala přes nějaký jako kontinent?
1: Ne, já nebo? Nemusím cestovat, stojíš na místě, v Plzni jsem byla ráno, prostě tam chvíli bylo léto, bylo snad pocitově 30 stupňů, bylo mi vedro, odhazovala jsem svršky, chvíli na to zase.
0: Pak spotky zase.
1: Spotky přesně a pak jsem skončila už. Pak už nebylo
0: a
1: co
0: odhazovat.
1: A pak už nebylo co odhazovat.
0: Podzim života byla ti zima z toho úplně. Tak no. Samozřejmě my vám přejeme, ať máte jenom jaro v duši a léto nad hlavou.
1: No,
0: a těšíme se na vás opět v pondělí od 15. hodiny, jak jsem říkal. Ondra s Petrem přicházejí, aby vás pobavili ve večeru na maximum.
1: No, tak jo.
0: Tak čau.
1: Tak čau.
0: Řekni nějak hezky, Zorko, ještě.
1: Nazdar.
0: Ahoj.
1: Nazdar.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Rov Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi.

0: A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
3: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
2: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
4: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
5: A tak je to věta o jednom slově. Věta hlá debilní.
2: Na Evropě 2.
6: Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz. Prodoma.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
8: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Domanský. Přijďte na testovací jízdu.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
9: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
10: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
2: Song za trest.
11: Jsem úplně vytočená, kluci.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
10: To je retard.
2: Na Evropě 2.
12: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Přijď na casting 21. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Černý most Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Praha.

0: Přesně 6 večer na maximum za okamžik, teď Zuzka Kozáková a tady na Evropě 2 aktuální zprávy.
1: Dobrý podvečer. Výši předporodního rodičovského příspěvku si nastávající matka zřejmě nebude moci zvolit. Bude v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Předpokládá to novela skupiny poslanců ANO v čele s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou, kterou dnes schválila sněmovna hlasy koalice i opozice, kromě STAN a TOP 09. Předloha předpokládá také odklad a následný postupný náběh digitalizace dávek státní sociální podpory, která má podle platného zákona na stát od letošního července. Novelu nyní dostane k posouzení Senát. Správa železnic připravuje přestavbu železničního uzlu Balabenka. Cílem je navýšení kapacity dopravy i napojení budoucích vysokorychlostních tratí. Stavba by podle harmonogramu měla začít v roce 2029 a dokončení se předpokládá v roce 2035. Vyplývá to z dokumentace zveřejněné na portálu Ministerstva životního prostředí. S Luckou se podíváme do Hradce Králové.
2: Historický železniční most přes Labe v Hradci Králové, zvaný Železňák, by se měl proměnit v lávku pro pěší a cyklisty. Radní města schválili kroky k odkupu mostu od správy železnic. Správa železnic most přechystané rekonstrukci tratě nahradí novým. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Pražská galerie Signal Space rozšiřuje svou expozici o novou výstavu Dream On, Where It All Began, která poprvé uceleně představuje příběh Signal Festivalu. Ten začal v roce 2013. A během 14 let přilákal více než 5,5 milionu návštěvníků. Tato výstava je prvním krokem k letošnímu Signal Festivalu, který se v Praze uskuteční od 15. do 18. října.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte určitě na D35, a to ve směru z Mohelnice na Lipník nad Bečvou. Na 238. kilometru máme odstavené vozidlo na Krajnici. Na Českolipsku u Cvikova počítejte s uzavřenou silnicí, důvodem je sesuv půdy. Na Náchodsku opatrně na silnici 33 na vjezdu do Vysokova, kde bouralo osobní vozidlo, a na Svitavsku máme taktéž nehodu. Na silnici 43 u Opatovce, kde se srazil osobní vůz s nákladním.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Stále většinou oblačno až zataženo, může se místy objevit nějaký ten déšť. Teploty nepřekračují 16 stupňů. A víkend bude dost podobný. Konkrétně zítra bude zataženo až oblačno s přehánkami. Výjimečně by se mohla vyskytnout i nějaká ta bouřka. Ve večerních hodinách pak srážky ustanou. Teploty očekáváme většinou mezi 14 až 16 stupni. Tolik dnešní poslední zprávy. Vyladíte Evropu 2 a teď už taky večer na maximum s Petrem Hříbalem a Ondrou Urbanem.
0: Dobrý večer.
5: Dobrý večer, jsme rádi, že posloucháte. Máme pro vás dneska hokejovou soutěž.
0: Jo, o hokejový podepsaný dres. Držte vlnu.
3: Evropa 2.

0: 6 hodin a 6 minut, tradiční čas, kdy startuje večer na Maximum Evropy 2. Dneska navíc páteční večer.
1: A navíc začíná hokejové mistrovství, my ten hokej milujeme, tvrdíme, že to je národní sport číslo 1, i když teda fotbal taky dobrý, ale hokej, tam se nám daří trošku víc.
0: Tak je to velké téma, o kterém se dneska budeme bavit, ale budeme probírat velmi rádi i jiné věci. K tomu můžete vybrat songy na přání 257-400-888. Bude i song za trest, no a bude soutěž.
1: Ano, dneska soutěžíme o český reprezentační hokejový dres, který teoreticky může být za pár dní i zlatý a navíc podepsaný.
0: Je to tak velké téma, že bychom to za chvilku měli probrat i se Švancim. Takže hokejové žádný Švanci, nebo hokejový žádný Švanci.
1: Jo, jo. Ty jsi chtěl být chvilku spisovnej, chvilku ne.
0: Už za chvilku na Evropě 2.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. I see your million faces, I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Pátek, večer na maximum, žádný švanci s Petrem Švancarou.
2: Zdravím všechny, ahoj, hoši, dneska hokej, všichni nachystá
1: 2020, vole, u televize a
2: čučet na hokej a fandit samozřejmě.
1: Pozor, těžkej soupeř. Těžkej soupeř.
2: Dánsko, těžkej soupeř.
1: No. Chápu, ale já jsem to obecně rozebíral s kámošema.
2: Každý je soupeř teďka těžkej.
1: A já vím, že se dřív říkalo těžký soupeř. Kanada, těžký soupeř. Amerika, teoreticky Rusko, Finsko, Švédsko. Ano. No ale myslím si, že to je úplně
2: všichni jindrž. Dobří, všichni dobří. Myslím si, že minulý šampionát a i olympiáda to ukázala. No a dneska je mě líto těch kluků, kteří musí být doma a nemůžou se dívat na obrazovky. Víš, jakože prostě...
3: Že nejsou v nominaci.
2: Jako co není v nominaci?
1: Jako od manželky myslíš, že nejsou
2: ano,
1: v nominaci.
2: Že borec jde z práce, unavené, no, rozumíš, je 6 večer.
1: Těší se na hokej.
2: Kopil si do igelitky, si tam poslal 6 lahváčů, dal si k tomu, na kraji si k tomu lovečák, rozumíš, nebo něco. A teď se těší na to, jak si tam 20-20 pustí jakoby...
1: Česko-Dánsko.
2: Jenomže jeho manželka má v plánu a bohužel máš doma jenom jednu televizu a jeho manželka prostě rozhodne, že se budou dívat
1: nic, já... odznak Vysočina.
3: Ordinace v zoologické zahradě.
2: Třeba, jo. No. A teď vlastně ona chce, ať se díváš s tebou, takže ty jako vlastně máš ten telefon v ruce, jo.
1: A ty se modlíš, ať je reklama.
2: Reklama.
1: Ať to můžeš.
2: A ona se, aby se jí chtělo chcát.
0: Večer na maximum.

0: večer na Maximum Evropa 2, páteční Evropa 2, právě teď je 7:15.
1: Můžete si zavolat na telefonní číslo 257-400-888 k tomu pátečnímu večeru, ještě před hokejem se naladit nějakou písničkou. Haló, kdo tam?
2: Nazdar, kluci, tady David!
1: Nazdar, Davide!
0: Ahoj!
1: Tak pojď nejprve na muziku, co ti můžem zahrát?
2: Taylor Swift.
1: Hezky.
0: Už to hledám.
1: To si normálně udělal radost mým dcerám, protože mají tuhle písničku moc rády.
2: No vidíš, no. A už těším na hokej, no.
1: No tak...
2: Doufám, že mi máma nechá dovolí, doufám.
1: No mamko, dneska omluvenka, ať se Davčo může Dávě. Koukat. A jak to dopadne, Davčo?
2: 6-0 pro nás.
1: 6-0.
0: Počkej, já miluju tvůj optimismus, miluju to, je to nakažlivý.
1: Davčo, víš, že to není tenis, ale hokej?
2: Já vím, ale jsme dobrý.
1: Jo,
0: počkej, ale
1: jsme dobří.
0: S tímhle přístupem k životu je prostě ten svět krásný. To je dobře, tyjo, to je dobrý.
1: Davčo, tak děkujem ti za výběr a držíme palce večer u hokeje, jo, spolu.
0: Ahoj, ahoj.
1: Čágo.
0: Dobře, tak 6-0, říká David, tvůj tip.
1: My jsem to říkal před chvílí, ne? 5-2.
0: Říkal jsi to, jo?
1: No, říkali jsme to.
0: Sorry. Ty říkáš 5-2. Já myslím, že to bude 4-2 pro nás.
1: Aha. Uvidíme.

0: Po roce je to tady, opět jsme pustili oficiální hymnu mistrovství světa v hokeji.
1: Já tuhle znělku miluju a vždycky, když ji slyším, mám dobrou náladu, protože vím, že je tady hokejové mistrovství. A abyste mohli dobře fandit, pořádně fandit, tak na Evropě 2 vás vybavíme.
0: Navíc takhle na začátku toho mistrovství, když ještě vlastně česká repre do toho turnaje nevstoupila, jsme vždycky pozitivně naladěni. Po tom prvním zápase, druhém zápase, už to může být horší. Teď si pojďme užívat toho, že to je před náma.
1: Na Evropě 2 pro vás máme soutěž o podepsaný hokejový dres českého hokeje sezóna 2025-26 a k tomu merchandising českého národního týmu, to znamená šály a nějaký náramky a tak dále a tak dále.
0: To máte šály, náramky, k tomu podepsaný dres. No a jestli to všechno chcete, je to úplně jednoduchý. Mezi 18. a 20. poslouchejte Večer na Maximum na Evropě 2. A jakmile zazní hokejový kabáti... Jakmile zazní brousíme nože, tak točte Evropu 2, no a když budete třetí, tak jednak pokecáme ve vysílání, řeknete nám svůj odborný pohled na letošní mistrák, na náš reprezentační tým, no a taky dostanete dres.
1: Držíme palce nejenom českým hokejistům, ale i vám v soutěži o podepsaný repre dres na Evropě 2.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za... 3, 4, 3, 2, 1. Tak, kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
3: Co jste dělali vy, ty otázky, jsou strašně dobrý.
2: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
4: Tak co, těšíte se?
2: Předposlední srpnový týden v prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Zpátky k muzice.

0: Večer na Maximum, Evropa 2, za minutu a kousek už bude půl sedmé.
1: Tak pojďme na telefon 257 400 888. Zatím ještě nehráli Kabáti, dres ještě nerozdáváme, teď je písnička na přání.
0: Haló?
2: Dobrý den, to jsem já, Saša.
1: Dobrý den, Sašo.
0: Ahoj, Sašo, to jsem já, Petr, a vedle mě Ondra.
1: To jsem já, Ondra. Tak jak je dneska?
2: Dobrý, právě jsme vyhráli zápas.
0: V čem?
1: Protože ty hraješ za Finy?
2: Ne, fotbal.
1: Fotbal.
0: Ne, Ondra naráží na to, že tady sleduje hokejový mistrovství, tak řekni, jak to vypadá zatím, průběžně.
1: Finsko vede nad Německem 3-1, těsně před koncem.
0: No a Kanada, Švédsko?
1: Tam byla přestávka, to jsem přestal sledovat, ale rychle ti to zjistím, že si to ty. A tam to bylo 3-3 pod druhé třetině.
0: To je mač, viděl na začátek. No, Kanada, Švédsko.
1: To je gólu.
0: 3-3, dobrý.
1: Kanada vede 4-3.
0: Kecej.
1: Uprostřed třetí třetiny.
0: Dobrý, tak jo. Takže vy jste taky vyhráli. Nad kým kolik?
2: Vyhráli jsme 10-2 nad Novou Rolí a hrajeme za Karlovy Vary.
0: Počkej.
1: 10-2.
0: No. Karlovy Vary, Nová Role, 10-2. No, dobrý.
1: Tak jo, a co ti zahrajem?
2: No, tak asi Beat It od Michaela Jacksona.
0: Dobře.
1: Taky dobrý, taky dobrý. A pro koho to bude?
2: No, tak pro moji třídu a pro všechny posluchače Evropy 2 a pro moje rodiče.
0: Pro ty všechny hrajeme, měj se hezky. Ještě možná, ty jsi sportovní nadanej, evidentně se vašemu fotbalovému týmu daří. Pojď nám říct, hokej, sleduješ to trošku, jak to dneska dopadne s Dánskem, 20-20, první zápas na mistrovství.
2: No, Češi vyhrajou 3-1 a Červenka dá góla, Legda a třetí gól bude třeba od Černocha.
1: Teda, podrobnej tip, děkujeme
0: Dobrý,
1: ti.
0: Dobrý, díky, tak se mi hezky, ahoj.
2: Jo, vy taky, naschále.

0: A King of Pop dohrává v rámci večera na Maximum na Evropě 2.
1: Chystám se, o víkendu zůstáváme v Praze, že bych možná konečně dal film Michael, je to skvělý. Tak jenom taková možná pozvánka i od Evropě 2 do kina. Teď ale vyrazíme do Francie, kde řeší, myslím si, dost zapeklitý problém, protože viděli jste někdy opilýho jelena? Ty znáš galantního jelena.
2: Dobrý den, já jsem galantní jelen.
1: No a teď nejhorší je, že jsou opilí jeleni ve Francii. No to vlastně není až tak veselý, jo? Děje se to?
2: Já jsem viděl naopak. Viděl jsem člověka opilého jelenem.
1: Cože?
2: No jelen je ten, ne? Nápoj.
1: Jo!
2: Alkoholický.
1: Jasně. No tak tady jde o to, že jeleni a srnci různě požírají skvašený plody ve Francii a ono to vlastně funguje potom v žaludku jako silný alkohol. A to zvíře se úplně zmastí. Ztratí orientaci, přirozený strach z dopravy. Takže zatímco ty, když třeba jedeš po silnici a vidíš jelena, tak ten jelen zdrhne. No jenom, že teď tam ten jelen stojí. Pojďme tam, pojď sem,
2: svez mě, ne?
1: Sem.
2: Ve mě.
1: Dívej, co mám za parohy. No.
2: Já jsem parohář, tak mě svez.
1: No, takže takovýhle problémy teď řeší ve Francii, čověče.
3: Večer na Maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2.
1: Ne, on říká, já jsem parohač, ty jsi parohač, svez mě.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promise 0,25 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdazené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
5: Staněk Moto. Člen skupiny Staněk Mobility Group.
3: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc.
6: Co je za otázky, blbý?
7: Jsou otázky, aby mě vyzvihli a potopili zrko.
6: Takže jsi je psal ty?
7: Samozřejmě, všechny.
3: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
8: No, to jsi odvážnej teda.
3: Dej taky follow e2.cz a bav se na Maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
9: Mamut kraloval době ledové, teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání, drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
10: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
11: Vybírejte chytře. Vyberte si předváděcí vůz Hyundai od Domanského. Minimální nájezd, maximální jistota, výrazná finanční úspora. Předváděcí vozy Hyundai Tucson, Bayon i30 ihned k odběru a navíc. Zvýhodnění až 309 tisíc. Perfektní technický stav. Téměř plná pětiletá tovární záruka. 100% garance servisu a najetých kilometrů. Předváděcí vozy od Domanského. Chytrá volba. Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Zdiby a Černý most.
3: Každé úterý a neděli v 8 večer.
12: Tam se občas není čemu zasmát.
3: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
12: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
3: Brzda Evropy 2 a ne jakoby show.
13: Ale budeme si spolu povídat a on říká, no,
8: tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, tak mi vykládej.
13: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Od pondělí do pátku hned po ranní show pouštíme k mikrofonu koho?
14: Přichází Pavel Cejnar.
13: After party s Pavlem Cejnarem. Pondělí až pátek 9 až 11 na Evropě 2.

0: Charlotte Got Into Deep. Jestli jste to třeba ještě neslyšeli, ano, tohle to je Charlotka od Karla Gotta, má novinku, kterou Evropa 2 točí a vlastně jsem na to moc hrdej.
1: Teď je ale čas na song za trest. Naposledy v tomto týdnu máte možnost pomstit se někomu, kdo vás naštval.
0: Jestli vás něco trápí, zžírá, dejte vědět 257-400-888.
1: Budou ještě Paparouč a hned potom song za trest Evropy 2.
2: Večer na maximum.

0: za trest.
1: Evropa 2 večer na maximum, je tady song za trest.
2: Kdo bude trestat dneska, halo?
3: Ahoj, tady Dan.
2: Ahoj, Dane, tak povídej, co tě naštvalo, co tě trápí, že voláš?
3: No, naštval mě můj šéf.
2: Jak to?
3: No, dělám u něj 15 let, 2 roky, pomalu 3, dělá můj syn. Teď si našel lepší práci, měli placenou a šéf se mu mstí.
1: Jakože dal výpověď, je teďka ve výpovědní lhůtě?
3: Jo, teď mu běží 2 měsíce, jo. Dostal výplatu, ani ne polovinu z toho, co normálně bere.
2: Jak je to možný?
3: Takže jako, no, prostě šéf nepřenese přes srdce, že někdo odchází od firmy a prostě našel si něco lepšího.
2: No,
3: prostě
2: chápu.
3: Je to mladý klub, tak zkouší.
2: No ne, tak to chápu. Myslím si, že vlastně všichni jsou v pohodě s tím, že někdo odejde, ale přece když jsou nějaký platové podmínky, tak nemůžeš dostat méně za odpracovanou práci. Jakože proč?
3: No, protože u nás je to takové zvláštní. To si na před 14 dní nabouralo auto, byl z toho otřesenej, tak týden byl doma, protože pobourač se by správně jezdit neměl. Hmm. Pak auto musel do servisu, to se vrací až teďko, to znamená, že 14 dní byl bez auta, tak dostal od kamaráda nabídku, jestli mu nechce pomoct a udělat si cestu u něj, u firmy. No a synovi se to zalíbilo, no tak prostě dá výpověď.
2: Jo.
1: On je teda řidič z povolání.
3: Jo, my často voláváme, že jedeme za sebou, momentálně teda on už je v Čechách, já jsem ještě v Německu.
2: Jo, vy jste, co jezdíte ze Švýcarska, jste to vy?
3: Jo.
1: Aha.
2: Jo, už se nám to spojilo. No, chápeme, takže šéf se mstí, dal nízkou vejplatu, ale asi s tím nic jako jinýho dělat nejde, ne? Prostě syn odchází za lepším.
3: No, určitě, snad si pomůže.
2: Hmm. Ty zůstáváš?
3: Zatím.
1: Tam je zdvižený prstík. Tak můžeš teď šéfovi, je to pořád tvůj šéf teda, pozor, ale můžeš mu přes éter Evropy 2 něco vzkázat.
3: Pavle, Bládí má vždycky zelenou, uvědom si to. A nejsi jediná firma, která má řidiče a řidičů je málo. Váš si staré kretény, který u tebe jezdí hodně dlouho.
0: Song za trest.
2: Je to tak. Člověk je dlouho od rodiny, teď doma se může stát ledacos.
1: Pořádná cesta.
2: No jo.
1: Řidiči z povolání to mají těžký, tady je dnešní song za trest.
4: Já bych dospal ještě jeden verš.

Ne, neučíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásku, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh

plným nákladem vůní ti jedu vstříc. Tak na příští jízdu se mnou se zbal, abych už víc já nemusel nad ránem říct.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích s ní cizí chlápek stál a tak jsem řekl jen s bojem, láskou.

0: já jedu dál. Zbohem, šéfe, já jedu dál, tady u tebe už pracovat nebudu.
1: O tom byl dnešní song Za trest. Bylo hezký, že se tatínek zastal svého syna. Makaj společně, jenomže syn dostal lepší nabídku, tak odchází jinam. Šéf to neskousnul a mstí se.
2: To je těžký rozchod. Oba dva jezdí jako profesionální řidiči, proto hrál taky Josef Laufer.
1: Ale furt dobrý, furt se mají kam vracet, pořád mají to zázemí tady. Josef, ten už to nemá, protože přišel o manželku, přebral mu jí jiný.
2: No. Josef už to nemá, to je pravda.
1: No, je to tak. No, vlastně, pozor, přesmyčka, oslý můstek. Mohl by toto být námět na film? Scénář?
2: Že si řidič z povolání a manželka ti zahýbá?
1: Jo.
2: No, možná už to je i natočený, nebo ne?
1: No tak natočíme dvojku nebo trojku. Mm-hmm. No proč o tom mluvím? Protože my vás teď zveme do kina.
3: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
4: Was für ein seltsamer Nachname. Mengele.
5: Nový film Kirila Serebrenikova Zmizení Josefa Mengeleho líčí život nacistického doktora s Osvětimi v jihoamerickém exilu a připomíná, že zlo nikam nezmizelo. Po většinu dvouhodinové stopáže snímek mapuje dobu, kdy se jeden z nejdůležitějších mužů Hitlerova režimu, přezdívaný Anděl smrti, ukrývá před spravedlností nejdřív v Německu, později v Argentině a Brazílii. Prožívá paranoidní stavy i záchvaty sebelítosti, nikdy ho ale nedožene svědomí. Když Mengeleho v Brazílii navštíví syn Rolf, je z Anděla smrti už jen uzlíček nervů. Na Rolfovy otázky, zda v Osvětimi dělal experimenty na dětech, odpovídá úhybně, přesto výmluvně. V Serebrenikově filmu je těžké hledat pozitivní postavy. Maďaři ukrývající nacistického zločince s vidinou tučné odměny, služebnictvo je špilně dolévá prázdné sklenice slavících nacistů, ti všichni jako by byli vini.
6: Hauptsturmführer Josef Mengele! Ihr Krieg ist noch nicht vorbei!
5: Snímek Zmizení Josefa Mengeleho je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.
7: Evropa 2. 88.

Když se ten hokejový šampionát hraje ve Švýcarsku, tak my jsme přesní jako švýcarské hodinky. Je přesně 7 na vteřinu a na Evropě 2 pokračuje páteční večer na Maximum s Ondrou a s Petrem.

0: Skoro 3 minuty po 19. Tady je páteční večer na Maximum na Evropě 2.
1: Připomínáme, že pořád soutěžíme o podepsaný reprezentační hokejový dres. Kabáti mají výherní song. A když teda máme dneska hokejové téma, protože večer začíná šampionát i pro nás, hrajeme s Dánskem, tak jedna zajímavost, vlastně dvě zajímavosti. Za prvé, jestliže večer nastoupí Roman Červenka, jakože asi nastoupí, tak překoná český rekord, protože pro něj to bude 13. mistrovství světa, do kterého nastoupí.
0: To je neuvěřitelný. No. 13 je český rekord.
1: No, David Výborný měl 12, Roman Červenka taky 12 a teď bude mít sám 13.
0: No tak s největší pravděpodobností se zatím nic neděje, takže za tu hodinku a kousek by měl nastoupit.
1: To je ale hustý, 13 šampionátů.
0: 13.
1: To už je trošku atak na Jaromíra Jágra, si myslím. Nejenom v této statistice, ale obecně v té dlouhověkosti.
0: Jarda si teď koušet i nechty.
1: A druhá zajímavost, která se týká haly, ve které se hraje šampionát, tedy v jedné z těch hal. Švédi si stěžují na to, že v okolí stadionu to smrdí jako hnůj. Totiž ten stadion je v takovém malém městečku a okolo jsou pole a zelené louky.
0: I kravičky.
1: A pasou se tam ty krávy. Vlastně si říkám teda, ve Švýcarsku ty fialové krávy by spíš měly vonět po čokoládě, ne? Že? To je divný. Večer na Maximum.

0: Posloucháte Večer na Maximum. Evropa 2 fandí českým hokejistům na šampionátu, který dneska začal. Hraje se ve Švýcarsku. Ten šampionát pojede až do neděle 31. května, kde doufáme, bude pořád ještě v akci i český tým.
1: Pojďme v rámci informačního žurnálu říct, jak to vlastně dneska začalo, protože už máme odehrány první dva zápasy.
0: Kanada porazila Švédsko 5-3. Finsko porazilo Německo 3-1.
1: No a je to.
0: Večer hrajeme s Dánskem a zároveň Amerika proti domácímu Švýcarsku.
1: My do toho turnaje vstupujeme dneska večer a abychom mohli společně fandit, aby vy jste měli v čem fandit, tak pro vás máme podepsaný dres, šály a další dárky od českého nároďáku.
0: No. Kdo bude třetí v pořadí na 257-400-888? Kabáti byli výherním songem, nebo kapela s výherním songem.
1: Halo, Evropa 2.
2: Tati, já jsem se dovolala.
0: No.
1: Tati.
2: Dobrý den.
1: Je to tam.
0: Jak se jmenuješ?
2: Denisa.
0: Denčo, máš podepsaný dres české repre. Kdo má větší radost, ty nebo taťka?
2: Taťka.
0: No, ty jsi to vyhrála pro tatínka, to je hezký.
1: To je hezký.
0: Odkud voláte, Denčo? Jako v jakém jste
2: auta.
0: Městě? No, ale v jakém jste městě?
1: Ne, jinak, z jakého auta?
3: No, prostě.
0: No, kde jste? Ostrava, Olomouc, Praha,
1: no,
0: Brno.
1: No, to řekněte, ne.
3: Vidíme, Ježišomary.
2: Z Prahy.
0: No, vidíš, tak Denčo, teoreticky byste to stihli dojet do rády a vyzvednout si dres, abyste měli už večer v čem fandit. Co?
2: To stihnem.
0: No, tak super.
1: Tak my moc gratulujeme. Jak to dopadne dneska s Dánskem?
2: Vyhrajem.
0: Kolik?
2: 3-1.
1: Dej nám, taťku, prosím tě, on ti tam napovídá, my to slyšíme, dej nám ho.
4: To napovídá máma.
1: Maminka, tatínku, gratulujeme.
4: Děkujeme.
1: Tak jak to dopadne s tím Dánskem dneska, co?
4: Dneska, no, jako musíme vyhrát. Bude to důležitý zápas, takže minimálně aj dáme 5-6 gólů, ať to je zajímavý.
1: 5-6 gólů.
0: Další takový hezký tip,
1: jo,
0: super.
1: Jo, dobrý.
0: Tak jo, taťko, Denčo, mamko, gratulujeme vám všem, užijte si fandění a zůstaňte nám ještě na drátě. Ahoj.
1: Ahoj.
4: Děkujeme, mějte se krásně.
0: Ahoj. No, všechny dresy už jsme rozdali, možná, že se nějaké objeví na sociálních sítích Evropy 2, jo. Uvidíme.
1: Mimochodem, my tam dali náš post právě v dresech, tak tam můžete vlastně i vy napsat váš tip a proč to dopadne tak, jak tipujete. To všechno u nás.
0: A pokud byste nevyhráli a chtěli byste si pořídit nějaké dresy, šály české reprezentace, navštivte fanshop českého hokeje, mají to i online.
1: Pojďme si ještě udělat hezky. Vždycky se někde říkalo, na co se v rámci mistrovství světa těšíte nejvíc. A někdo tam jednou, já si pamatuju ten komentář, napsal, já se strašně těším, až zase záruba bude řvát. Tak pojďme si to užít.
5: Schlegr, go! Patera ho zastavila, můžeme jít dopředu ve třech.
1: A teď?
5: Moravec, David Moravec, gól!
1: To je nejvíc.
5: Gól!

0: Tady je Evropa 2, páteční večer na Maximum. Znovu bude v permanenci náš telefon, tentokrát díky písničkám na přání.
1: 257 400 888, číslo sem k nám, dejte vědět v případě, že byste chtěli něco zahrát, někomu něco vzkázat, vyznat lásku. Haló, Evropa 2?
2: Dobrý den.
1: Tak tady to vidím na vyznání lásky. Kdo tam?
2: Áďa.
1: Ahoj, Áďo. Povídej, co máš na srdci?
2: Nic.
1: Tak voláš, že chceš písničku, ne?
2: Jo, tak.
1: No.
2: And all begging.
0: Dobře, a pro koho to bude?
2: Pro moji ségru.
0: Tak jo. A kde, kde seš? Ty mluvíš tak nějak potichu.
2: V pokojičku.
1: Jo.
0: Aha. A voláš nám jako tajně?
2: Mm-mm.
0: Ne, dobře. Prostě takhle mluvíš, rozumím tomu. Mm-hmm.
1: Tak jo. Náročný týden, proč by křičela?
0: Áďo, hezky si odpočni o víkendu. Čau.
2: Naschledanou. Večer na Maximum.

0: DJO, End of Beginning. Někde jsem slyšel, že někdo říká, že to jsou Joe.
1: The Joe.
0: The Joe.
1: The dáva, tenisky. To jsou Cimrmani přece. Zabiju učitele Janderu. Až do páté třídy jsem obstojně ráčkoval.
0: Tak počkej.
1: Ale to bylo pořád, řekni, t dáva.
0: No, jaká je to hra?
1: Ano, záskok. To je úplný konec, záskoku, úplný konec. No ale to jsme se dostali na.
0: Já ti jenom řeknu, proč to neznám. To možná bude poenta.
1: Ty jsi to nedokoukal nikdy.
0: Já si to vždycky dávám před spaním. A strašně hezky se mi u toho usíná. Víš, s dobrou náladou mám pocit, že mě to jako úplně připraví na to snění. Ale já jsem se nikdy nedostal takhle daleko. Fakt.
1: No, počkej, a Hlášku, ty nejsi Machová, ty jsi Mach. To znáš?
0: Jo, no, to mi něco říká.
1: Teď těsně předtím.
0: Tak to ještě tak jako blouzním, to už jsem skoro v limbu, ale ty nejsi Machová, ty jsi Mach, to ještě vím.
1: No pojďme jinam. Já bych chtěl zahrát nějakou písničku od Tomáše Kluse.
0: Jo, rád.
1: Něco vyber, něco jako dobrýho, pěknýho, veselýho a hned ti povím proč. Dneska je totiž 15. května a no. Tomáš Klus má dneska 40. narozeniny.
0: To je věc.
1: Klusino, 40. Mladý kluk pořád, co ti budu povídat? No. Tobě, 41.
0: Já jsem starší o rok než Tomáš Klus.
1: No.
0: Vidíš.
1: A on má teď trošku navíc nějaké zdravotní problémy, s hlasivkama nějaké komplikace. Nakonec nic vážného, teda co jsem četl, ale musel rušit nějaké koncerty. Takže Tomé, přejeme hlavně to zdraví, tobě i celé rodině a spoustu dalších krásných písniček a spokojených fanoušků.
0: To jsi řekl mimochodem hezky.
1: A faninek teda hlavně.
0: Ano, celé, no faninek. Tamara to teda možná, a když Tamara to bere v pohodě.
1: Tamara to má ráda.
0: Tak zahrajeme, když jsi říkal celé rodině, pojďme zahrát celou rodinu. Tomáš, Tamara Klusovi, dohromady.
1: Přátelé, dárek od Evropy 2, tantiemi za zahranou písničku.

až ten vítr zavane, splane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spatří svět, obzoru kam chtěli jít, kde spočinou, kde spočinou.

0: Tomáš Klus má dneska 40. narozeniny, tak ještě jednou gratulujeme z Evropy 2.
1: Moc gratulujeme a teď se přesouváme na Slovensko, kde se řeší taková sranda kauza. Věřím, že to bude mít pozitivní konec, protože jeden stánkař měl na účtenkách místo langoš jenom langos.
0: Bez diakritiky.
1: Aha. A dostal za to pokutu 36 tisíc korun.
0: Ale jdi prosím tě, za tohle pokutu?
1: 36 tisíc korun. Ještě se tady píše, že tam měl teda špatně i příjmení, že on je Pašek a měl tam jenom Pasek. Víš, jsi prostě dal dva langose místo dva langoše. Mm-hmm. No a za to pochybení 36 tisíc. Mm. Možná tě zajímá, proč. Teď je to přece jedno, langoš, tak je to asi jasný, co to je, ne?
0: No, tak proč?
1: No tak je to proto, že úřady se domývají, že by mohla probíhat chyba v komunikaci té pokladny a že by vlastně ty věci nemusel vykazovat správně. Mm. Jakože úniky daní, bla. V tomhletom případě to tak asi není, ale musí se to samozřejmě došetřit, ale zatím teda platí pokuta 36 nebo 31, jsem
0: 36 si říkal.
1: 36 tisíc. A on se teda odvolal proti té pokutě, takže se to bude došetřovat. Tak za langose dostal 36 litrů.
0: Může to doplnit?
1: No.
0: Já jsem tu kauzu totiž zaregistroval taky na sítích a už to má dokonce pokračování, že na Slovensku to má takový ohlas, že k němu začalo jezdit tolik lidí, že už mu na tu pokutu v podstatě vydělali.
1: Počkej, lidem je to tak líto,
0: ano,
1: že došli na langose.
0: Z několika násobili mu obrat,
1: to
0: prodalo se stovky a stovky langosů. A už mu to skoro vydělalo na tu pokutu.
1: Super. Slovensko, vy to umíte. Ve vás to ještě pořád je.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
3: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Večer na Maximum Evropa 2 za pár vteřin, půl osmé.
1: 257-400-888, pojďme znovu na telefon splnit někomu hudební přání.
0: Tak si představ, tady na našem počítači na mě svítí, že nám volá nějaký boháč. To chceme, ne? Mluvit s pracháčem, s boháčem.
1: Je to František Boháč?
0: Ne, podle mě Jiří, tak zkusíme. Halo?
2: Na zrchalej, ta Jirka.
0: No je vidíš, Jirko, seš boháč?
2: Jak se to vezme, no?
0: No, vezme se to příjmením.
2: No, tak vidíte, no.
1: To souhlasí.
0: My tě tady máme... My tě tady máme uloženýho.
2: No.
1: Co ty si u nás vyhrál, přiznej se.
2: CDčka, když jsi byl to takový ten jackpot, tak by se vyhrála vždycky CDčka.
0: To se jmenovalo Maximix.
1: No počkej, ale to už je hodně dlouho teda.
2: Ne, to se jmenovalo jackpot, to se jmenovalo právě jackpot.
0: Jackpot, jo.
2: After party.
1: Afterparty.
0: To nepamatuju ani já a to už pamatuju ledacos teda.
1: Dobrý. Tak Jiříku, co ti můžem zahrát z jackpotu Evropy 2?
0: Něco z těch CDček, pojď, vyber něco.
2: Tak já bych dal tu takovou novější Tereza Krenlová Diamanty.
1: Jo, máme to, diamanty, mrkneme. Dívej se, boháč a chce diamanty jasný, ještě.
0: Ale co jinýho, jasný.
1: A pro koho to bude?
2: Tak pro vás do studia, všem se tahle písnička líbí.
1: Okay.
0: Tak milí boháči, tady máš další diamanty. Čau.
1: Ahoj.
2: Čau.
0: Ahoj.

0: Tohle je, jak je to starý, tak je to dobrý.
1: To jsme zavzpomínali na staré dobré časy v éteru Evropy 2. No a další hudbu můžete vybrat vy dneska naposledy a vlastně naposledy i v tomto týdnu.
0: Je tady Last Call, dejte vědět, 257-400-888. Haló?
2: Dobrý den, haló, haló?
0: Dobrý den, haló, haló, kdo tam?
2: Ondra Smolka z Ludgeřovy.
0: Je Ondra.
1: Čau Ondro.
0: Ahoj, Ondro.
1: Co ti můžem zahrát?
2: Něco od Skutra, máte?
0: Tyjo, dobře. Mm-hmm. Teď jsem se namotal nedávno na píseň The Night, ale teď jsem teda něco vystřelil a nevím, jestli to tady máme, ale vím, že mě to strašně bavilo.
2: Jestli to tam nemáte, tak tam můžete hodit Mari, tu nejznámější. Mari, já se to jmenuji.
0: Jo, ne, super, hrajem podle tebe, ne tady podle mě, takže.
1: A pro koho budou Skutři?
2: Pro všechny z práce, kteří mají kulatou lopatu.
1: Takže jedeš teďka někam?
2: Jedu.
1: Odkud kam?
2: Já jsem teď na brigádě.
1: No, jasně, ale jsi na Moravě, v Čechách, nebo...
2: Slezsko.
1: Slezsko, tak tam je doprava v pohodě, ne?
0: Stejně se mi líbí, že ty vyjmenuješ všechno a netrefíš to, to je super. No tak užívej, hrajeme teda Maria, jo? Ne The Night.
2: Jasně.
0: Dobře, tak jo, rádi ti to pustíme. A ti kilometry šťastně utíkají. Ahoj.
1: Čau. Ty, ale to jsem taky dlouho neslyšel. To se těším.
0: Tak pozor! Jdeme na to!
1: Jo!

0: Švancara k tomu bude mít co říct, tak za chvilku na Evropě 2.
1: Teď pozvánka do kina.
2: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. Here I go.
3: Popové koncertní filmy uváděné v kinech, jako třeba dva roky starý Taylor Swift The Eras Tour, se divácky vedou velmi dobře. Poptávka hollywoodských studií po nich stoupá a tvůrcům se tak otevírá nový prostor pro co nejzajímavější technické provedení. That's James Cameron. No one shot a concert film on this scale before. A to byla výzva pro ostříleného režiséra Jamese Camerona, týpka, který má na kontě 3 Oscary, přitom filmařinu ani nestudoval. V mládí byl ale pro film tak zapálený, že zatímco ostatní ujížděli na kokainu a amfetaminu, jemu stačily litry kávy a zvládal pracovat 85 hodin s jedinou hodinou spánku.
4: Tour is so brutal. I like to have a puppy room to like go chill in.
5: I'm doing this on my next movie for sure.
4: Right?
3: V Cameronově režii tak vznikl dokument o přípravě koncertu Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour ve 3D. V záběrech se střídají oba tvůrci, hlavním předmětem zájmu je ale Billie, která je vidět na pódiu a i v zákulisí. Už samotný trailer láká na její vztah k bratrovi, na interakci s fanoušky a přípravy koncertu.
4: It wipes one out.
3: Mediálním partnerem koncertní revoluce Jamese Camerona s názvem Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour je Evropa 2.
4: It's gonna be loud. Duh.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou

0: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
1: Taneční skupina roku CZ.
0: Už máš přečtený nejnovější drby? Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
2: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.

0: Švanci na Evropě 2.
1: Pátek, večer na maximum, žádný Švanci s Petrem Švancarou.
2: Zdravím všechny, ahoj hoši, dneska hokej, všichni nachystá
1: 2020, vole, u televize a
2: čučet na hokej a fandit samozřejmě.
1: Pozor, těžkej soupeř.
2: Dánsko, těžkej soupeř?
1: No. Chápu, ale já jsem to obecně rozebíral s kámošema.
2: Každý je soupeř teďka těžkej.
1: A já vím, že se dřív říkalo těžký soupeř Kanada, těžký soupeř Amerika, teoreticky Rusko, Finsko, Švédsko. Ano. No, ale myslím si, že to je úplně
2: všichni dobří. Všichni dobří. Myslím si, že minulý šampionát a i olympiáda to ukázala. No a dneska je mě líto těch kluků, kteří musí být doma a nemůžou se dívat na obrazovky. Víš, jakože prostě
3: že nejsou v nominaci.
2: Jako co není v nominaci?
1: Jako od manželky myslíš, že jsou
2: ano,
1: v nominaci.
2: Že borec jde z práce unavené, no, rozumíš, je 6 večer.
1: Těší se na hokej.
2: Koupil si do igelitky si tam poslal 6 lahváčů, dal si k tomu na kraji si k tomu lovečák, rozumíš, nebo něco. A teď se těší na to, jak si tam 2020 pustí jakoby
1: Česko-Dánsko.
2: Jenomže jeho manželka má v plánu a bohužel máš doma jenom jednu televizu a jeho manželka prostě rozhodne, že se budou dívat
1: nic, odznak Vysočina.
3: Ordinace v zoologické zahradě.
2: Třeba, jo. No. A teď no. Vlastně ona chce, ať se díváš s tebou, takže ty jako vlastně máš ten telefon v ruce, jo.
1: A ty se modlíš, ať je reklama.
2: Reklama.
1: Ať to můžeš.
2: A ona se, aby se jí chtělo chcát.
0: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Zříbal.
3: No a v tento moment už vlastně začíná víkend.
1: Pravdu máš, končí páteční večer na maximum. Díky za vaše uši a my se těšíme zase příští týden
3: na Evropě 2.
1: Ahoj.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.

0: Poslucháč Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, z oběžný dráhy. Německa.
0: Frontschaft bezuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě. Jo.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
0: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: Ani ne.
1: Nebo ještě dál.
4: Tady jsou Solci, volám z Dubaje.
2: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Děcka. Chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za...
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Tak, kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
2: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
0: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
0: Yeah! Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2. I see your million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.

Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne.
4: Co? Haló, kdo?
1: Haló.
2: Ahoj.
4: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
1: Ne!
4: Ne!
2: To je na infarkt.
4: Iveta!
1: Ty jsi dobrá!
4: Iveta!
2: Děkuju!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
4: to se nemůže.
0: Jsme Evropa 2.

0: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartfonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: Evropa FM. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Evropa 2. 88,2

Na pláži v písku leželo srdce, omývalo ho moře. Tak jsem si říkal, bude-li hořet, trochu jsem se bál.

0: talk about.
1: Vodka Tieto Café. Od Jeda nebo ze spolku. Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
2: Just one night, all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're my